0: servisem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: prevence 1.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, zblívají naše

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Koláře chtějí omezit kompetence prezidenta. Třetina expertů skončila a premiér napsal prezidentovi dopis. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Schválení zákona, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. V reakci na změnu zákona, kterou schválila sněmovna, to ve vyjádření na webu uvedl ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Kolář. Třetina vládních expertů, kteří se věnovali protidrogové politice po přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví, skončila. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů se rozhodlo odejít, či dál nepokračuje v práci pro stát 8. Informace poskytla zástupkyně zaměstnanců Pavla Chominová. Premiér Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Uvedl to v dopise zaslaném prezidentovi. Prezident agrární komory Jan Doležal nevyloučil, že by zemědělci mohli na podzim protestovat kvůli nepříznivé situaci v sektoru. V horší kondici je podle něj třeba mlékárenský sektor, a řekl v Praze.
2: Bohužel do toho měsíce června už promlouvalo to, že jsme měli k dispozici horší krmení a měli jsme samozřejmě tady poslední týden extrémně vysoké teploty, což negativně ovlivňuje produkci. Můžeme očekávat už nějaké snížení produkce za tenhle ten měsíc a můžeme očekávat také možná trošku problémy se složkami u některých podniků, to znamená třeba i nižší obsah tuku, což zase z naší strany značí nějakou obavu to, že jednak tedy ta cena je nízká, při nižší produkci, nižších složkách můžeme očekávat další prohloubení tohoto problému.
1: Ministerstvo zemědělství v polovině března situaci v mlékárenském sektoru řešilo a rozhodlo o vyplacení vyšších záloh na dotaci na zlepšení životních podmínek chovu dojnic. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal novou pětiletou smlouvu s Philadelphia. Ta vstoupí v platnost za rok. Český golman si podle ní vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů a podepsal také Radko Gudas. Možná překvapivě, ale šestiletou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou, ta jej získala v pondělí Sanaheimu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čekají nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Koláře chtějí prezidenta ponížit. Českem prošly silné bouřky a Trump si vykouzl miliardu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel by měl vystoupit před české občany a vysvětlit jim, co se mezi ním a vládou děje. Řekl v rozhovoru pro Novinky poradce hlavy státu a bývalý diplomat Petr Kolář. Domnívá se, že kabinet Andreje Babiše vůči Pavlovi používá mafiánské praktiky a snaží se ho ponížit. Spory mezi vládou a Hradem škodí reputaci Česka v zahraničí. V noci a také během středy prošly a českém bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a taky stromy zatopily ulice. Působily problémy na železnici a dočasně připravili o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Odpoledne se extrémně silné bouřky vyskytovaly v Beskydech na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Česká obchodní inspekce zjistila v prvním čtvrtletí nedostatky téměř u poloviny modelů hraček, které prověřila. Zkontrolovala 615 modelů určených pro děti od narození do 14 let. Nedostatky odhalila u 285 modelů. Tiskový mluvčí František Kotrba doplňuje, že padly desítky pokut.
2: Ve správním řízení bylo pravomocně uloženo dalších 117 pokut v celkové výši 2 645 500 korun. Současně jsme zakázali nabídku a prodej celkem 59 modelů hraček a 273 kusů hraček v celkové hodnotě přesahující 33 000 korun.
1: Nejčastější byly nedostatečné nebo chybějící informace pro spotřebitele. Podle Miloše Zemana je důvod vzít Zelenskému řád Bílého lva, který mu udělil. Odmítá mu uctívání válečných zločinů, řekl k přídomku UPA pro zvláštní jednotku. Americký prezident Trump má jiné starosti. V prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než miliardu dolarů na obchodování s kryptoměnami, informuje stanice BBC s odvoláním na finanční prohlášení. Bílý dům popřel, že by Trump byl ve střetu zájmu a že by na výkonu prezidentského úřadu vydělávalo. Předseda fotbalové asociace David Trunda se kloní spíše k variantě, aby českou reprezentaci po odchodu Miroslava Koubka vedl zahraniční trenér. Žádná jednání s adepty zatím ale Fačer nevede. Ve čtvrtek se má sejít takzvaná gesční skupina, která se bude výběrem zabývat. Trunda to řekl v rozhovoru pro iDnes.cz.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čekají nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29, v tisíce metrech na horách pak kolem 17. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: i o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Koláře chtějí omezit kompetence prezidenta. Třetina expertů skončila a premiér napsal prezidentovi dopis. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Schválení zákona, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. V reakci na změnu zákona, kterou schválila sněmovna, to ve vyjádření na webu uvedl ředitel odboru komunikace prezidentské kanceláře Kolář. Třetina vládních expertů, kteří se věnovali protidrogové politice po přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví, skončila. S celkem 26 zaměstnanců a dohodářů se rozhodlo odejít, či dál nepokračuje v práci pro stát 8. Informace poskytla zástupkyně zaměstnanců Pavla Chominová. Premiér Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k NATO, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu, uvedl to v dopise zaslaném prezidentovi. Prezident agrární komory Jan Doležal nevyloučil, že by zemědělci mohli na podzim protestovat kvůli nepříznivé situaci v sektoru. V horší kondici je podle něj třeba mlékárenský sektor, řekl v Praze.
2: Bohužel do toho měsíce června už promlouvalo to, že jsme měli k dispozici horší krmení a měli jsme samozřejmě tady poslední týden extrémně vysoké teploty, což negativně ovlivňuje produkci. Můžeme očekávat už nějaké snížení produkce za tenhle ten měsíc a můžeme očekávat také možná trošku problémy se složkami u některých podniků, to znamená třeba nižší obsah tuku, což zase z naší strany značí nějakou obavu to, že jednak tedy ta cena je nízká, při nižší produkci, nižších složkách můžeme očekávat další prohloubení tohoto problému.
1: Ministerstvo zemědělství v polovině března situaci v mlékárenském sektoru řešilo a rozhodlo o vyplacení vyšších záloh na dotaci na zlepšení životních podmínek chovu dojnic. Hokejový brankář Daniel Vladař podepsal novou pětiletou smlouvu s Philadelphia. Ta vstoupí v platnost za rok. Český golman si podle ní vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů a podepsal také Radko Gudas. Možná překvapivě, ale šestiletou smlouvu na celkem 9 milionů dolarů s Floridou. Ta jej získala v pondělí Sanaheimu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek nás čekají nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na jižní Moravě k 29. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A

0: Barbora Lišková, mluvčí zprávy komunikací Frekvence 1, řekla, že k Belskou teď nechají jen jako transitní koridor.
1: My jsme uzavřeli všechny sjezdy a nájezdy, to znamená z Prosecké a z Čakovické a Mladoboleslavské se na Belskou nedostanete a také z ní nevyjedete. A vlastně na Belskou, na ten opravovaný úsek, můžete vjet pouze z Novopatské, to znamená od D10, anebo z Čakovické, to je vlastně od D8. Tam ta doprava je vlastně vedena jako transitní.
0: Práce potrvají zhruba do poloviny srpna a podle silničářů můžou způsobit velmi dlouhé kolony i na okolních silnicích. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Havlíček budou dnes dopoledne jednat na úřadu vlády se zástupci českých firm, které působí na Ukrajině. Tématem schůzky bude větší podpora firm ze strany státních institucí, jako jsou Národní rozvojová banka, Česká exportní banka nebo Exportní garanční a pojišťovací společnost. Nejkratší film letošního mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude mít celkem 4 minuty. Nejdelší trvá přes 3 hodiny. Celkem diváci na festivalu uvidí 137 Seoldzové černík filmů. Na jeden večer se promítání vrátí i do Mariánských lázních na Chebsku, kde filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století začala. Jak řekl výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
2: Při prvním ročníku Karlovského festivalu v roce 1946. Ten princip uvádění filmů, který bylo tehdy během 14 dnů, 14, tedy jeden film každý den, byl takový, že premiéra proběhla v Mariánských lázních, v lázeňském domě kasino a repríza druhý den v Karlových Varech. Tudíž Mariánské lázně byly vedle Karlových Varů tím velmi zásadním městem.
0: Nejstarším filmem letošního ročníku bude snímek z roku 1945, Poslední příležitost, který byl na prvním ročníku filmového festivalu uveden a teprve o několik dní později ho viděli návštěvníci festivalu ve francouzském Cannes. V Mariánských lázních letos budou mít speciální předpremiéru film Pedra Almodovara Hořké svátky. Fotbalisti USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-1 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Skóre utkání v San Francisco otevřel na konci první půle Fularin Balogun, který byl v 64. minutě vyloučen. I v oslabení přidal pojistku v 82. minutě Malik Tillman. Dalším soupeřem domácího výběru bude Belgie, a to v úterý od 2 hodin našeho času. Po Kanadě a Mexiku postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země. Američani vyhráli v play-off teprve druhý zápas v historii. Poprvé uspěli v roce 2002. Při posledních třech účastech skončili na prvním soupeři.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska už nebude pršet a nečeká nás tolik mraku jako včera, i když výjimky budou. Tropy se nám na teploměrech rozhodně neobjeví, řekl bych, že to bude tak akorát polojasno, maximálně 25 stupňů Celsia, ale výjimka bude na severu Čech pod Jizerskými a Lužickými horami. V Libereckém kraji může být jen 21 a trochu deště.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: No, jak jsme říkali, zacpává se nám v hlavním městě Kbelská ulice od dálnice D8, tedy od severu Čech ve směru do Hloubětína dolů přes prosek. Kamiony už brzdí v Cínovecké, tedy na konci D8, za sjezdem na Čakovice. Další potíže, když menšího rázu, jsou na D1 do Brna. Před Moravskou metropolí jsou kolony od Popůvek od 80. 185. kilometru. Před exitem 154 Mikulov je pak nepojízdný kamion. No a ještě D7 v omezení u letiště v metropoli je front už od Chomutova, od Slaného. 39 ještě na skok do jižních Čech, z Českého Krumlova do Horní Plané. Pozor, u Novosedl je sražená semka, je to tam špatně vidět. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A teď už Míra Slupkou.
4: A hezké ráno vám přejeme z Frekvence 1.
5: Krásné ráno, jak se ti spalo?
4: No, včera jsem si objednal tričko.
5: Ano.
4: A na tričku je taková lehce depresivní kočka.
5: Ano.
4: A v ruce drží šálek s kávou.
5: Ano.
4: A je tam napsáno More espresso, less depresso. V překladu více kávy, méně depresí. Tak jsem ti chtěl říct, že to je nové mé pondělní tričko, na které se můžeš odteď těšit.
5: Takže v pondělí v něm přijdeš, jo? No. Počkej, už dobře. Tak víš co, já tady pozvedám kávu, připijím na čtvrteční ráno. Víš, co mám napsáno na hrnečku, víš, protože jsem ho dostala
4: ne,
5: od tebe.
4: Vím, no.
5: No, tak jo, tak dobré ráno.
4: Míra Michálek a Lubka Poněk.

0: Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Kluckové na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Dnes je světový den UFO. Svátek slaví Patricie a Alma. Blahopřejeme. Slunce v raku a luna ve vodnáři milují přírodu, moře, pláže i kouzelná zákoutí. Vzrušující zážitek vás čeká někde na cestách. A co čeká raky? Čas přeje romantice. V ohnisku budou intimní vztahy. Nemělo by vám chybět vyzkoušet si i nové věci. Lvi, před vámi je den plný událostí. Nadšeně skočíte po nových informacích a svým elánem strhnete i ostatní. Pany, zdrojem vaší energie je optimistická nálada. Konečně se můžete vydovádět po svém. Váhy, dnešek proběhne ve více uvolněné náladě. Jste přesvědčeni, že všechno, do čeho se pustíte, přinese kýžený výsledek. Štíři, cítíte se skvěle, ale přesto byste neměli mrhat silami. Hvězdy vás varují před lehkomyslností a riskováním. Střelci, milujete cestování, poznávání nových zemí a krajů. Nečekané situace vás nepřekvapí ani neodradí. Bystře reagujete na jakékoliv výzvy. Kozorozi, dnes zřejmě nebude jednoduché najít zlatou střední cestu. Nesnášíte totiž jakékoliv změny. Jste velmi fixovaní na pocity a jistoty. S udržením celkového klidu to bude poněkud náročné. Vodnáři, máte svůj den a mělo by se vám zatraceně dařit. Těšit se můžete i na malá dobrodružství. Ryby, častěji vás budou ovládat smysly a nejrůznější chutě. Prožijete atypický den s mnoha hezkými chvílemi. Berani, dnešek zrychlí vaše tempo a touhy. Vaše ohnivá a společenská povaha přitahuje každá akce. Víci, dopoledne hýříte dobrou náladou, odpoledne vyrazíte za přáteli a večer netradičně svedete partnera. Blíženci, patříte k nejotevřenějším znamením a nebojíte se kousnout do témat, jimiž se ostatní vyhýbají obloukem. Díky tomu budete vědět, zda vaše láska o vás opravdu stojí. Milí přátelé, vesmírné aspekty zesilují pocitové vjemy. Vše, co se bude ve vás odehrávat, začne probouzet nové naděje a plány. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: čtvrteční ráno na frekvenci 1. Fórek, který mi poslala holka, což mě překvapilo, ale myslím si, že pobaví hlavně tebe a jako celkově, jako vás chlapi, jo?
1: Dobře, ale jsem soustředěn.
0: Tebe speciálně. Aha. Tak, po letech jsem potkala starého známého.
1: Ano.
0: Co ti tvoji kluci? Jak se mají? Co dělají? Ale ten jeden se oženil a ti další dva, ti se mají dobře.
1: To jsem já, ti další dva.
0: Já vím.
1: Chápu. Jak se máš? No, oženil jsem se, máš se dobře, no musím. No.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
8: Jitku, ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
2: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen...

0: pustit už ne.
1: 1+1 na frekvenci 1, vtip od nás, vtip od vás. Mám tu jeden, který nejsem si jistý, jestli jsem někde slyšel v hospodě u piva, nebo jestli už tady zazněl. Ale tak se mi líbí, že bych ho klidně jako zazněl znova.
2: Opakování je matka moudrosti, pojď zaznít znova.
1: Je trošku jako je lehtivější, jo, tedy s dovolením. Nejlepší věcí na tom mít penis je dělit se o něj s lidmi, kteří ho nemají.
2: Víš, že je daleko víc fóru, u kterých se baví chlapi než ženský?
1: Já jsem si hlavně všiml, že se víc směju vtipům, který říkám já, než ty, který říkáš ty. Ale to je asi normální,
2: zase
1: že?
2: Zase je dobrý, jako, víš, jako mít tu jistotu, že se aspoň někdo zasměje.
3: Ráno frekvence 1.
4: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Vládě, jako který chystá fantastické zprávy na 7 hodinu, ale teď si dáme ty punkové už za chvilku. My jsme tady mluvili taky o počasí, že už se nám venku konečně ochladilo, i když dnes by mohlo být krásně teplo. Ty kolik jsi říkal? 25?
1: Dneska 25 max.
0: No a jenom u nás na Liberecku tam zase minus 6 asi, tak nějak to vychází.
1: 21.
0: Ať už... Teď je přesně 6:30, čas na krátké zprávy, je tu Láďa Jakub.
1: Dobré ráno, provozovatelé tuzemských elektrických sítí letos plánují investice za víc než 40 miliard korun. Je to o několik miliard víc než v předchozích letech. Peníze půjdou hlavně na posílení odolnosti sítí a jejich kapacity. Cílem je kromě dalšího rozvoje soustavy taky předcházení dalších výpadků proudu. V lesích v Karlových Varech a na Karlovarsku mají turnikety. Neplatí se tam sice vstupné, ale začaly jimi počítat návštěvníky. Bojí se takzvaného overturismu, tedy zahlcení lokality turisty. A něco podobného teď řeší i Jižní Morava. Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras na Blanensku chce turisty upozorňovat i na lákadla v okolí, aby se rozptýlila vysoká návštěvnost lokality. Jednou z priorit do budoucna je pak postupné odstraňování starých ekologických zátěží. Hokejový útočník Jan Jeník byl v NHL vyměněný z Otavy do Los Angeles, kam přišel v březnu právě z Otavy. 25-letý český hráč se může vydělat v nadcházející sezóně 850 tisíc dolarů, tedy v uvozovkách 18 milionů korun. Kalifornský klub to uvádí na svém webu. A belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Silnice na jihu Čech 39 nám hlásí sražené zvíře na cestě z Českého Krumlova do Horní Plané u Novosedel. D7, Chomutovská dálnice na příjezdu od Chomutova Loun do Prahy v omezení u letiště Václava Havla v Ruzyni je frontou, už začíná od Slaného na Kladensku. No a zacpává se nám v hlavním městě už Gbelská, a to ve směru ze severu na prosekadál do Hloubětína z D8. Kamiony už brzdí v Cínovecké za sjezdem na Čakovice. Tak přejeme pevné nervy s frekvencí 1.
0: A hezké ráno, Míra s Lubkou s vámi.
3: Krásné ráno, je 2. července, pojďme se podívat, co se v tento den událo v minulosti. Píše se rok 1891 a dokončila se Petřínská rozhledna. A víš, co je na tom zajímavý?
0: Nevím.
3: Oni ji dokončili 2. července, ale slavnostní otevření naplánovali až na 20. srpna. Vlastně celý ty prázdniny.
0: Kde tam se stála, tam mohlo chodit?
3: Tam stála dokončená rozhledna.
0: Ty jo, to by mě zajímalo, proč.
3: Proč,
0: vy? To je zvláštní.
3: Hele, prověříme a 20. srpna si řekneme.
0: Kolaudace určitě.
3: Jasně, vlastně takhle.
0: A to byly úřady. Já jsem sadil, že to byly úřady.
3: Vlastně stejně jako dneska. Tak, pojďme dál. 2002, americký milionář Steve Fossett jako první člověk na světě dokončil solový oblet zeměkoule balónem bez zastávky. Typně si, když je dneska 2. července, kdy tak mohl odstartovat? Kolem země.
0: Ty jo.
3: Balónem bez zastávky.
0: Jasně, cesta kolem světa za 80 dní, tam se začalo balónem kousek jenom, to je pravda. To zase bylo 2 roky v prázdně v balóně, nebo jak to bylo? 6 neděl v balóně. 6 neděl, takže to bylo, dejme tomu, 3 měsíce.
3: 3 měsíce? Představ si, že on startoval už 19. června. Teda vlastně až 19. června.
0: Takže to bylo 6 neděl v balóně.
3: V podstatě. Ani ne, to jsou 3 týdny.
0: To měl v tom nějakého raketový pohon, ne?
3: No, hrozně mě to překvapilo, fakt mě to strašně překvapilo. Zajímavý. Tak a ještě jedna věc, a to si pamatujeme podle mě úplně všichni, rok 2009 a v pražském metru po 31 letech skončili ruský soupravy.
0: Jo, to byly ty velký,
3: takový ty šedivý, těžký. No.
0: Zvuk dělali a měli taky kožený, zelený a červený sedačky uvnitř.
3: Takový koženkový, no. Zelený a červený?
0: Myslím si, že byly jenom červený a zelený byly ve vlaku, motám si to.
3: Ty byly ve vlaku, podle mě.
0: Možná jo, no. Koženkový prostě.
3: Ruské soupravy 81-71. No. To je jenom tak jako...
0: Koženka lepší v tom MADčku. Teďka se zase vrací k takovým pevným židlím, jsem koukal.
3: To je ale dobře, protože na pevný židli vidíš, jako, že tam není sucho.
0: No.
3: Nebo když to takhle jako stalo se, mně se to stalo, Míro, a je to hrozný.
0: Nesedl jsem si, ale minule jsem jel metrem, to je zajímavá historka, ke který nevím, jestli tady mám rozmazávat, doslova.
3: Až tak ne, tak jako jestli je rozmazatelná, tak bych
0: byla rozmazaná právě dost.
3: Ne.
0: A co mě překvapilo, na tu sedačku si jako nikdo nesed, jo, ono to bylo dost vidět.
3: Jo.
0: Ale na tu vedle jako ty lidi běžně sedali, sedla by si vedle
3: ne.
0: toho? Já jsem fakt jel asi v 5 stanic a tam se vystřídalo asi 6 lidí.
3: Ani náhodou.
0: Říkám, co jsem blázen, si vedle toho někdo sedne. No nic, tak to je lehce téma, které se nehodí
3: ráno.
0: Před snídaní. Hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, přejeme vám dobré brněnské ráno. Proč říkám brněnský? Jo, protože mám brněnskou otázku.
1: Tak dobře, tak...
0: Chtěl říct si brzké ráno, nevím, brněnské, to je jedno.
1: Zdravíme do štatlu, pojďme prověřit, kdo je tady chytrej jak rádio.
0: Tak máme tu tedy brněnské
1: dobře.
0: Ráno dneska.
1: Dobře, tak žila jsem tam 10 let.
0: Já jsem tam taky jak doma, takže rád na tohle narazím.
1: No.
0: Výraz šalina známe samozřejmě úplně všichni, ale uměla by si tipnout, z čeho vzniklo slovo šalina? Kde se vůbec vzalo?
1: Já si myslím, že to bude z němčiny.
0: Mm-hmm.
1: A řekla bych, že to bude možná, ale to fakt jako nevím. No. Jo? Ale protože se tramvají někdy říká elektrika, já teda německy neumím. Já umím německy říct Ich habe Hunger a Guten Tag a Gute Nacht. A jinak nic, jako fakt nic. Já jsem němčinou nepolíbená. Tak si říkám, jestli...
0: A Němcem? To bys to taky uměla víc.
1: Tak, nevím, jestli to třeba není nějak jako odvozený od slova elektrika, elektřina. Mm-hmm. Tímhle směrem bych asi tak jako šla, ale jestli to tak je nebo není, to mi dejte vědět na 736 300 444.
0: Tak kde se vzala šalina? Dejte vědět.
2: Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1, kde se vzala šalina?
1: Kde se vzala, tu se vzala?
0: Na mendláku.
1: Objevila se šalina.
0: Nebo v pisárkách.
1: V pisoárkách. No. Tak, hele, zaslouží si, myslím, že potlesk celkem. Já bych se toho nebál.
0: Ano, je to elektřina?
1: Nebo jo, člověče, je to tak. Slovo šalina vzniklo zkrácením právě toho vlivu té němčiny, ano. Protože úplně, když se to objevilo na počátku 20. století, tak se to jmenovalo elektrická dráha, což je elektrische linie.
0: Jo, šalina.
1: Až z toho byla najednou šalina. Jenom elektrišalina.
0: Šalina.
1: Tak jo,
0: hezky.
1: Ale vidíš, trefila jsi to hezky.
0: Docela dobrý.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: si můžete zpívat. Za chvíli 7 hodin po 7 hodině hrajeme o peníze a samozřejmě nás čekají ještě zprávy. Hezké ráno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland. Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
6: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí.

0: Ředitelství vodních cest chce, aby zamýšlené splavnění řeky Labe z Chvaletic do Pardubic získalo kladné stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí už příští rok v květnu. Podle odhadů organizace by v roce 2030 mohla začít stavba. Vybraná trasa i veškerá opatření budou mít podle zpracovatele dokumentu minimální vliv na přírodu, jak řekl Pavel Obrlík ze společnosti Ecopontis.
1: Teď ten zásah do těch modrázkových luk je minimální, naopak některý těch modrázkových luk může být i pozitivní tím, že se zvýší hladina podzemní vody, protože i ty modrázy v posledních letech trpí tím, že ty louky vysychají.
0: No a já ještě doplním, že splavněním Labe se zabývá ředitelství vodních cest od svého vzniku v roce 1998. Stát od minulého století postavil na vodních cestách 24 plavebních stupňů. No a tři chybí, jedním z nich je Přelouč. Projekt pro Přelouč získal kladné stanovisko vlivu na životní prostředí EIA už v roce 2000. Po vstupu Česka do Evropské unie ale posouzení podle tehdejší legislativy neobstálo a bylo nutné celý proces zopakovat, což trvá dosud. Když se řekne Kaplice, asi si vybavíme Cmundu po Kaplicku. Když se řekne pavlišovský řízek, tak třeba smažený řízek s dušeným kysaným zelím, omaštěným a houskovým knedlíkem. No, představíme si Náchodsko a Trutnovsko. A když se řekne frgál, tak to je zase koláč z Valašska. No ale nově vzniká místní specialita i v Kroměříži. Tedy nově obnovují tam její zaniklou tradici. Jde o velký kynutý vdolek s tvarohem, povidly a drobenkou. Hanácký vdolek se pekl při svatbách, dožínkách i hodech, později ale téměř zmizel z našich kuchyní i myslí. V Kroměříži se ho snaží vrátit na stoly i do povědomí lidí, no a udělat z něj gastronomický symbol města. Město oslovuje místní pekaře, no a chce, aby si turisti kromě zážitků z památek odváželi právě i vzpomínky na typické regionální chutě. Za vzor mají třeba štramberské uši, loštické tvarušky nebo pardubický perník. Tak dobrou chuť.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: A dneska bude tak akorát polojasno s teplotami do 25, někde 26 stupňů. Výjimku bude tvořit jižní a východní část Moravy, tam by mělo být i 28. Naopak přehánky a nejnižší teplotu bude mít severočeský Liberecký kraj 21, možná 22. No a 23 bude mít na západě Čech teploměr v kraji Karlovarském.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A zmiňovaná Kbelská. Velmi dlouhé kolony, pevné nervy, to chce hodně pití do auta. Od Teplické D8 to stojí od Litoměřice a Roudnice a dál od Zdib jsou taky velké kolony. V pásu na Hloubětín se jede v obou směrech a nedá se sjet na Letňany ani na Prosek, ani na Vinoř. Dlouhá kolona je taky na Novopatské, tedy od Černého mostu, začíná už na dálnici D10. Tak přejeme pevné nervy, no a šťastnou cestu třeba ve společnosti Míry a Lubky na Frekvenci 1.
3: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, co jsem to chtěl?
4: Co si to chtěl, ano, přesně, co jsem to chtěl, možná kostel nebo postel. Tak 2. července, je to tak, Mezinárodní den proti zapomínání. Přemýšlela jsem, jak to nastartovat a napadlo mě, že zjistit, co dělat pro to, abychom nezapomínali. A já to prosazuju pořád, akorát jsem doma jediná. Pište si poznámky rukou.
3: Rukou, jo?
4: Jo, pokud si budete psát poznámky rukou, projde to líp do mozku a budeš si to pamatovat víc, než když si to zapíšeš jenom třeba do počítače nebo jenom do mobilu. Aha. Je teda pravda, že v tom mobilu ti pípne ta upomínka, jakože že to ten den je. Ale jinak, když si to zapíšeš tou rukou, tak ono opravdu se říká, že to, co vlastně projde, jakože papír, tuška, ruka, mozek, si zapamatuješ víc, než klávesnice.
3: To je něco podobného, jak když nevíš kudy a někdo tě naviguje. Pak pojedeš sama, víš prd.
4: No jasně.
3: Musíš si prostě zabloudit sama tam.
4: Jo.
3: Ale to mě navádí na myšlenku, největší blbost, kterou kdy kdo vymyslel, dělat si uzel.
4: No, na kapesníku.
3: Jako ať mi někdo řekne, že si vzpomene na to, proč si udělal uzel, tomu fakt nevěřím.
4: Udělej si uzel na kapesníku? No. Já si myslím, že to je tak, jakože když děláš ten uzel, tak myslíš na to, jako co nemáš zapomenout. A že ta činnost toho dělání uzlu, si řekneš, teď já jsem si, jo, víš?
3: Jo, co udělat pro to, abych nezapomínal? Radím uzel. Jo? Hezké ráno.
4: Krásné ráno.
2: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.
6: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Frekvence 1 s vámi. Nakousli jsme tady celkem zajímavé téma, to je zapomínání.
1: Na co jste kdy zapomněli? No, a teď myslím fakt na rozky, jasně, to se stane, výročí, to se stane.
0: Děti ve školce, ve škole,
1: jo.
0: Na kupáku.
1: Počkej, teď si řekl děti ve školce, ve škole. Já už jsem to možná říkala a omlouvám se svému tatínkovi, který možná bude chvíli škytat.
0: Jo.
1: Tatínek mě měl právě, takhle nějak to bylo.
0: Vyzvednout
1: v divadle po představení. V Plzni byly dvě divadla, jako komorní a velký, já jsem byla ve velkém a tatínek tenkrát měl nějakou práci. Tam pracoval v komorním divadle, že mě potom představení vyzvedne v tom velkém. No a čekala jsem na něj dlouho a vyzvedával mě a ještě kluky, jako dva. A vedl nás domů. Přišel, nevypadal dobře.
0: Dobře.
1: Ale přišel.
0: Chápu.
1: Ale přišel, no. Jako to je důležitý, ale přišel. A šli jsme domů a on tak na té ulici jako zdravil ty dámy, klanil se jim a říká: dobrý večer, holbičko, ručičku líbám. No a takhle jsme došli teda až domů. A druhý den ráno jsem šla do školy, seděla jsem v předsíni na botníku, obouvala jsem si boty a do té předsíně přišel tatínek a říká: Lubinko, já se ti strašně moc omlouvám, že jsem na vás včera zapomněl. A já říkám, taky nezapomněl.
0: Měla za v tom nechat. Škoda. Tak co jste kde zapomněli, klidně dejte vědět. Dneska ráno.
1: Dobré. Frekvence.

0: čtvrteční ráno, už na 23,500 jsme se dostali v posledním slově. Tak kdo ty peníze chce? Kdo chce, vytáčí a volá 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak číslo tedy řečeno, telefon samozřejmě obsazený plný. Kdo pak tam tady Míra z Lubkou? Hezké ráno.
4: Dobré ráno.
3: Dobré, kdo pak a odkud?
4: Tady od Prostějova.
3: A ještě jednou jméno, prosím.
4: Josef.
3: Tak možná vám to jméno přinese štěstí, protože Pepa Vrtal, fotr na tripu, nám tady nechal tuhle větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak co?
4: Ubytování.
3: Ubytování, 23,5 ve hře, pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to ubytování, Pepo, ani jméno vám přineslo štěstí. Neva, mějte se moc krásně, naslyšenou, hezké ráno. Naslyšenou. Tak my přihodíme 5 kilo, to znamená, že za hodinu a kousek hrajeme o 24 000, zůstaňte s námi.
2: Výhodné léto začíná.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
7: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
10: V Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou. Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: 21 s vámi, za chvíli bude 7:30, jak to bude dnes s počasím, prozradí nám Dagmar Husová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Po týdnu se probouzíme do počasí jako malovaného, kdy nehrozí žádné extrémní meteorologické jevy. Právě naopak, před námi je nádherný, převážně slunečný den, kdy nejvyšší odpolední teploty v Čechách budou kulminovat do 26, na jižní Moravě potom do 28 stupňů Celsia. Až během pozdního odpoledne bude od západu docházet k přibývání oblačnosti. Pokud se ale nějaké přehánky vyskytnou, budou velmi ojedinělé a doménou zejména Krušných hor. A jak to vypadá v tisíci metrech na horách, tam se rtuť teploměru pohybovat bude nejčastěji kolem 21 stupňů Celsia. A další skvělou zprávou je ta, že na území Česka je zalito. Někde dokonce během středečního dne spadlo tolik srážek, jako normálně padá za celý měsíc červenec, tedy kolem 80 mm.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Teď je přesně 7:30, krátké zprávy, Láďa Jakub.
4: Hezké ráno, jak říkala Dagmar Honcová před chvílí, Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně sluníčko, teploty kolem 25, 26, až v neděli se na většině území Česka vyskytnou přehánky výjimečně s bouřkou. Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstupuje úřadující evropský šampion Španělsko. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Utkání začíná v 21 hodin našeho času. Vyhrát teprve druhý zápas play-off v historii se v San Francisku pokusí domácí Spojené státy americké. A Soudní dvůr Evropské unie se dnes rozhodne o rekordní pokutě 4 miliardy eur, tedy v přepočtu asi 88 miliard korun, kterou za porušení unijních antimonopolních pravidel dostala americká společnost Google. Generální advokátka Julian Kokot loni v červnu navrhla, aby Soudní dvůr zamítl odvolání Google a pokutu potvrdil.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Jak jsme říkali, Kbelská nám stojí velmi dlouhé kolony, jsou už od teplické dálnice D8 od Litoměřic a Rounice nad Labem a zdip dál po Kbelské. V pásu na Hloubětín se jede v obou směrech. Nedá se sjet na exitu Letňany, Prosek ani Vinoř. Dlouhá kolona je už taky na Novopatské, od Černého mostu začíná už na dálnici D10, tak si udělejte časovou rezervu a možná pěknou dovolenou. Hezké ráno.
0: Míra s Lubkou s vámi, hezké ráno, tak téma zapomínání, to je téma, které by nám vystačilo na týden asi.
5: Ano, ale vypadá pozor, to, že ano.
0: Já souzním s Evou, která ano. Píše, že velmi pravidelně zapomíná vyndávat prádlo z pračky a pere ho na dvakrát. To je věc, která mě se děje taky. Uh-huh. Jo, a si říkáš, ježiš, no jo, a teď víš, že to tam je celý den, takže to můžeš znova zapnout.
5: Celý den jo, celý den jo. Já si myslím, že třeba jako... Dvě, tři hoďky,
0: to by se asi dalo,
5: to se ještě
0: no?
5: dá, ale fakt, jakmile je to tam třeba opravdu dlouho, tak taky peru znova, no. Mm-hmm. A to nevyvětráš ani na sluníčku, to nevyvětráš nic, sušička nepomůže, mm-hmm. To prostě není dobrý, no.
0: A pak je další téma, co jste kde vyprali, ale to si necháme na jindy, protože je to ještě větší. Tak hezké ráno.
5: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. We were staring down disaster. That night we almost called.

0: čtvrtečního rána vás se probouzí Frekvence 1, co vám přátelé vstává hezky, jsou prázdniny, sice už se blíží ke konci, pomalu, ale...
1: Ty seš hroznej. Ty seš hroznej.
0: Druhýho nebo kolik?
1: No, druhýho, no? Tak to je fakt jako úplný začátek.
0: Takže pohoda. No, takže...
1: Co tam máme? Mám tady vychytávku na dovolenou, Míro, jo? Je to vychytávka, co udělat, když vypadne proud. Vypnou se ti elektrický hodiny, že jo? Po dovolený, nic se neděje, seřídíš je, ale pozor. Vypne se taky lednička, vypne se mrazák a teď je otázka, jak dlouho ten výpadek byl. Pokud to bylo pár hodin, no, já nevím, hoďka dvě, tak je to asi v pohodě. Jo? Ale pokud to bylo třeba 24 hodin, tak už bych se asi trošičku bála o to, co v tom mrazáku bylo. Mm-hmm. Jo, a ono potom to naskočí, že jo, zase to zmrzne a teďka...
0: Jo, ty to jako nevíš, ty seš na dovolený, mezi tím vypnou proud, ty se vrátíš, přesně. Furt je všechno zmrzlý, jo. Ale mohlo to být dva dny rozmrzlý.
1: Jenom vidíš, že prostě jsou vypnutý třeba ty elektrické hodiny na troubě, nebo
0: to
1: tak.
0: By mě ani nenapadlo.
1: Jo? No. Jo. Tak pozor, mám tady takovou vychytávku, jo. Potřebuješ hrneček, potřebuješ vodu a potřebuješ minci. Do hrnečku naleješ vodu a takhle ten hrneček s tou vodou dáš do mrazáku a necháš to zmrznout na kámen. Jo?
0: Jasně.
1: A potom vlastně na ten led tvrdej položíš minci.
0: Jasně.
1: A jedeš na dovolenou. Mm-hmm. A když se vrátíš z dovolený, zkontroluješ, jestli je mince pořád nahoře na hrnečku, to znamená, že nemrzlo, jakože mrzlo pořád. Že se
0: a
1: nic
0: když
1: roz...
0: není, tak je na dně vlastně.
1: A tak je na dně. A to znamená, že v tuhle chvíli by si měl zkontrolovat vlastně všechno, co v tom mrazáku je.
0: A vyhodit to. Objevit tam věci 4 roky starý.
1: To teda, vždycky, jako když rozmrazuju ledničku, co tam objevím.
0: Poklady v mrazáku, přátelé, to je... to, já to hele, mám tady ještě nějaký zbytek hranolku, to tam schovej, to jasně. Si dáme někdy. To,
1: jo.
0: O 6 let později. Hezké ráno.
1: Krásné ráno. Frekvence 1.

0: i dneska Frekvence 1 a Coca-Cola vyráží za vámi. Milujete fotbal? Dobré jídlo a k tomu osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle? Pak poslouchejte. V restauracích a barech označených samolepkou Food Marks si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: Co pro to, přátelé, udělat? Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Koukep. A pozor, po Česku právě teď vyráží taky náš kolega Tomáš Fíla s autem plným cen. Otázkou, kam míří dnes? Včera to bylo Brno, to má hezké ráno.
2: Krásné dobré ráno, já vás zdravím. Takže dneska máme namířeno směr jižní Čechy. Jedeme za mistrem bojových umění Janem Žižkou.
1: takže do tábora, jistě.
2: Takže do tábora a přímo na jeho náměstí.
1: No, tak snad tě tam pustí. Víš, jako, řekni mu, mohl byste přihmouřit očičko. Co?
2: No tak já bych vám jednu plechovčičku, tak co byste řekl, pane mistr? No, tak v každém případě dneska Žižkovo náměstí, tábor, budeme tam přesně v 10.00, no a vezeme samozřejmě 500korunovou poukázku do restaurace sítí Food Marks, k tomu vezeme plážovou osušku, sluneční brýle, plážovou tašku a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. Takže je to opravdu hodně, jo? Mm-hmm. První, kdo přijde, ten to všechno získá. Hele, modrá obloha, já myslím, že ty plechovky se budou hodit, sluneční brýle taky, osuška k vodě, no je to fantastický, tak se na to moc těším.
1: A ta osuška by mě hodně zajímala, teda ti musím říct, pokaždé, když o ní mluvíš, tak bych si jako jednu, kdyby se ti tam jedna někam vytratila, tak by mi to nevadilo.
2: Já ti samozřejmě rozumím, ale blbý je, že mě by to taky nevadilo, kdyby se někde jedna vytratila. A ono ti je to přesně napočítaný, jako, ale je jako moc hezká. Je taková jako veliká, že se na to i dospělý člověk pohodlně
1: jde. To mě právě úplně jasný, no.
2: A je taková jako nenápadná, že je taková jako hezká, stylová, jako fakt dobrý.
1: Ale není pro nás, holt je pro vás, přátelé, takže dneska pro jednou z vás v táboře, přímo na náměstí 10.00 Tomáš Fíla, který tam samozřejmě na vás bude čekat a potom se spojí zase s námi pěkně do studia. Tome, šťastnou cestu, hezké ráno.
2: Krásné ráno, ahoj.
1: A kdybyste chtěli s Coca-Cola soutěžit, tak samozřejmě můžete mapu podniků Food Marks najdete jednoduše v aplikaci Coke App a nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: osmé hodině vyrazíme do Itálie. Bude tu Eros Ramazzotti, pokud se tam chystáte třeba na dovolenou, tak už se teď můžete naladit díky frekvenci 1. Bude Adam Ďurica. S ním se zase můžete ladit na další z Radiokempu frekvence 1. Všechno si povíme a bude David Guetta. A samozřejmě další zprávy za chvilku.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No, jsou připraveny, přináší Láďa Jakub, hezké ráno.
5: Krásné čtvrteční ráno, Praha nám poskakuje na D8, Igbelské začala důležitá oprava této silnice. Nejkratší film Karlovarského festivalu má 4 minuty a fotbalisti USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Ještě jednou pěkný druhý červencový den. V Praze odstartovalo jedno z největších dopravních omezení letošních prázdnin a vůbec vlastně celé České republiky. Rekonstrukce Kbelské ulice výrazně omezuje provoz na vytíženém tahu mezi Cínoveckou a Novopatskou ze severu Čech na severní Prahu. Silničáři doporučují řidičům sledovat objížďky a počítat s časovou rezervou. Barbora Lišková, mluvčí zprávy komunikací, řekla Frekvenci 1, že rekonstrukce už byla potřeba.
6: Tam jsou hluboké vjeté koleje, defekty se tvoří kolem vstupů do šachet, i ty poklopy, které tam jsou uprostřed komunikace, jsou v havarijním stavu. A my potřebujeme tu komunikaci uvést do stavu, kdy vlastně my tam využijeme ty nejlepší materiály, které aktuálně na trhu jsou, i ty nejlepší povrchy a zároveň třeba ty poklopy těch kanalizačních vstupů, tak ty vydrží zátěž až 90 tun.
5: Práce potrvají zhruba do poloviny srpna a podle silničářů můžou způsobit velmi dlouhé kolony i na ostatních silnicích. Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček budou dnes dopoledne jednat na úřadu vlády se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem schůzky bude větší podpora firem ze strany státních institucí, jako jsou Národní rozvojová banka, Česká exportní banka nebo Exportní garanční a pojišťovací společnost. Nejkratší film letošního mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude mít 4 minuty.

0: Vysokými a Lužickými horami bude 21 a trochu deště a chladněji čekáme taky na severozápadě v Karlovarském kraji pod Krušnými horami.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Nehoty na D35, máme tam nehodu za Chrudimí na cestě z Vysokého Mýta na Hradec Králové u kilometru 152, v místě se to objíždí a zpomaluje se. Nohu z plynu dáte určitě taky od teplické D8, tam je kolona už od Zdib a sune se na opravovanou k Belskou. Mimochodem ve směru na Hloubětín už je provoz obnovený, byl neprůjezdný, teď už se jezdí ale alespoň jedním jízdním pruhem. Tak pevné nervy přejeme Slupku a Mírou.
2: Po 8 hodině, hezké ráno, přátelé.
3: Krásné ráno, věříš na ufony?
2: No, tak počkej, to je velký téma, ale pro mě, víš, já jsem velký odborník na vesmír.
3: Na vesmír, no.
2: Takže pro mě to je tohle celkem zásadní, ale máš tam něco ufonskýho, jo? Tak
3: jo,
2: počkej,
3: mám.
2: Tak já tady k tomu dám tohle, tak nám to ladí.
3: To je dobrý,
2: jo,
3: to je dobrý.
2: Jo, tak
3: protože
2: mě.
3: Pozor, jako dnes.
2: Nevěřím, mimochodem.
3: Dneska, přátelé, je světový den UFO.
2: UFO, jo.
3: UFO. Kruhy v obilí.
2: Kruhy pod očima.
3: Kruhy pod očima. Zelený figurky. Zelený v obličeji, kdyby jsme pokračovali. Kde se vlastně vzala ta zelená figurka? Proč je vlastně ufon zelený?
2: Podle mě, nevím, podle mě není zelený. To si vymysleli asi nějaký kreslíři, protože ten originální, který ho našli Amíci, všimla si, že ho najdou vždycky nějaký velmoce, buď to Rusáci nebo Američani. Tak ten myslím, že byl šedivej takovej. Ten
3: no
2: s tou velkou hlavou, s velkýma očima.
3: Právě proto se vlastně jako dneska slaví ten světový den UFO, protože to bylo 2. července. Ale já taky na ně nevěřím. No.
2: Hele, kdyby nějaký byli a uměli sem doletět, tak tady buď to už dávno nejsme, anebo by sem vůbec nepáchli. Tím si jsem skoro jistý, jako fuj lidi, to nechci.
3: Tak ale teď možná po druhé spadne dneska naše SMSková brána, že nám budete psát, že ufoni existují.
2: Že jste viděli.
3: Že jste viděli. Lítací talíře. Neznámá tělesa.
2: No, jo.
3: Já jsem teda viděla, a to je pravda, padat meteorit.
2: Jo, já jsem jednou naštval svoji bejvolu, takže jsem taky viděl lítající talíře. Už to si vidět nechci. Hezké ráno.
3: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, dnes ráno ufounské téma. Řešili jsme tady, což je dneska, jak jste říkal, Světový den UFO, nebo co?
1: Ano, Světový den UFO, přesně tak, no.
0: Jsme řešili, jestli jsou, nebo nejsou. Já jsem přemýšlel nad svými oblíbenými filmy s tématikou UFO. A dokonce jsem si vybavil jeden seriál z dětství a už si přesně nepamatoval, byla tam Čoky, se jmenoval ten mimozemšťan a nebyl vidět, jenom mluvil.
1: Aha.
0: Nepamatuješ si to?
1: Ty jo, nepamatuju.
0: No.
1: Čoky?
0: Ale jako víc si nespomenu.
1: Ty jo.
0: Já vím, že jsem byl malej a že to dávali v Magionu, myslím, nebo tam někde.
1: Jo, když víš co, on ten Magion býval odpoledne, že jo?
0: No.
1: Já jsem chodila na balet.
0: Aha, tak tam já jsem fakt
1: ne, ale počkej, to tak přesně je, protože vím, že mý spolužáci se vždycky druhý den úplně jako o něčem bavili. A už jsem to našla. Hele, hledáte britský sci-fi seriál Čoky? Já jsem to napsala s měkkým, ono to je tvrdým.
0: Jmenovalo se přímo tak, jo?
1: Jo, z roku 1984, který v Československu vysílala dětská relace Magion.
0: Jo, to mám paměť.
1: Jseš hustej.
0: No.
1: Vypráví o 12-letém chlapci jménem Matthew. S ním telepaticky komunikuje nehmotná mimozemská bytost. Pomáhá mu řešit problémy a rozvíjí jeho intelekt.
0: No, to byl vlastně takový psychoterapeutický film pro děti. Víš, protože on se jako řešil nějaký své problémy a radil se právě s tím mimozemšťanem. A oni nevěděli, jestli ho udělat zelenýho nebo šedivýho, tak ho udělali prostě nehmotnýho. Bylo to. Já mám paměť. Já jsem na sebe tak hrdej. Mami, tati, slyšeli jste to?
1: A pamatuješ, že to bylo za rok? Teď jsem to říkala.
0: Co? Hezké ráno.

0: Dnes mimozemské ráno na frekvenci 1 UFO slaví, tak jsme tady trošku rozvířili. Co tam máš?
1: Přišel Fórek, prosím tě, takový jako by vesmírnej,
0: dobře,
1: ale
0: pojď,
1: pobavil mě.
0: Pojď na závěr.
1: Jsou kosmonauti na Marsu. Mm-hmm. Dívají se střídavě na sebe, na zem, na raketu, na sebe, na zem, na raketu. A pak to jeden nevydrží a říká, no co tak na mě koukáš? Já tam ty klíče nezabouchl.
0: Co víš? No to je blbý, no. To je blbý. Ovšem, zabouchnuté klíče je taky velké téma.
1: No, ano.
0: Bychom se mohli jednou přiklonit.
1: Chtěla jsem říct kosmonautům, že na Zemi to stojí 3000.
0: Na Marsu, viď?
1: Nevím, kolik to stojí na Marsu, ale...
0: Ale počkáte si.
1: Přátelé, a dobrá rada, platí to pojišťovna, máme vyzkoušeno.
0: Fakt?
1: Asi 2 měsíce zpátky, no.
0: U auta?
1: Ne, u auta, ne,
0: doma,
1: u baráku.
0: Doma. Jo.
1: U baráku holky nějak zabouchly, my jsme byli úplně pryč někde a oni telefonovali teď mi, zkus tady toho souseda a tady toho souseda a tady toho souseda, nikdo nebyl doma, no tak jsme zkusili my zámečníka.
0: Já myslím, že jsem to minule někde jsme to řešili, že si někdo zabouch takhle klíče v autě nebo nějak se tam nemohl dostat a chtělo rozbít okýnko, ale ne, to malý ne, to je nejdražší. To, taky by mě to nenapadlo, logicky chceš rozbít to malý,
1: no.
0: Většinou dražší než to velký. Nemyslíme přední, prosím vás, jo?
1: Ne, prosím vás, to je drahý jako
0: blbě jede potom. Hezky ráno.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušet...
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Přijďte, například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá

Frekvence 1 s vámi přejeme hezké ráno. Adam Ďurica, Ema Drobná, v jejich společnosti jste právě teď byli a můžete v tom klidně pokračovat, přátelé, protože tenhle oblíbený slovenský zpěvák vyráží na exkluzivní akustické turné po České republice a samozřejmě se můžete těšit na ty ohromný hity, které znáte i z Frekvence 1, jako je třeba

0: Akustická vystoupení nabídnou jedinečnou atmosféru, živé nástroje a takový osobnější propojení s publikem, což má Adam právě velmi rád. Naživo ho letos potkáte mimochodem taky na Radiokempu Frekvence 1, tak už si teď pište do diáře. A to datum 5. srpna, je to kemp Pohoda, kde vás čeká odpoledne plné zábavy, soutěží živého vysílání Frekvence 1, které večer vyvrcholí právě jeho koncertem. Pokud přemýšlíte, kde by kemp Pohoda mohla asi tak být, tak pokud se nepletu, tak je to ten pod Táborem, takže směr jižní Čechy. Každopádně podrobnosti najdete úplně jednoduše na našem webu, to znamená www.frekvence1.cz. Tak se na vás těšíme.
1: Ráno Frekvence 1.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, dnešní počasí tak akorát teploty, tak někde kolem 25 stupňů, k tomu má být polojasno nebo skoro jasno, za chvilku si dáme krátké zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Je přesně 8:30, krátké zprávy Ládě.
2: Dobré ráno, na úřadu vlády za účasti prezidenta Petra Pavla právě teď začíná rada jednat bezpečnostní rada státu. Pokračovat by měla v debatě o nové armádní koncepci, kterou začala v polovině června. V lesích v Karlových Varech a na Karlovarsku mají turnikety, neplatí se tam vstupné, ale začaly jimi počítat návštěvníky. Bojí se takzvaného overturismu, tedy zahlcení lokality turisty. No a něco podobného teď řeší i jižní Morava. Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras na Blanensku chce turisty upozorňovat i na lákadla v okolí, aby se rozptýlila vysoká návštěvnost lokality. Jednou z priorit do budoucna je pak postupné odstraňování starých ekologických zátěží. Řidiči pozor na klokany, a nejen v Austrálii, na severu Čech skáčou na Chomutovsku. V Údlicích na kraji Chomutova málem jednoho srazil řidič při cestě do práce u koupaliště. Podle místních nejde o ojedinělého tuláka. V okolí se prý pohybuje hned několik klokaních uprchlíků.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
2: D35 hlásí potíže za sjezdem na Chrudim, je tam nehoda na kilometru 152, tady opatrně nohu z plynu. Zpomalte taky na D8, respektive zpomalíte, když nebudete chtít, jsou tam kolony už před zdiby. Na 10 minut Kbelská je ale naštěstí bez omezení. Novopatská od Černého mostu ve směru na Kbelskou hlásí problémy v nájezdu od mostu, je tam nehoda a dál pak o kousek dál stojí nepojízdný kamion. Kolona kamionů teď je taky od Brna na Prahu na D1, Velké Bíteše u kilometru 163. Tak přejeme pevné nervy. Nebezpečně dojeďte s Frekvencí 1 Lubkou a Mírou.
0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi a zásadní informace. Pokud máte pocit, že to utíká, tak to utíká.
4: Tak to utíká, jsme přesně v polovině roku, přátelé. Přesně v polovině roku 2026, takhle ve čtvrtek 2. července.
0: Nekecám, že jsem neudělal ani jednu věc z těch, který jsem si napsal na začátku ledna, že udělám.
4: Ne, ne.
0: A o těch kilech to už vůbec nemluvím.
4: A napsal jsi tam před ty kila mínus, prosím tě?
0: Jo, tak, že jsem jako...
4: že tam máš třeba napsáno 8 kilo.
0: Jo, a ty ale není to... řečeno co? A jak? A co s něma vlastně?
4: A není tam napsáno, jestli přibrát nebo schodit.
0: Koukáš na to v tom černu a říkáš, co jsem tím myslel? 8 kilo.
4: 8 kilo. Že bych někomu, něco? Že bych chlupce dlužil 8 stovek?
0: 8 kilo? Těžko říct. Nechám to bej.
1: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: 24 000 korun na vás čeká v posledním slově právě teď. Jenom v rychlosti připomínáme telefonní číslo 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Tak jdeme tedy na to, číslo znáte, částku taky 24 000. Uvidíme, kdo by chtěl vydělávat. Hezké ráno, tady je Frekvence 1, kdo pak tam?
4: Dobrý den, tady Dáša.
3: Dáše volá odkud?
4: Já volám z Pardubic.
3: Tak Dáši, větu nám tady nechal Pepa Vrtal, tedy fotr na tripu, zní takto v nedokončené verzi.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Důvěra.
3: Důvěra, říkáte. Mm-hmm. 24 tisíc ve hře, zkusme to.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není.
4: Není už to důvěra. Asi bylo možná.
3: No tak Neva, Dáši, třeba příště. Mějte se.
4: Třeba příště. Tak se mějte.
3: Hezké ráno. Náskle. Moc zdravíme. Tak přihodíme 24 500 korun dnes dopoledne na Frekvenci.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: 101.
1: To nejlepší z muziky.
0: Ahoj, my jsme opět Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my rádi poslouchají.

0: Za chvíli 9 hodin na celou pro vás chystáme další zprávy. Hned po zprávách je to nejlepší z muziky. Ke čtvrteční dopolední kávě zahrajeme Duran Duran. Bude Marek Ztracený anebo zpěvačka Cher. Zkrátka to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 už za chvíli.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Přináší Ládě Jakub. Hezké ráno.
3: Krásné ráno. Na úřadu vlády začala jednat Bezpečnostní rada státu. Řidiči od rána zdržují opravy na Kbelské třídě v Praze a letošní festival ve Varech bude levnější než kde jindy, slibují organizátoři. Na úřadu vlády za účasti prezidenta Petra Pavla začala před chvílí jednat Bezpečnostní rada státu. Pokračovat by měla v debatě o nové armádní koncepci, kterou začala v polovině června. Související agenda bude podle premiéra Andreje Babiše tehdy tak široká, že bylo potřeba radu svolat znovu, aby se jí podařilo vůbec dokončit. Pavel s Babišem se dnes mají vidět poprvé potom, co premiér odmítl setkání kvůli summitu Severoatlantické aliance NATO. Řidiče v hlavním městě čekají během prázdnin velmi výrazná dopravní omezení. Na Kbelské třídě začala rozsáhlá oprava jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v metropoli. Barbora Lišková, mluvčí zprávy komunikací, nám řekla, že Kbelskou teď nechají jen jako tranzitní koridor.
4: My jsme uzavřeli všechny sjezdy a nájezdy, to znamená z Prosecké a z Čakovické a Mladoboleslavské se na Kbelskou nedostanete a také z ní nevyjedete. A vlastně na Kbelskou, na ten opravovaný úsek, můžete věc pouze z Novopatské, to znamená od D10, anebo z Čakovické, to je vlastně od D8. Tam ta doprava je vlastně vedena jako tranzitní.
3: Práce potrvají zhruba do poloviny srpna a podle silničářů můžou způsobovat i dlouhé kolony i na okolních silnicích. Ředitelství vodních cest chce, aby zamýšlené splavnění řeky Labe z Chvaletic do Pardubic získalo kladné stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí už příští rok v květnu. Podle odhadů organizace by v roce 2030 mohla začít stavba. Vybraná trasa i veškerá opatření budou mít podle zpracovatele dokumentu minimální vliv na přírodu, jak řekl Pavel Obrlík ze společnosti Ecopontis.
5: Teď ten zásah do těch modrázkových luk je minimální. Naopak některý těch modrázkových luk může být i pozitivní tím, že se zvýší hladina podzemní vody, protože i ty modráci v posledních letech trpí tím, že ty louky vysychají.
3: Splavněním Labe se zabývá ředitelství vodních cest od svého vzniku v roce 98. Stát od minulého století postavil na vodních cestách 24 plavebních stupňů, tedy jezů, a tři chybí. Jedním z nich je právě Přelouč na Pardubicku. Projekt pro Přelouč získal kladné stanovisko vlivu na životní prostředí, takzvanou EIA, už v roce 2000. Po vstupu Česka do Unie ale posouzení podle tehdejší legislativy neobstálo a bylo nutné celý proces zopakovat, což trvá doteď. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude podle organizátorů přívětivý pro takzvané baťuškáře, studenty i návštěvníky, kteří neplánují příliš utrácet. Ředitel produkce a výkonný ředitel řekli, že je to dáno rozumnými cenami vstupenek na promítání a také možnostmi levného ubytování. Kromě stanového městečka se návštěvníci

0: učej. Jo, a podle mě to stačí naučit jedno, oni to mezi sebou okoukají, když oni jsou schopní si vzít voříšek nebo něco a stoupnout si nahoru na semafor, si sednou a házej to dolů a čekáš, že to auto rozjede a pak si proto sletějí.
1: Ne, to jsou fakt jako strašně chytrý potvory, musím říct. Jako teďka myslím potvory jako tak jako v nadneseném slova smyslu, protože já si vždycky říkám třeba na podzim nebo v zimě, já dám ven lojovou kouli. Mm-hmm. A oni tam jsou, tyjo, nekecám, do půl minuty.
0: Aha.
1: Do půl minuty
0: to poznají
1: tam.
0: Hnedka.
1: Jo. Hm? Takže já si myslím, že naučit to v ránu problém. Nebo straku, tyjo, to hned to mají.
0: No akorát bacha, až si budete třeba pokládat někde telefon na lavičku a si řekne, ale bordel,
1: přesně.
0: Beru. Máte to vyhozený. Tak hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, v průběhu roku jsme pro vás Lukou nachystali spousty prázdninových speciálů, kdy s našimi osobnostmi, které za námi chodí na rozhovory, právě probíráme to, jak si užívají, anebo třeba v dětství užívali letní prázdniny. A to samé jsme probrali třeba se zpěvákem Matějem Rupertem. Letní prázdniny jak? Jezdil jsi na tábory?
1: Jezdil, ale já se přiznám, já jsem to vlastně moc rád jako neměl. Jo. Nebo takhle spíš takový ten klasický průběh, jako první tři dny se člověk tak furt se domů
0: brečí
1: a to, a pak když už se zkamarádí, tak už to zase budem si psát, takový ty slavný hesla. Ale je teda pravda, že když potom se člověk dostal do předpubertí a všiml si, že dívky jsou v něčem dost jiné než my, chlapci. A začalo to tam tak jako být jako napínavý a začaly se tam odehrávat taky ty první rukožmoly, kolenotisky, dokonce možná nějaká jako lehonká šátralka. Jo, a políbení někde takhle jako za chatkou, jo, když v tom zrušujícím okamžiku najednou slyšíte, že hlavas jde okolo a vy jste v tom stínu a teď se jako bojíte a pak se políbíte, tak musím říct, že pak mě to začalo dost bavit.
0: To chápu.
2: Noční hlídky si držel?
1: No,
0: když potom mluví.
2: S holkama, jenom s holkama.
1: Neproklouzláš ani myš. Ale mám hezký vzpomínky na skautský tábory, tam teda rukožmoly nebyly, protože my jsme byli striktně oddělený jako chlapecký oddíl, takže holky byly separovaný a byly někde jinde. Na to vzpomínám rád, mám taky od té doby pár takových jako dobrých známých z té doby, třeba Romana Týce nebo Erika Taberiho, se kterýma jsem byl v jednom oddíle a moc rád na ty doby vzpomínám. A to byl úplně ale jiný druh jako táborů, než jaký jsem do té doby byl zvyklý. Že jste přijeli karosou až na místo, tam vám ještě někdo snad vyndal bagáž a dal vám ji do nějaký chatky. Tady jsme si fakt stloukali podsádky, podstany, což byly klasické hlany. A v podstatě první týden toho tábora spočíval v tom, že jsme ten tábor postavili z kulatin. Ale to mě bavilo.
2: Skautskou přezdívku si měl?
1: Grumlík. No, protože jsem hrál na grumle, ten hudební nástroj. Aha. Ale Morzeovku jsem se nikdy nenaučil.
2: Ne? O náš pán,
1: junácká hlne.
3: No ano, v Albert... Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: V tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme

0: čtvrtek s datem 2. července. Dnes nás čeká, co se počasí týče, velmi příjemný den, má být slunečno. Jsem tam ještě polojasno, teploty v průměru kolem 25 stupňů. Už za chvíli pro vás máme krátké zprávy.
1: Tento týden v
0: Minuta po půl desáté, krátké zprávy, Hladě Jakub.
2: Dobré dopoledne, po vlně veder kvůli poklesu kyslíku v řece Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku. Uhynuly ryby. Množství zatím není jasné, část se podařilo zachránit. Mimochodem Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno, teploty kolem 25 a v neděli se na většině území vyskytnou přehánky, někde bouřky. Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstupuje úřadující evropský šampion Španělsko. Jeden z favoritů turnaje změří Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Utkání začíná v 21 hodin našeho času. Vyhrát teprve druhý zápas playoff v historii se v San Francisku pokusí domácí Spojené státy americké. A Soudní dvůr Evropské unie dnes rozhodne o rekordní pokutě 4 miliardy eur, tedy 88 miliard korun, kterou za porušení unijních antimonopolních pravidel dostala americká firma Google. Generální advokátka Julian Kokot loni v červnu navrhla, aby Soudní dvůr zamítl odvolání Google a pokutu potvrdil.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona je teď na D1, zdržení je velké od Velké Bíteše ve směru z Prahy na Brno. Hlavně tedy kamiony se tam poskakují. Dlouhá kolona je na 160. kilometru až k omezení u D2. D7 od Slaného na Kladensku je ucpaná od sjezdu na Kladno až k letišti Václava Havla v Praze Ruzini. Kolona dělá půl hodiny, v opačném směru tedy z Prahy na Chomutov je to na 10 minut. No a pražská Kbelská je plně průjezdná, i když kratší kolony se chvílemi objevují jen před sjezdem do Kbelské a taky z Novopatské od Černého mostu a dálnice D10. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte pochopitelně v naší společnosti s Mírou a Lubkou.

0: zajímavých tipů, kam vyrazit na výlet, možná i na dovolenou, na víkend, na prodloužený víkend, všechno tohle probíráme s našimi VIP hosty, kteří za námi chodí v průběhu celého roku. Byla tu i herečka Kristýna Hrušínská. Na co bychom se mohli zaměřit? Třeba na výlety. Lubka říkala, že máš dost výletů na Instagramu.
1: Hele, já ráda jezdím kdekoliv, kde je výhled na moře. A nebo kde je modrá obloha. Teďko třeba, dneska se mi možná bude líbit v Praze.
0: Já jsem myslel, že řekneš Budějce třeba nebo tak. A ty jako k moři ráda.
1: Moři,
0: takhle.
1: Tak.
0: K moři. Takže válečka, jo. Opalovačka.
1: Jo, já myslím, válečka.
2: Taky mě to zarazilo, jak jsi to řekl. A nejradši Itoška, viď?
1: Máme rádi Itálii, no. Máme rádi, protože to je, nevím, taková naše srdcovka, my se tam rádi vracíme každý rok. No, ale teď jsem právě dostala vánoční dárek, protože Matěj najel na takový ty, jako...
2: Zážitky.
1: Správný dárky.
0: To je, že to je,
1: ano, že se někam jede. No, takže teď vyrážíme do Rakouska teda, to si jedeme zaližovat bez dětí, že to konečně si sjedem taky ten kopec celý. A k narozeninám zase jsem dostala, to jedeme do Francie.
0: Do Francie.
1: Po stopách, ano, toho dobrýho ročníku. To se taky těším.
0: Až takhle, ty
1: jo. Až takhle.
0: No, tak jo, no a co se Česka týče, tak oblíbené město Plzeň, to už jsme probrali.
1: Ne, tak moje, já mám ráda jižní Čechy hrozně, to je taková moje srdcovka. A jezdíme rádi do Vrchlabí.
0: Do Vrchlabí.
1: Teď jsme začali chodit právě v létě po horách Obří důl a Harachovy kameny a to jsou nádherný výhledy.
0: Jakože si vyrazíte, řekneš si, ale tak pátek si dáme jižní Čechy a v sobotu si dáme to Vrchlabí, ne? Že bychom si udělali výlet přes republiku. Ještě,
1: jo, takhle. Ale bereme to přes Brno.
0: Přes Brno.
2: Jasně.
0: Tak jo, no, tak herec na volné noze evidentně za spoustou času.
2: Víkend trvá 8 dní.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: A hezké dopoledne přejeme za chvíli 10 hodin, chystáme pro vás další zprávy hned po zprávách, tu bude už Robin Sobek.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
6: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
5: Smutný, co? Něco vám poradím.
6: Nádobí Fabíny.
5: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
6: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
7: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
8: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Je to tak, zprávy jsou připravené, Láďa Jakub, jak bysme přejeme hezké dopoledne společně.
10: Dobré dopoledne, čekají nás svátky, ohladu nezůstaneme, obchody zůstanou otevřené. Kbelská je po začátku oprav průjezdná a na Hanou se vrací Hanácký vdolek. Červencové státní svátky přinesou prodloužený víkend a letos připadá na den upálení mistra Jana Husa na pondělí 6. července. Mnozí lidé tak nebudou muset vstávat ráno do práce. Den předtím, tedy v neděli 5. si Česko zase připomene den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. A jak to bude tentokrát s obchody? V neděli na věrozvěsty i v pondělí na Jana Husa můžou zůstat otevřené. Takže kdo bude nedočkavý z nakupování, může svátky strávit i mezi regály. Jedna z nejdůležitějších silnic na severovýchodě Prahy prochází rozsáhlou opravou. Na Kbelské začalo dopravní omezení, které potrvá až do poloviny srpna. Řidiče musí počítat se zúžením provozu i delšími kolonami. Barbora Livčková, mluvčí zprávy komunikace Frekvence 1, řekla, že lidé musí využívat okolní silnice.
11: Pokud využívají ty sjezdy a nájezdy, tak samozřejmě musí využít okolní komunikace, které jsme už na to připravili. Někde vznikly i vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy, zvyšovala se někde kapacita. U některých komunikací, jako je třeba Tupolevova nebo ve Vinoři, je nová světelná signalizace, která ten tok také usměrňuje. Komunikace Kbelská nemá alternativu, protože nám chybí severní část Pražského okruhu. Ta není dostavěna. Proto my nemůžeme tu komunikaci úplně uzavřít.
10: Ještě dodám, že práce potrvají zhruba do poloviny srpna. Jihočeská přehrada Lipno na Českokrumlovsku se stává nejen místem pro milovníky vody a vodních sportů, ale i hudby. Místo se oblíbily mnohé hudební hvězdy, které vystupují pod širým nebem. Letos se v rámci Česlipno Sport Festivalu objeví 8 velkých jmen české a slovenské hudební scény. Na hudební program zve Kateřina Neumannová, olympijská vítězka a ředitelka festivalu.
12: Můžete se těšit na 4 večery nabité hudbou. Přijedou No Name, Anaka, Michal Hrůza, Čechomor, Tata Boys nebo skvělý a nestárnoucí Jirka Korn. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že atmosféra ve večerním Maríně u jezera má obrovské kouzlo. Vstup na Chess Energy Festy je úplně zdarma.
10: Podrobnosti na lipnosportfestival.cz. Když se řekne Kaplice, vybavíme se asi cmundu po Kaplicku, čili bramborák. Když se řekne pavlišovský řízek, tak smažený řízek s dušeným kyseným zelím a omaštěným knedlíkem. Tak to je zase Náchodsko nebo Trutnovsko. A frgál, to už je zase koláň z Valašska. Ale nově vzniká místní specialita i v Kroměříži. Tedy obnovují tam její zaniklou tradici. Jde o kynutý velký vdolek s tvarohem, povidly a drobenkou. Hanácký vdolek se pekl při svatbách, dožínkách i hodech, ale později téměř zmizel. V Kroměříži se ho snaží vrátit na stoly i do povědomí lidí a udělat z něj gastronomický symbol města. To oslovuje místní pekaře a chce, aby si turisté kromě zážitků z památek odvážili i vzpomínky na typické regionální chutě. Za vzor mají třeba štramberské uši, loštické tvarůžky nebo pardubický perník. Tak dobrou chuť.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
10: Dneska bude tak akorát. Polujasno 25, 26 stupňů, na Liberecku 21, Karlovarsko 23, za to Uhersko, Hradišťko, Horonínsko dneska naměří až 28 stupňů.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: Kolona je teď na D1, zdržení na vás čeká od Velké Bíteše z Prahy na Brno. Je to pro kamiony informace. Kolona je dlouhá od 160. kilometru až k omezení u D2. D7 je ucpaná od sjezdu na Kladno až k

0: taky slavný ořešák, který vlastně lidé sázeli před domy, aby ten blesk šel spíše do něj než do toho domu, ale ne vždycky to vyšlo. To se nám potom tak nějak odhalilo v průběhu celého toho dne.
1: Myslíš tak, ty blesky v beskydech a tak?
0: Ano, třeba. Ale dneska evidentně pečeme vdolky, jak jsem poslouchal
1: jasně,
0: zprávy.
1: Kroměřížský vdolek, Hanácký.
0: Hanácký vdolek. A víš, co je vtipné, že já jsem přišel do rádia a před chviličkou cestou ještě dole. Uholek v pekárně. Mm-hmm. Jsem si koupil vdolek, mám tady vdolek.
1: A je ze Kroměříže?
0: To ne, to určitě ne.
1: Z Prahy.
0: Ten je z Prahy, ze Strašnic. No ale každopádně, co jsem to chtěl, no tak pojďme nastolit teda slačí téma. Co pečete nejraději, jestli to jsou koláče nebo vdolky, tak to by nám mohli psát, ne, posluchači třeba.
1: Jo, já bych si něco dal. No jo. Tak s receptama sem.
0: Takže všechny ty vaše nejlepší recepty, ale vyhodnotíme tady v této hodině nejlepší recept, než se dostaneme na rozhodňovému okénku. Teď to nejlepší z muziky, pojďme hrát, tak sladké dopoledne přejeme.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Tak tady máte jeden hudební polibek od Frekvence 1. Kiss Me se jmenuje hit, který jsme si pustili, Sixpence None the Richer, právě teď v našem vysílání ve 10:45. No, ano, sladké polibky vlastně tady posíláte i vy, jak tak koukám na ty recepty. Normálně pečete bavorské vdolečky. Ne hanácké, ale bavorské. Ty jsou v Čechách jako doma. Vláčné, smažené bochánky. S povidly a tvarohem. Ty vykouzlí opravdu spokojený úsměv na každé tváři, co si bude. Nejlepší jsou ještě vlažné, těsně před vychladnutím. A píše mi Monika, ani nevím, odkud mám recept, ale tak toho mám v hlavě a název je podle naší dcery, která se z nich dokáže slušně přežrat. Já jsem tam četl něco jiného. Já se ho omlouvám. Ježiš, ještě, že jsem to neřekl. Normálně, která se z nich dokáže slušně po... No nic, hele, přežrat. Do poloviny důlku dáme povidla a do druhé půlky dáme marmeládu, na ní lžičku zakysané smetany a nastříkáme tam šlehačku. Kdyby někoho opravdu zajímalo, co konkrétně budete potřebovat na tyhle ty pěkně vypečené vdolky, no tak 200 gramů hladké mouky, stejně tak polhrubé mouky, 50 gramů krupicového cukru, 250 ml vlažného mléka, 20 gramů droždí, jedno vajíčko, 50 gramů másla, citronovou kůru, jedna špatka soli bude stačit, olej na smažení logicky, samozřejmě kysená smetana, šlehačka. No a pak rybízová marmeláda, švestková povidla. No a stačí připravit vlastně kvásek, jak píše Monika, rozdrobíte droždí, že ho přidáte 100 ml vlažného mléka, špetku cukru, rozmícháte to, no aby mohl vzejít vlastně kvásek, já si pomůžu třeba mixérem. Prostě nějak na pohodičku, jo. No, potom smícháte mouku se špetkou soli, dáte cukr, rozpuštěné vlažné máslo, vajíčko, citronovou kůru, nakonec vlastně přelijeme kvásek, vypracujeme vlačné těsto a píše, přidáváme zbylé mléko dle potřeby a když těsto tvoří puchýře, tak je to vlastně hotové. Takže necháme kynout, přikryte útěrkou přibližně jednu hodinku a vyknuté těsto pak položíte na vál, posypete moukou, vyvalíte na 1 cm takovou placku, samozřejmě podsypáváte moukou, že ho podle potřeby, vykrajíte kolečka a do všech uděláte uprostřed důlek, pomůžete si třeba skleničkou, no a necháte to na vále ještě 15-20 minut, nakynout trošku, obnovíte ty důlky a pak usmažíte ve větším množství oleje po obou stranách, tak aby trošku plavaly a jde to hodně vlastně rychle, proto vlastně nemusíte nikam odcházet a jako první smažíte stranu s důlkem a poté to obrátíte, no a v důlky pak ozdobíte marmoškou nebo povidly, na ně dáte lžičku zakysané smetany a nastříkáme šlehačku, bože, už radši nic nepište.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne. Mhm. Začínáme dobře.
2: Přepracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a blondýna. Každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
7: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
8: V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Takhle krásně hrajeme ve čtvrtek dopoledne na chlup přesně 10.30 Richard Marx na frekvenci 1. To jsem zase nastolil téma teda v dolečky, to jsem neměl dělat, protože teď to tady schytávám vlastně ze všech stran. Třeba Zdeňka napsala, to není fér, já jsem na dietě, Robine. Já bych se chtěl strašně omluvit, pardonek Zdeňko, taky mám vlastně co dělat, abych to tady ustál, i ten recept, který jsme si tady četli před chvíličkou, úplně se mi zbíhají sliny ještě teď, ale zachránil mě vlastně ten vzolek, který jsem si sebou přinesl do rádia, ten jsem strestal, ale píše mi tady i šéf kuchař Martin Sláva Kohout, který mi napsal vlastně do zprávy na Facebooku, ty jsi se mnou, ty bavorské vdolečky pekl, pamatuješ? Přátelé, a já vám jestli musím říct, i tobě, Láďo, náš posluchač Sláva. Mm-hmm. To je skvělý šéf kuchář. On mě jednu dobu zaučoval, už je to nějaký pátek zpátky, v 6 ráno jsem k němu jezdil do kuchyně do mlsné kantýny, abych se něco naučil. Nesmí se, já jsem tehdy měl vizi, že půjdu do toho Masterchefa a tak jsem trénoval, jako. Mm-hmm.
1: Jo? A kde máme nějaký dobroty, mi řekni.
0: No počkej, já bych to úplně nechceš, protože my jsme vlastně dělali ty vdolky a já jsem do nich tehdy zapomněl dát cukr, takže jsem mu teď napsal, kamaráde, na to se nedá zapomenout, protože bez cukru. Ono potom to začalo poměrně rychle tvrdnout, vlastně ty vdolky, takže my jsme všechny museli strašně rychle stresat. Takže půl šichty jsme nedělali nic jiného, než jsme
1: express vdolky.
0: My jsme dělali ty
1: dietní
0: vdolky.
1: Ale to jsou ty dietní, ne, když tam není cukr.
0: Přesně, Zdeňko, já jsem pro vás napekl vdolky, ano, přesně tak.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Je to tak, my si 2 minuty po půl 11 dáme taky aktuální dopravu, jestli bude tak sladké jako ty vdolky, no i když ty moje vlastně sladké nebyly, no to je jedno.
1: No slano-sladká bude.
0: Jo, dobře, tak povídej.
1: Zdržení pro kamiony teď čekejte v Praze v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. V Novopatské směrem od Černého mostu se fronta zkrátila, brzdí se ale za sjezdem na Satelice. A půlhodinové zdržení na vás teď čeká na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Vystrkova. V opačném směru zdržení zhruba na čtvrt hodiny. D7 hlásí na 55. kilometrů na trase od Chomutova na Prahu u Loun 2 havarovaná vozidla, zdržení ale minimální, tak bezpečně dojďte s frekvencí 1 Robinem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Teda Ivča je hodná. Normálně Ivča mi tady ještě napsala a te se mě asi nějak zželelo nebo tak něco a napsala, ahoj Robine, ty jsi borec, moc ráda tě poslouchám. Tak ze všeho nejraději teda peču svatební koláče. Ani svatba být nemusí, jinak přeji hezký den všem na frekvenci 1. Ivča, Ivčo, za tuhle krásnou zprávu budeme hrát teď pro vás. J-Lo, David Guetta. Tak hezké dopoledne.

Soul Sister, to nejlepší z muziky, 10:45. Za chviličku možná většina z vás slaví více prázdniny s dětma než svoje vlastní narozeniny, takže také dneska to bude rychlovka, co se oslavy v našem éteru týká, ale přát budeme. A to konkrétně na přání Papíka, protože napsal: zdravím Frekvenci 1, jestli je to možné, popřejte naší dcerce Handě k dnešním 31. narozeninám a se jí ten dnešní den vydaří, máme ji moc rádi a posíláme velkou pusu a v sobotu se uvidíme a budou, a teď pozor, už jsme zase u toho dlabance, ne v dolky, ale řízky, salát a makové koláče. Tak ať se doma moc nenacpe, přeje mamuš a Papík. Tak všechno nejlepší Handě, pokud poslouchá. Co se týká známých osobností, dneska například slaví herečka, zpěvačka Světlana Nálepková, ročník 1960. A mám tady taky sportovce, a to Tomáše Vokouna, hokejový brankář. Tomáš Vokoun, ročník 1976, dneska slaví. Tak všechno nejlepší.

0: celou slibované zprávy. Hezké dopoledne.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity.
3: Je to tak správně, jen se neumím.
2: A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
4: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
4: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty připravil Láďa Jakub.
6: Dobré dopoledne. Jihlavsko řeší tornádo u Rantířova, nejezdili tam vlaky. Úsek jihočeské D3 se otevře už na konci tohoto měsíce. A Vatikán vyloučil 6 biskupů. V Rantířově na Jihlavsku odstraňují následky středeční bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení a to taky zastavilo provoz železnice. Obec tou dobou zasáhly velmi silné bouřky, provázely je silný vítr způsobený propadem studeného vzduchu. Spekulovalo se dokonce o tornádu, to ale meteorologové nakonec nepotvrdili. Druhou etapu sanace území v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kterou loni v únoru zasáhl toxický benzen po havárii nákladního vlaku, chce státní podnik Diamo začít 1. září. Podnik, který má obnovu území na starosti, teď dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dřív. Řidiči po 3,5 kilometru dlouhém dálničním úseku, který stál zhruba 900 milionů, projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 tisíc aut. A na sousední Šumavě chtějí lépe regulovat davy turistů. Pomoci má nová bezplatná mobilní aplikace EPU, která návštěvníkům doporučí míň vytížené trasy a usnadní plánování výletů.
7: Aplikace nabídne 20 nových tras v okolí Železné Rudy a zároveň ukáže například aktuální obsazenost parkovišť nebo spojů veřejné dopravy. Díky umělé inteligenci dokáže odhadovat návštěvnost jednotlivých míst a doporučit tak lidem klidnější alternativy k nejvyhledávanějším lokalitám, jako jsou Černé jezero, Modrava nebo prameny Vltavy. Součástí aplikace budou také informace o chování v chráněných územích, vzdělávací obsah anebo možnost sdílet tipy s ostatními turisty. Pilotní provoz začne letos v zimě právě na Železnorudsku. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
6: Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v řece Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynuly ryby. Jejich množství zatím nelze určit, informuje o tom Povodí Moravy. Hasiči na místě postavili nornou stěnu, provzdušňují vodu nad jezem a zaměstnanci Povodí odebírají vzorky. Jihomoravský kraj v minulých dnech zasáhla vlna veder, kdy teploty opakovaně dosahovaly k 38 stupňům Celsia. Vatikán dnes z církve vyloučil 6 biskupů. Jde o biskupy tradicionalistického bratrstva svatého Pia X. A uvedl, že stejný postih hrozí i dalším věřícím, kteří se k tomuto hnutí formálně hlásí. Rozhodnutí padlo jenom den potom, co bratrstvo bez souhlasu papeže Lva 14. vysvětilo ve Švýcarsku 4 nové biskupy. Odmítají například modernizaci církve a používání národních jazyků a ne latinu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Dneska bude tak akorát polojasno, 25, 26 stupňů, na Liberecku ale chladněji, 21, na Karlovarsku 23 a na Uhersko-Hradišťsku a Hodonínsku až 27 nebo 28.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Zdržení čeká kamiony v Praze na Cínovecké už od sjezdu na Ďáblice. V Novopatské pak ve směru od Černého mostu se fronta zkrátila, brzdí se ale za sjezdem na Satelice. Půlhodinové zdržení na vás čeká na 33 z Pelhřimova do Humpolce, před omezením u Vystrkova a v opačném směru zdržení na čtvrt hodiny. D3, jak jsme říkali ve zprávách, mezi Nažidly a Dolním

0: taková blbost, Pražák říká, ahoj kotě, hele, prosím tě, promiň, že jdu takhle pozdě v práci, to bylo šílený, měl jsem jednání a pak šéfka, fakt kráva, po mě chtěla ještě něco dodělat, takže se to protáhlo, no a pak ta doprava, to je šílenost, Dreslovka zase stojí, o magistrále ti radši nebudu ani povídat, se omlouvám, no a přijde Ostravák, sorry, jsou tu čičo.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Hrajeme UB40 na frekvenci 1, máme 11:15 dopoledne, za chviličku nás čeká poslední slovo. Já jsem pro jistotu raději ještě zkontroloval aktuálně bank posledního slova a zjistil jsem, že tam máme 24 500. Takže to jsou peníze, o které budeme hrát už za pár minut v éteru frekvence 1 na čísle 257 400 999. Takže za čtvrt hodiny můžete volat a třeba ty peníze vyhrajete s větou Pepi Vrtala alias Fotra na tripu. Držíme palce.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Dance with me, a taky Alfa Vlna, frekvence 1, před námi poslední slovo, pojďme hrát o 24 500 korun, tohle je aktuální bank, jdeme na to.
1: Frekvence 1,
2: poslední slovo, a ne, řekněte to za celebritu.
0: 257 499, kdo se k nám dovolal dneska jako první, kdo je ten nejrychlejší? Hezké dopoledne, kdo tam?
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Tady Zuzana z Teplic.
0: Kdo?
3: Z Teplic, Zuzana.
0: Zuzana z Teplic. Jak vy to děláte, Zuzano, v těch Teplicích, že se vždycky dovoláte?
3: Vždycky, no právě, že ne. Třikrát mi to spadlo. To je náhoda.
0: Aha, dobře, no tak jo. V tom případě doufejme, že to klapne a že úplně náhodou vyhrajete 24 500. To by jako byla krása, ne?
3: No to by byla krása, no.
0: Že jo?
3: Určitě.
0: Tak jo, připravena na hru, jdeme rovnou na věc.
3: Jdeme.
0: Tak jo, tak pouštím větu, fotra na tripu zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Velká zkušenost.
0: Jo, tak jsme ze soutěže poslední slovo udělali soutěž dvě poslední slova.
3: Tak zkušenost, no, tak jsem to...
0: Jo, Zuzko, tak dáme zkušenost?
3: Zkušenost.
0: Dobře, tak pojďme zkusit... Co nám to udělá?
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Zuzko, chvilka napětí.
3: Škoda.
0: Škoda, no, že jste to jako netrefila zkušeněji, no, jako...
3: Je to blízko, já vím, no. Řekla jsem to možná blbě.
0: Je to blízko.
3: No.
0: Zuzko, určitě, já už to tady zavání to tady výhrou normálně.
3: No, budu zkoušet znova, ještě jo. Odpoledne zkusím.
0: Tak já vám tam přidám rovnou, moment. Třeba, když budete volat v půl páté, tak víte co, další pětistovka je v banku, je tam 25 tisíc a zase to bude zajímavější, jo?
3: Dobře, tak i když jo. To není asi málo pravděpodobný, že se dovolám, ale víš, tak to vyhraje někdo jiný.
0: No tak jako poptávka je velká, to je pravda zase.
3: No,
0: to jo, to víme, peníze až na prvním místě. Tak jo, Zuzko.
3: Přesně tak.
0: Ale třeba to klapne. Tak se mějte parádně v Teplicích a zase
3: ty
0: brzo
3: taky.
0: Naslyšenou.
3: Taky, naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A zdravíme řidiče D7 na severu Čechu, Postoloprt na Lonsku, hlásí z Chomutova na Prahu. Neprůjezdnost místa, 56. kilometr, neprojedete tudy kvůli nehodě dodávky a osobáku. Policie dopravu odklání na exitu 56. D1 ve směru na Brno před Velkou Bíteší hlásí kolonu kamionáků až k omezení u bratislavské D2. A ještě teplická dálnice ve směru na Prahu, za zdiby jsou kolony až k omezení ke Kbelské. Tak ať vám to dál dobře jede s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Daniel Landa, na frekvenci 1 máme skoro 11:45, frekvence 1 Coca-Cola vyráží za vámi také dnes ve čtvrtek 2. července. Prázdniny, neprázdniny, vlastně celý týden a už nějaký ten pátek jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autákem výher a kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, taky voucher do restaurací, Food Mark z hodnotě 500 korun a k tomu přidáváme pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Takže je toho poměrně dost. Tomáše už bychom měli mít na telefonu, aby nám prozradil, kam konkrétně právě dneska vyrazil a jak to tam vypadá. V případě, že už někoho má vedle sebe nějakou výherce, tak by bylo také dobré ho představit. Tome, je to na tobě, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, zdravím i všechny naše posluchače dnes z Tábora, kam jsme dorazili na Žižkovo náměstí a i tady na nás naši posluchači čekali. Já už tady dnešního vítěze mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, já jsem Marcela z Příbrami.
1: Marcelko, zdravíme z Příbrami, co tady děláte takhle daleko od domova?
2: No, když jsme se ráno bavili, posloucháme rádio, frekvenci samozřejmě a slyšeli jsme, že ve 7:45 to bylo, že budete v 10 hodin na náměstí v Táboře.
1: Kam jste se valili?
2: Jedeme do Beskyd na dovolenou.
1: Do Beskyd, no a to je trošku zajištěné, takhle přes Tábor.
2: No, jedeme na dálnici kolem Tábora, tak jsme si řekli, na tu 10. budeme na náměstí Žižkově.
1: No takže vy takhle rádi s námi soutěžíte a ono se to vyplatilo. Vy získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil, takže jsou vaše, tady jsou.
2: Děkuju moc. Hodí se to na dovolenou, děkujeme Frekvenci 1 a krásné léto.
1: No a samozřejmě my vám všem přejeme také krásné léto a pro dnešek i dobrou chuť z Tábora. Zítra zase budeme někde jinde, kde se dozvíte v raním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit. No a s Marcelkou se s vámi loučíme, tak ahoj.
2: Ahoj, ahoj, mějte se fajn.
0: Ahoj, ahoj, měj se taky fajn. Marcelko z Příbrami. Je to vlastně vtipné, Marcela je z Příbrami, objevila se v Táboře, ale jede do Beskyd. Tak nevím, řekla si prostě, že projede asi celou republiku a každopádně díky tomu vyhrála, takže obrovská gratulace. Mistrovství světa, přátelé, ve fotbale v plném proudu. Můžete se vychutnat taky pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks. Můžete sledovat zápasy, fandit, zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si vlastně dát jenom nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, tak ho zkuste zadat do aplikace Kouk App, no a jste ve hře. Mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte a hodně štěstí.

0: Jo, to byly časy, když jsme poslouchali New Kids on the Block a kroutili se v bocích, Láďa o tom ví své.
1: Na táboře dětském.
0: Ano, třeba. No nic, každopádně budeme hrát i po zprávách. Kateřina Marie Tichá. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zasvětlí. A nebo si zamalujeme s kapelou Divoký Bill. To je to tvoje malování, vzdušnej sám. A zprávy si dáme už za chviličku.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí

0: Jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Ano, pravé poledne zprávy připravil Láďa Jakub.
3: Dobré poledne ode mě. Hygienici vyrážejí na tábory kontrolovat jejich kvalitu. V Praze nejezdí metro a v Thajsku najel 11-letý chlapec autem do skupiny mnichů. Tak kdo má pravdu? Hlavní problém prezidenta Petra Pavla je, že se vykládá ústavu jak chce, řekl dnes v rozhovoru s deníkem CZ premiér Andrej Babiš. Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem a postup kolem summitu Severoatlantické aliance. Mezi stanicemi Kačerov a Háje na lince C nejezdí v Praze metro. Na Hájích někdo krátce před 11. hodinou spadl do kolejiště. Zatím není jasné, jestli se zranil a jak dlouho vlastně omezení potrvá. Na dětské tábory na Vysočině se chystá 15,5 tisíce dětí. Organizátoři zatím ohlásili 280 turnusů. A nechystají se tam jen děti, v pohotovosti jsou i hygienici. Dnes například navštívili tábor v areálu Nová Častobor u Žirovnice, kde první dva týdny prázdnin tráví 146 dětí. Závadu v jeho chodu nenašli, jak říká mluvčí krajských hygieniků na Vysočině Jana Bémová.
4: Kontrola tady na táboře proběhla bez zjištěných závad, všechno zázemí vlastně splňuje podmínky, které jsou předepsány legislativou, jak vybavení a čistota v kuchyni, ukládání odpadů, i vlastně hygienické zařízení, ubytování dětí, ukládání potravin, vlastně všechno je bez problémů.
3: Při loňských 132 kontrolách zjistili 10 závad týkajících se nesplnění ohlašovací povinnosti, nedostatečného vybavení ubytovacích míst a špatného skladování potravin. Za loňskou krádež kabelů na železnici u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku, která na 2 hodiny zásadně omezila dopravu, potrestal soud v Přerově trojici mužů vězením. Odsoudil je za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Uložili jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců až do 3,5 roku. Musí taky nahradit škodu ve výši 1,25 milionu. Ve zbytku škody soud dopravce odkázal do občanskoprávního řízení. Rozsudek zatím není pravomocný. Žalobce Petr Klimeš k rozsudku dodal.
5: Já rozhodnutí soudu považuji za přiléhavé. Dle mého názoru soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu. Tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojen.
3: V Thajsku dnes se zemřelo 8 mnichů po tom, co do nich najel vozidlem teprve 11-letý chlapec. Dalších 14 mnichů utrpělo zranění, z toho jsou 4 ve vážném stavu. Mniši se účastnili poutní cesty. Přeživší mniši nicméně policistům řekli, že než sjel chlapec ze silnice a narazil do skupiny, ztratil nad vozem kontrolu, takže zřejmě nešlo o úmysl.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zlín aktuálně 22 stupňů Celsia, stejně máme v Opavě. 21 je v Prachaticích a nebo Sokolově. A víc než 25 dnes odpoledne naměříme v Čechách, 28 pak na Slovácku. No a čekejme taky přehánky na Liberecku.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: D7 u Postolprt na Lounsku hlásí z Chomutova do Prahy místo neprůjezdné. Na kilometru 56 je nehoda dodávky s osobákem. Odklon provádí policie už na exitu 56. D1 ve směru na Brno před Velkou Výteší až k omezení u

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I call

0: Likvidovat taky narkotik, to nejlepší z muziky, máme 1:45 odpoledne, dáme si filmového odborníka, jak jsme tady s Láďou slibovali malý předkrm k obědu, takže volat můžete na 257-400-999 právě teď.
1: To je to, že z nás taky jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Vník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: A že vás je, voláte o 106, tak kdo se k nám dovolal, kdo je tam, hezký den, hezké odpoledne.
4: Robine, zdravím, tady Vašek Praha.
0: Vašek Praha, Venco, já zdravím taky a mám pro tebe pěkně vypečené ukázky. A jsem zvědav, jak se s tím poradíš, jak se s tím popereš. Připraven?
4: Jsem připraven.
0: Tak, to je slovo chlapa, pouštím první, zní takto.
5: Život věčný, amen. Tak se nám tu

0: nějak spadlý, pane faráři. To je tím, že si nic neodpočinou. Boko bere.
1: Ale babičko, čette znamení kříže.
0: Ale co, dokud oni jsou se mnou, jinak se na mě každý vysere. 20!
1: Boko.
0: No sakra, oni to ale hrajou. No, zase Honza vyšel pro nový pětníky.
2: Já miluju prostě tuhle ukázku a to, jak tam hrajou karty, to, jak vlastně povídá ta babička, jak se baví s tím farářem. No, hele, já to no, vlastně mám rád celý.
3: Takže jasně, no. Suprový film, je to Farářův konec.
2: Farářův konec je správno to. Možná jsem ti trošku napověděl s tím farářem, viď?
3: No, ale ne, to ne, to ne, to ne. Jak tam ta babička tam, jak to hrajou a tohle to, tak to už bylo jasný.
2: To bylo jasný. Vlastimil Brodský v hlavní roli, mimo jiné, v roli faráře teda. Jan Libíček tam zahrál také svou roli. Jana Brejchová, paní Škvorecká, Helenka Růžičková hrála taky v tomhletom filmu Farářův konec.
3: No, tak. No. Taky tam byla. Taky ano. No. Ano,
2: a je to vlastně československé drama z roku 1968. Kdyby to někdo neviděl, tak mrkněte, stojí to za to. Tak, pojďme tak z let 60.
3: To bych ani neřekl, že to je tak starý film.
2: Je. No, jako to letí to, Vašku.
3: Letí, no.
2: Sakra.
3: Letí.
2: Tak pojďme dál, pojďme na československou komedii. Ukázka zní takto.
4: Odkud je tohle všecko nakradený? Vypněte to. To žrádlo. Je korpus delikty. Tohle by si nemohl dovolit ani pan vrchní komisář. Který delikates na to rupnul, co?
5: Mám čistý rejstřík.
2: No, tady se kradlo, tam se hrály karty.
3: Jo, to je jasný, ano.
2: Jo?
3: To je jasný. Co to je? Pišák Hubert a tohle to říkal pan Koska, kde jste to všude nakradli.
2: Je to tak.
6: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: Teda tleskáme, Vašku. Parádní práce.
3: To jsem koupila všechno u Liprta, jo.
2: Pěkně, no, pěkně to vyšlo. Dvě ukázky, Fešák Huberta II, československá komedie, rok 1984, tady jsme se trošku posunuli z těch 60. let do let 80.
3: Tak.
2: Ivo Novák to natáčel, no a samozřejmě skvělý Karel Hermánek v hlavní roli, ale i Petr Kostka, jak jsi zmínil, je to pravda?
3: Tak, ano.
2: Tak
3: ano.
2: Jo, tak výborně, tak já ti budu hrát to nejlepší z muziky, tak komu?
3: No ale, jako mým synům, no a ten, co je, dneska jede ten syn, jeden ze Snakova s vnukem, tak jedou na dovolenou na Lipno, tak jim taky.
2: Tak jo, tak super, tak to si užijou, tam je krásně, tak budeme jim hrát to nej z muziky za chvilku. Ty se mi taky parádně a zase někdy zavolej, jo?
3: No určitě, no, tak já soutěžíme se synem, že jo, s tím Vaškem, ten se dovolává častěji.
2: A kdo z vás vyhrává, ještě řekni, Vašku.
3: No tak... Většinou to vyhrává on, no, ale no. Teď naposled byl nulovej.
2: No vidíš, už mu šlapeš na paty, tak jo. Tak se měj a pozdravuj.
3: Ahoj.
7: Víte, jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého

0: To nejlepší z muziky SNM, Sirik a Barbara. Máme půl jedné odpoledne a před námi nejenom aktuality z dopravy, ale taky to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského. Tak pojďme se opustit.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, tady Lucie.
1: Lucko, s kým byste si ráda pohovořila?
2: S panem mistrem Karlem Gottem.
3: Tak milá Lucie, já vás zdravím. Jsem tady připraven splnit vám přání, teda aspoň pokud budu moci. Tak povídejte, co byste ráda věděla, slyšela a podobně.
2: Já vás zdravím, pane mistře. Chtěla bych se zeptat, jak jste vystupovali v zahraničí, jestli to bylo lepší než pro to domácí publikum, i když asi v zahraničí bylo též domácí publikum.
3: Ano, je to tak. V podstatě dá se říct, že já jsem měl tu výhodu toho jména, že jsem byl Gott, třeba v Německu, že tak tam to bylo jasné, tam jsem byl hned za Boha. Takže naopak. Ano. A cizincům se samozřejmě moje jméno dobře vyslovovalo, když třeba skandovali Gott, jo, nebo Mein Gott, to se vyslovovalo krásně, rozhodně lépe, než kdybych se jmenoval třeba Řeháček, že? No, jediné, co tedy ohledně jména mě tedy vždy mrzelo, že jsem měl stejný monogram jako Klement Gottwald. To už tak dobré nebylo, ale kdybych třeba včas koupil Vítkovické železárny, tak mohla i nadále zůstat jejich zkratka, že? VŽKG. No, ale takže to jenom tak, jako taková úvaha nad tím jménem. No a prostě venku to bylo skvělé, protože s tímhletím jménem jsem tam byl okamžitě za Boha.
2: Mělý.
3: Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radio Kempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
7: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
0: Pěkné odpoledne, přejeme 3 minuty po půl jedné všem řidičům a bouralo se nám hlavně na Moravě a ve Slezsku. Brno, třída generála Píky, pozor, nehoda auta ve Svodidlech. Policie také vyšetřuje nehodu v okrese Uherské Hradiště na 50. u Drslavic, auto je mimo silnici. Ve Slezském Bruntále pozor na křižovatce Jesenické a Pionýrské ulice, je tam stražený cyklista. A Frýdek Místek, Bruzovská, na křižovatce s Revoluční, tady se taky mačkaly plechy. Čekejte, mírné zdržení, přejeme šťastnou cestu.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: The Verve a taky Bittersweet Symphony, to nejlepší z muziky, přesně ve 12:45 odpoledne na Frekvenci 1. Ano, britská rocková skupina nám zpestřila čtvrteční odpoledne. Skupina, která byla založena v roce 1990, mimo jiné teda zpěvákem Richardem Ashcroftem, a to včetně ostatních členů kapely, ale tenhle ten single, ten je naprosto úžasný, získal mimo jiné teda nominaci v kategorii nejlepší rocková píseň na Brit Awards v roce 1998. Já si říkám, že tuhletu skladbu bych si klidně pustil do sluchátek, kdybych se škrábal po konstrukci na Empire State Building, abych se uklidnil, ale je pravda, že tohle bych nikdy neudělal, protože já jsem na té budově stál před x lety a když jsem se díval z vršku na celý ten New York, tak se mi zatočila hlava, ale teda dost. Proč to říkám? Protože v policejní vazbě právě dneska, nebo dá se říct, z noci na dnešek skončili muž se ženou, kteří právě vyšplhali na samotný vrchol tohoto newyorského mrakodrapu a tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Byli oblečeni v černém, měli masky na obličeji a zjevně bez bezpečnostních lan balancovali na samotném vrcholu antény. Je to naprosto šílená představa, protože tady se bavíme o výšce plus minus autobus 443 metrů nad centrem Manhattanu. Já vlastně ani nevím, co je to napadlo, byli to dva ruští influenceři, tak možná chtěli mít více lajků, více zhlédnutí, více odběratelů, těžko říct, každopádně pokud to chápu správně, tak se na samotném vrcholku jednalo o žádost o ruku, protože ten chlap vytáhl na tu ženu prstýnek. No, tak lepší místo si zvolit nemohli. Je to opravdu zajímavé, protože tohleto duo dobrodruhu přilákalo zpravodajské vrtulníky, přimělo vlastně řadu svědků zavolat na tísňovou linku 911 a někdo tam vykřikoval, že to je jako v nějakém filmu. Každopádně, ať tak nebo onak, policie muže i ženu zadržela, nezveřejnila vlastně nic víc, pouze uvedli, že nikdo naštěstí nebyl zraněn. Tak, nevím, takové psí kusy dělat. No, dá se to pojmout, asi ta žádost i malinko bezpečný, bych řekl. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, její hudební plamen, pojďme si dát to nejlepší z muziky na Frekvenci 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: najlepší z muziky, tohle jsou Atomy Kitten. Po zprávách třeba Donna Lewis, taky Don Omar Lucenzo a zprávy už za chvilku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Hezké odpoledne přejeme s Láďou Jakubem.
4: Krásné 2. červencové odpoledne. Prezidentovi věří víc než polovina Čechů. Vládě věří nejmíň lidí. Přepadený člověk na východě Čech se zachránil mečem. A pochom mu to vzkůská kajklokani. Ještě jednou příjemné odpoledne. Prezidentovi důvěřuje 56% lidí. Nejvyšší důvěře se podle šetření agentury STEM těší pak hasiči. Ti mají 96%. Nejnižší naopak členové vlády. Jim důvěřovalo jen 32% dotázaných. Policii a armádě dlouhodobě věří kolem 3/4 občanů. Lidé s nízkými příjmy nebankovním půjčkám zase příliš nevěří, i když je často využívají. Třeba na letní dovolenou, na kterou si předem nic nenašetří a půjčí se. Na problému ukázal nový průzkum.
5: Podle průzkumu Neplať úroky CZ si na dovolenou půjčuje asi každý sedmý Čech. Třetina lidí pak kvůli dovolené sáhne až na hranici svých finančních možností. I když více než 3/4 lidí s nízkými příjmy nebankovním společnostem nedůvěřují, často po jejich půjčkách sáhnou, protože klasická banka odmítne. Průzkum zároveň ukázal, že exekuci jako možné riziko nebankovní půjčky vnímá méně než půlka respondentů, přestože problémy se splácením během života měl téměř každý druhý dlužník. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
4: Letošní červen byl v Česku podle předběžného zhodnocení Českého hydrometeorologického ústavu teplotně silně nadnormální. Průměrná teplota vzduchu dělala 19,1 stupně, což je o 2,5 stupně víc než dlouhodobý normál. Jedná se tak o třetí nejteplejší červen od roku 1961. V pražském Klementinu byl dokonce červen druhý nejteplejší od začátku měření v roce 1775. Majitelé psů musí nově od července začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterináře. Jak Frekvence 1 řekla viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Valhans, novinka má hlavně usnadnit hledání ztracených psů.
6: V zákoně bylo udáno, že každý pes musí být čipován, ale nebylo jednotné místo, kde se budou čipy registrovat. Tudíž v současné době to probíhá tak, že pokud se ztratí pes a někdo jej nalezne, přečte mikročip a není jednotné místo, kde by toho psa nalezla, musí se hledat v registrech, ve kterých těch pes ani vlastně nemusí být. Takže cílem je zjednodušené nacházení ztracených psů.
4: Do budoucna si od centrální evidence slibují veterináři taky lepší dohled nad nelegálními množírnami. Přepadaný majitel domu v Pardubicích hnal zloděje mečem. Ten si na místě činu v překvapení zapomněl mobilní telefon.
7: Muž si při návratu domů všiml poškozených dveří u garáže, následně zjistil vylomené dveře do domu. Ozbrojil se proto mečem, který mu visel na stěně a při střetu se strhla bitka, z ní šlapka, prchl sedl na kolo a uháněl do bezpečí. Mezitím zaúřadovala policejní hlídka, která stihla 21-letého zloděje vypátrat a sebrat. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Řidiči, pozor na klokany, a nemyslíme tím v Austrálii, ale na severu Čech. Skáčou nám po Chomutovsku. V Údlicích na kraji Chomutova málem jednoho srazil řidič při cestě do práce u koupaliště. Podle místních nejde o ojedinělého tuláka. V okolí se prý pohybuje hned několik klokaních uprchlíků.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Ostrava 24, Brno 25, Plzeň 23 a Pec pod Sněžkou, na Trutnovsku jen 18 stupňů Celsia. Takové aktuální počasí a dnes bude většinou polojasno, jen v Krušných a Jizerských horách s nějakou tou přehánkou.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: D1 u 9 křížů pohlásí potíže z Brna do Prahy. Na 168. kilometru je fronta, pracují tam silničáři a je tam i nehoda. D1 z Prahy do Brna, tedy v opačném směru za sjezdem na Osovou Bytýšku, tam hlásí auto s defektem. Na místě kolo vyměňuje šofér, na kilometru 154 se vybočuje. A 18 je zavřená, to je středočeská silnice z Votic do Příbramy. Je tam vážná nehoda motorkáře a dvou aut, je to na obchvatu Kosovy hory. Brno, třída generála Píky, problémy, policie vyšetřuje i nehodu u Drslavic na Uherskohradišťsku. V Bruntále pozor na křižovatce Jesenické s Pionýrskou a Frýdek Místek hlásí potíže Bruzovská na křižovatce s Revoluční. Tak bezpečně dojeďte. A ke slovu se vrací Robin Sobek.
0: Musím teda říct, to jsou zajímavé zprávy, Láďo, protože pejsci budou mít svou SPZ-ku vlastně, jsem pochopil.
4: Ano, jasně.
0: Od července. Tady jsem zaznamenal, že mečem zaháněl borec zloděje. To je další kuriozita. A klokani nám skáčou po cestě.

0: muziky na frekvenci, kde máme pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Samozřejmě smile jedeme dál, protože ještě než se podíváme aktuálně na dopravu s Láďou Jakubem, bude i Laura Brennigan, Rod Stewart, nebo taky zahrajeme česky To chci mít, Lucie Bílá. Tak to všechno před námi. No a stejně tak je před námi pátek. Dneska už je takový menší, že jo, jak se říká, čtvrtek je malý pátek, ale zítra konečně pátek. No a to taky znamená jedno jediné, co se týká našeho vysílání na frekvenci 1, že náš kolega Ondřej Kubala bude mít opět zajímavého hosta ve svém křesle, a to konkrétně ve večerním pokecu. A určitě vám mimo jiné doporučí tip na trošku jinou dovolenou. Nebude drahá, ale přitom o hodně dobrodružnější. Pozve si totiž šéfredaktorku časopisu Lidé a země, Veroniku Kratochvílovou. Nejenže Veronika miluje cestování a že například šla už třikrát slavnou pouť do Santiaga, ale pozor, také o cestování skvěle píše a zpovídá i jiné cestovatele. Čili jak se léto užít za pár korun a s trošku větším množstvím zážitků než jenom na lehátku u hotelového bazénu, tak o tom bude zítřejší páteční večerní pokec mezi 21. a 22. hodinou.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Gloria, taky Laura Branigan, tady u nás na frekvenci 1 minutu po půl druhé odpoledne. Je to neuvěřitelné, přátelé, ale s Láďou Jakubem jsme se shodli na tom, že vlastně úvod této písničky nám připomněl slavnou melodii ze seriálu Dempsey a Makepeaceová. Je to prostě fakt jako úlet, já jsem na tom vyrůstal, já jsem tu blondětou Makepeaceovou opravdu miloval.
1: A slyšel jsi slovenskou verzi nebo českou?
0: Já si ji nechci kazit, jako já si ji pamatuju tak, jak si ji pamatuju.
1: A pamatuješ si česky nebo slovensky?
0: No, já si ji pamatuju česky určitě, 100%.
1: To dělala paní Hudečková, tu českou verzi.
0: Nekece.
1: A paní Magálová ji dělala ve slovenské verzi.
0: Ty ono vidíš, no. Ale ať tak nebo onak, je to úplně jedno, protože Dempsey si ji stejně nechal pro sebe.
1: Jak česky, tak slovensky, vy.
0: Jak česky, tak i slovensky. Ale já vám chci pustit jenom úvod té melodie z toho seriálu. Poslouchej. To je ono, ne? Slyšíš to tam?
1: No, je to podobný hodně, no.
0: Ten úvod asi, je...
1: Jo.
0: To je ono.
1: Skoro jo.
0: A kdo koho vykrát teda? Dempsey?
1: Vůbec netuším, možná navzájem.
0: Makepeaceovou nebo Makepeaceová Lauru Branigan, nebo jak to bylo?
1: Jako each other, jak se říká, each other.
0: Všichni všechny, no tak jo, za chviličku aktuální doprava na frekvenci 1.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Frekvence 1.
0: Doprava. Je to tak skoro 3 minuty po půl druhé odpoledne, se aktuálně podíváme s Láďou taky na dopravu. Já jsem zjistil, pozor, i naše Martička Andová cestuje, cestovala do Rakouska a praskla jí tam pneumatika. Ano, musela volat odtahovku.
1: V Rakousku?
0: Jo, je to tak, no.
1: Ježišmarku, doufám, že to všechno dobře dopadlo.
0: No, jo, já myslím, že ano, dokonce si s toho udělala takovou legraci, natočila vlastně i docela vtipné videjko.
1: Tak fajn.
0: Které pak dala na Instagram. No, tak doufám, že to vypadá dobře i tady u nás, nebo kdyby se cokoliv stalo, tak hlavně je to dobře dopadne.
1: Přesně tak. D8 hlásí mezi exity Budyně na Tohří a Roudnice na Tohří na 33. kilometru. Ve směru od Litoměřic na Prahu poruchané vozidlo. V místě se zpomaluje. Opatrní buďte na Pelhřimovsku u Hořepníku na silnici 129 a máme taky havárku vážnějšího charakteru. V Hlučíně v okrese Opava jsme měli nehodu v Celní ulici, teď už by mělo být místo plně průjezdné. No a pozorní buďte na Českobudějovicku u obce Srubec, tady máme taky nehodu dvou osobáků. Bezpečně dojeďte s Frekvenci 1 Robinem Sobkem.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky na frekvenci nemáme 3:15 odpoledne a směle jedeme dál. Pojďme se podívat taky na radiokempy, protože těch zastávek bude strašně moc a vy máte z čeho vybírat už teď na webu frekvence1.cz, tak se podívejte a zkuste si udělat plán. Třeba vyrazíte už na ten první radiokemp Frekvence 1 do kempingu Rožnov pod Radhoštěm, který bude vlastně příští středu. Teď už za necelý týden, ano, 8. července, Verča a Ondra vás budou provázet celým odpolednem a opět Radeček budou zpívat mezi 19. a 20. Pro změnu Lubka s Mírou vás budou provázet v kempingu Lipno Modřín, to znamená na Lipně 15. července ve středu, zpívat tam bude Pokáč. Budeme pokračovat taky 22. července v kempu Stříbrný rybník s Janou a Vojtou a rozhodně i Michalem Hrůzou a kapelou Hrůzy, koncert opět mezi 19. a 20. No a pak poslední zastávka v červenci, kemp Strážnice, 29. července. A Lubka a Míra vás provedou odpolednem a vystupovat bude kapela Miraj a pak rozjedeme už zase srpnovou rádiovou show, nebo chcete-li road show Frekvence 1 s názvem Radio Kempy a budeme startovat v kempu Pohora 5. srpna s Lubkou a Mírou opět, ale tentokrát jako hudební host přijede Adam Ďurica. Mezi 19. a 20. vám odehraje krásný živý koncert. Stejně tak se v kempingu Vranovská pláž 12. srpna o koncert postará Xindl X. Jana a Vojta vás provedou odpolednem. No a tahle ta dvojice bude zůstávat i 19. srpna na koupališti a kempu pod Bořany, protože tam přijede Petr Bende. Takže se taky máte na co těšit. No a pak celou vlastně roadshow zakončíme v kempu Kristýna 26. srpna na konci prázdnin s Marpem. Takže myslím, že opravdu je z čeho vybírat, s tím, že vždycky začínáme ve 2 hodiny odpoledne, hudební host bude zpívat mezi 19. a 20. No a vy se můžete těšit nejenom samozřejmě na přímý přenos, na živé vysílání, ale rozhodně pokud dorazíte osobně, tak i na to, že mrknete prostě do zákulisí toho našeho rádia pod ruce mým kolegům, zažijete táborák s námi, opékání špekáčků, soutěže, oblíbené kelímky štěstí. Jak říkám, je toho poměrně dost, co jsme se letos opět připravili pro naše oblíbené posluchače, to znamená pro vás. A ještě jednou, pokud máte čas a chuť, tak na detaily mrkněte na web frekvence1.cz.

0: nejlepší z muziky, tohle jsou Maroon 5, Girls Like You, se jmenuje píseň, za chviličku to bude jiná píseň, to budou zprávy a pak odpolední písně, těch bude s Vojtou a Janou, ješ.
1: Já jsem se úplně bála, co z tebe vypadne.
0: Já vím, já se vždycky taky bojím, já totiž... Jak...
1: Taky kolikrát nevíš?
0: Nevím, co vůbec chci říct někdy.
2: Já si myslím, že to bude festival populárních písní Hagiborská kotva.
1: Máme k samou pěknou písničku pro vás po 14. hodině. Dneska už je 2. července, no. Už je čtvrtek.
2: Už se jim to krátí.
1: Nech to, říkala vždycky moje babička, strašně mě tím pila krev.
0: Počkej, co se krátí?
1: No ty prázdniny. Co jsem přijela, už se vám to krátí. Říkám, babi, ne. Ještě není první týden prázdnin za náma.
2: Ale pozor, náš mladý včera se mnou jakoby rozvinul debatu na téma.
1: Co se vám v první školní den?
2: Ne, že vlastně jako si vůbec neuvědomuje, že jde vlastně teď na tu střední školu, že jde úplně do jiné školy. Já mu říkám, prosím tě, proč to řešíš 1. července? Máš 2 měsíce
1: musíš
2: před sebou.
1: Musíš na to adaptovat, no, jo. No, jako to je velký skok.
0: Je to velký
1: já jsem měla výhodu, že jsem šla na školu, kam šlo docela dost lidí z mý základky. To byla velká výhoda. Jo. Víš, že jsem prostě viděla ty stejné obličeje.
0: Ale nevěděla jsi jako kam jít třeba a přidala se k té partě, nebo jak se to měla?
1: Ne, prostě jsme viděli.
2: Viděla jsi DAF, tak jsi šla.
1: Tři lidi z té samé třídy, ve které jsem já byla, šlo na stejnou střední školu. Takže jsme se tam jako viděli a bylo to jako silný, jo. Protože tam pak přijdeš jako jedinec a teď neznáš nikoho, jo. Všichni na sebe koukají.
0: Já jsem se taky přidal, já jsem se svést taky vlastně s kamarádem. Šel jeden, nešlo jich třeba 10, ani 3. Šel jeden a najednou jsem se ocit na požární škole.
1: Ty jsi hasič.
0: Já jsem hasič, ano.
1: Ty jsi hasič.
0: Já jsem profesionální Soptík.
1: Já vůbec nevím, že existuje takováhle škola.
2: Takže to nejsi Robin Sobek, ale Robin Soptík.
0: No, tak dá se říct, ano.
2: Soptík.
1: Řekněme nějaký specifický předmět, který jste tam měli.
0: Ta, já nevím, požární prevence třeba, toho bylo strašně moc.
1: Měření hadice. Pardon.
2: Jízda po tyči.
0: To se nemusíš omlouvat.
1: Ne, tak to mě jako napadne, když tě jak vidím.
0: Že jo? Jaká délka? Řekni to.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gourmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A s nimi Láďa Jakub, Láďo, hezké odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Kolony na Kbelské v Praze po startu oprav nebyly tak dramatické. Vlaky mezi Prahou a středními Čechami budou mít zpoždění nebo je nahradí autobusy. A Karlovarský festival letos bude i pro chudší návštěvníky. Pražské Kbelské ulici, jejíž většina je ode dneška kvůli kompletní rekonstrukci zúžená na polovinu pruhu, byl ráno dopravní provoz plynulý a spíš mírný. Kolony tady ve větším nevznikaly. Později se ale objevily menší komplikace. Provoz už ale zásadněji nenarušil. Víc především nákladních aut bylo po 7. hodině za nájezdem z Novopatské ve směru na D8. Vozy ale nestály a jeli plynule. Omezení na jeden pruh v každém směru platí kvůli rekonstrukci. Mělo by to trvat do 15. srpna. O státních svátcích v neděli a v pondělí budou moct být otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje. Upozornila na to Česká obchodní inspekce. Ta i přesto doporučuje, aby si lidé otevírací dobu podniků o svátcích ověřili. Mluvčí ČOIKY František Kotrba na nahrávce dodává.
6: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
5: A jedeme vlakem. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz na železnici. Od neděle bude omezený provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se pak prodlouží omezení z Kolína až do východočeské Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí v části trasy autobusy. Dálkové spoje můžou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července, informoval nás o tom Petr Pošta z oddělení komunikace Českých drah a mluvčí k tomu dodává.
7: Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
5: A teď naopačný konec. Čech. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude podle organizátorů přívětivý pro takzvané baťuškáře, studenty a návštěvníci, kteří neplánují příliš utrácet. Ředitel produkce a výkonný ředitel nám řekli, že je to dáno rozumnými cenami vstupenek na promítání filmů a možnosti levnějšího ubytování. Kromě stanového městečka se návštěvníci ve Varech letos můžou opět ubytovávat v hostelích. Vstupenky na filmová představení se začínají prodávat už během dopoledních hodin, třeba dneska začaly v 9. Oproti loňsku se ceny nezměnily a výkonný ředitel Krištof Mucha k tomu doplnil.
8: To je jedna z těch hlavních věcí, která odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji můžeme držet ceny lístku tak, aby byly dostupné pro každého. Když si vezmete, že tady za plnou cenu lístku, co žádný student nezaplatí, dáte normálně 140 korun, studenti dají 120, když si koupí festival pas, dostanou se i na nižší cenu a třeba například festival v Benátkách vás stojí jeden lístek 34 euro, ale ani se tam nedostanete, protože musíte být filmový profesionál, abyste si ten lístek koupili.
5: No a my teď míříme za počasím.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Česko už bez deště se sluníčkem, ale teploty nemoc tropické, jako to bylo v uplynulých dnech, do 28 stupňů měříme ve Zlínském a Jihomoravském kraji.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: D1 z Brna na Prahu hlásí hodinovou kolonu za sjezdem na Ostrovačice. Sjeďte na exitu 182 u Kývalky a objet to můžete po staré 602 na Domašov. V Ostravě se bouralo na Plzeňské ulici, je tam nehoda dvou osobáků, na místě složky IZS, hasiči, policie a záchrana.

0: se dokonce David Koller.
1: Jo, to, a ten ta bývá pravidelně, myslím si, že
0: ale ono to nabízí docela jména. Je teda fakt, že vzhledem k tomu, že jsou to většinou ty koncerty zadarmo, tak jako...
1: Takhle, vím, že tam loni hráli ještě JAR, ale to už asi letos neklapne.
0: Možná, ale bez klempíře.
1: No, jasně. No ale taky naše kolegyně z Dance Rádia, Katka Machová, tam bude mít svou rezidenturu a bude pravidelně hrát na nějaké střeše nebo v nějakém baru, jako DJské sety, takže to bude jako...
0: Jo, hele, je to strašně nabitý. Ten doprovodný program tady na těch stránkách je jako strašně za mě hrozně nepřehledný. Ale každopádně, když budete hodně chtít, tak si zjistíte, kde, kdo, kdy, jak hraje a co se muziky týče, tak je to strašně nabitý.
1: Přesně tak, že nemusíte na filmy, stačí za muzikou.
0: No, tak filmy jsou už podle mě stejně vyprodaný, ne? Nebo musíš prostě brzo ráno. Já s tím mám zkušenost, musíš stát ve frontě. Jo, jako jo. To není jen tak, to, každý film si musí zasloužit. Koncerty jsou zadarmo.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Šeprta Geronimo na frekvenci 1, 14 hodin, 14 minut, 14, ne 4 vteřiny, ale 3 čtyřky za sebou.
1: No tak když počkáme, bude i 14, že? No, ale tři, v rádiu dva, každá vteřina je z nás, že jo?
0: Teď, 14, 14, 14.
1: Teď si to přijde.
0: Jak jsme mluvili o Karlovarském filmovém festivalu, který začíná tento víkend, v Karlových Varech samozřejmě, tak já jsem se o festivalu dneska shodou okolností bavil se svým švagrem. Já jsem se tady s ním potkal, on pracuje o patro níž v jednom z tiskových médií, které tady s náma v baráku jsou, a on je paparazzi. A on fotí celebrity. Jo.
1: Ty kráso, to je strašná práce.
0: A on mi právě byl něco...
1: Ale nebude moc oblíbený, si já myslím, ne? No, paparazzi nebývají moc
0: on totiž
1: oblíbený.
0: Loni dostal čelovku do nosu od Hynka Čermáka.
1: Oh, to je on,
0: to je on, no.
1: Nekece.
0: No jasně, jasně.
1: Yeah.
0: Takže jsme si povídali, on říkal, jako, že teďko ještě musí něco zařídit.
1: Že bude mít masku.
0: A že potom jako jede do Karlových Varů a tak jako různě. Ale učili jsme se slovy, ať ti to zase nikdo nedá přes držku.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, 14 hodin 18 minut. My jsme zmiňovali akci, která teď o víkendu odstartuje, Karlovarský festival. Mnozí z vás nebudou mít šanci, anebo si říkáte, že tam bude strašných lidí, proč by se tam jezdili. Já tady mám pozvání na úplně jinou akci. To teda nebude úplně o filmech, ale je to o papání meruněk. Já jsem si koupila dneska v Lidlu meruňky a byly pěkně hnusný.
1: Jakože byly kyselý, jo?
0: Byly tvrdý a kyselý, takže ale když vyrazíte, nebo vyrazím teď v sobotu 4. července na meruňkobraní do Pavlovic, do Velkých Pavlovic, tak tady v 10 hodin startuje taková tradiční, moc pěkná akce. Hele, schválně, jo, koukám do programu. Dobrý, ochutnávka různých meruňkových specialit. Meruňkový knedlíky, meruňková bublanina, blablabla. Ale pozor, soutěž v pojídání belešů.
1: Co to je beleš?
0: Já vůbec nevím, co to je. Co je beleš? A když se ptám tady AI, tak mi píše, že to je překlep asi. Co může být beleš?
1: Slovenský herec František Beleš.
0: Napište nám, co je beleš v souvislosti s meruňkama. Soutěže pro děti a kvíz pro dospělé, tradiční jarmark. Prostě moc hezká akce, spousta vína, spousta meruněk.
1: Ale beleše, známé také jako béleše nebo báleše, jsou tradiční slovácké placky skynutého těsta.
0: Aha.
1: Něco mezi lívancem a langošem. Podávají se nejčastěji na sladko, ale dají se jíst i na slano.
0: Takže soutěž v pojídání belešů.
1: By mě zajímalo, jestli budou na sladko nebo na slano.
0: Podle mě si můžeš vybrat. A nebo když je to
1: nebo
0: soutěž...
1: slaný karamel, no.
0: Když je soutěž, tak je to podle mě bez příchutě.
1: Jo, do sebe jenom
0: nebo já nevím, ale jako dobrý, záměnový slovo velkopopovické meruňkobraní, tam vás zveme a soutěž v pojídání belešů je docela lákadlo.
1: Ty, ale něco mezi lívancem a langošem, to může být dobrý.
0: Tak kdybyste měli chuť, můžete na beleše vyrazit.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne.
3: Počínáme
5: dobře.
2: Přepracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí. Smutný, co? Něco vám poradím. Nádobí Fabíny. Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok

0: Vy posloucháte Radio Frekvence 1, tohle je Share.
1: Jsem chtěl říct, že jsou věci, které prostě nezestárnou a jsou věčný, jako třeba skvělá hudba, že jo, dobré jídlo a Share.
0: To je pravda.
1: To je pravda.
0: Já vím, že se to nedělá, jo, ale já si schválně podívám, kolik je Share.
1: No, podívej se, kolik je Share let, já si tipuju, že to bude lehce pod stovku, ale víc, ale ona jak je plastová, ona je trvanlivá.
0: Ona je skvělá, 80 let.
1: No, ale pořád jí to zpívá, pořád umí tančit.
2: Jestli si chtěl říct, že je plastová, tak se těžce rozloží.
0: Já jsem zrovna chtěla říct, že nebudu to plastová určitě opakovat.
1: Já se během zpráv podívám, teď ve 14.31, jaký má plast poločas rozpadu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady jsou krátké zprávy v půl, hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit Severoatlantické aliance do Turecka, poškodí Českou republiku v zahraničí. Řekl to v rozhovoru pro deník CZ premiér Andrej Babiš. Americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg dorazil dnes na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů. Tam se zítra zúčastní slavnostního zahájení a v sobotu osobně uvede film Dvojník, hravou adaptaci novely Fjodora Michajloviče Dostojevského Dvojník, kde hraje dvojroli. Při té příležitosti ve velkém sálu hotelu Thermal převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hygienici zrušili zákaz koupání na Orlické nádrži u Podolska na Písecku. Stále tam ale zůstává voda nevhodná ke koupání. Zákaz koupání u Podolska platil týden. A v přehradách Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody. V Bašce koupání omezuje znečištění způsobené tlejícími vodními rostlinami. V Brušperku nelze vyloučit riziko cerkáriové dermatitidy, která se projevuje zadnutím kůže, vyrážkou a intenzivní svědění.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: 180. kilometr z Brna na Prahu hlásí půl hodiny v koloně. Ve Zlíně pozor, policie 2. května, máme tam nehodu dvou osobáků a bouralo se i v Uherském Hradišti. Ve směru na Staré Město je tam nehoda osobáku s autobusem, na místě policejní hlídka. Bezpečně dojetě s Frekvencí 1 s Janou a Vojtou.
1: Krásně si to řekl, tlemící vodní rostliny.
0: Ty jsi tlemící. A mělo to být?
1: Tlející. No, tak furt lepší, když se na vás rostlina usměje nebo vytlemí, než aby tlela. Že?
0: No, to jsou jako některé ty přeřeky v rádiu jsou prostě šílený. Třeba když jdete soutěžit, že jo?
2: Ano.
0: Aha, to já, ne, já už nevím, kdo to řekl. No.
2: Možná více lidí.
1: Teď si
0: pojďme
1: společně
0: si zasouložit. A pak si pamatuju, že Veronika Elhotová jednou do vysílání uváděla naši rubriku Zkus mě rozesmát. A zaměnila tam jedno písmenko.
1: M za R.
0: Ne. A podle mě, když se chtěla opravit, tak jí to nevyšlo, takže to dala až na potřetí. A prostě myslím, že z toho už pak nikdo nic neměl.
2: Stane se. Ale vojáci, teď mě napadlo to druhý slovo, vojáci hromadně chtěli evakuovat. A víte, co pak hromadní vojáci mohli dělat? Taky evakuovat, že?
0: Jo. No, tak jedno písmenko taky se to udělá,
1: to bylo cvičení jenom.
2: Ano, to bylo jenom cvičení.
1: Pravda nebo blábol za chvíli.
3: Ahoj, tady je Richard Krejčo z kapely Krištof a tady je na Frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Hláčia. Jo, a na podzim bude celé album.

0: Novinka od Kristofů a Dominiky Aláči, půlnoční hřích na frekvenci 1. 8 minut po půl třetí, čas na příběh, který je buď pravdivý, anebo je to úplný blábol.
1: Tak hlavní roli v tomto příběhu hraje?
0: Peníze.
1: Peníze.
0: Peníze a přepadení banky.
1: Tak, no. Šup jsem s tím.
0: V jednom americkém městečku jistý muž vstoupil do banky, přišel k přepážce, podal pokladní lístek, jak to bývá v některých filmech nebo seriálech. A na lístku bylo napsáno, toto je přepadení, dejte mi peníze.
1: Klasika.
0: No, pokladnímu po nějakých tahanicích typu nedám, dáš, že jo, dala peníze. A do téhle chvíle je to taková ta klasická bankovní loupež. Jenomže ten chlap potom udělal něco, co nikdo nečekal.
1: Ten lupič.
0: On nevyběhl z banky, neutíkal, nesnažil se zmizet. Normálně si sedl do vestibulu banky. Peníze položil v tašce vedle sebe a čekal, než přijede policie. A když policie přijela, tak jim řekl prý něco ve smyslu, dobrý den, já jsem ten, kvůli kterýmu jste tady.
1: On chtěl být zavřený.
0: On totiž se doma pohádal s manželkou.
1: To už nemusel.
0: Podle soudních dokumentů policistům řekl, že by raději šel do vězení, než se vracel domů, ale protože neměl kam jít, tak se nechal zavřít.
1: Já si myslím, že se to klidně mohlo stát.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Rok 2011, město Gastonia, Američan jménem Lawrence John Ripple.
1: Tam musela pít hrozně krev.
0: A přitom kvůli ponožkám na zemi, že jo?

0: Na frekvenci 1 muzika a to nejlepší. A teď k té muzice přidáme pár důležitých informací.
1: Ano, Honza Dědek, náš hudební specialista, má pro nás opět svoji rubriku 7 faktů. I dnes se bude věnovat jednomu velkému světovému hitu. A musím teda říct, že dneska je to písnička, kterou jsem já osobně hodně dlouho neslyšel.
0: No ty jo, znám já. Jo, to je Aerosmith. No, no tak to já znám, ale je pravda, že Get a Grip nehrajeme tak často.
1: No, to je ta deska, že jo, ten single se jmenuje Amazing.
0: Jo, pardon, tak ještě jednou. Get a Grip nemůžeme hrát, protože to je ta deska. A Amazing občas zahraje.
1: Ne, ale Get a Grip je skvělá deska, pokud třeba jí máte doma někde v nějakém archivu a dlouho jste ji neslyšeli, opražte ji, protože to je skvělý poslouchání.
0: Tak je, my vás teď navnadíme touhle písničkou, ale ještě předtím pár informací od Honzy Dědka.
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Psal se rok 1993 a před jednou kapelou tehdy nebylo úniku. Její hity se tenkrát hrály horem dolem na všech rádiích i na MTV. Skupina Aerosmith tehdy ze své desky Get a Grip sypala jeden hit za druhým. Patřila mezi ně i srdcervná balada Amazing. Málo kdo však věděl, že je plná drog. Zaprvé. Napsalý zpěvák Steven Tyler společně s kamarádem Richardem Supou. Svého času spolu fetovali první ligu. Bohužel tohohle kámoše jednoho dne chytli s kilem kokainu a na 3 roky skončil za mřížemi.
3: Za druhé.
4: Po propuštění z basy zamířil na nejbližší koncert Aerosmith. V šatně navštívil svého kámoše Stevena Taylora. Chtěl ho potěšit sáčkem s bílým práškem, jenže ten ho nechal vyvést. Ať se prý vrátí, až bude alespoň rok čistý.
2: Za třetí.
4: Stalo se. Po propuštění z léčebny ti dva napsali písničku Amazing o Stevenově nelehkém drogovém období po rozpadu kapely. Dokonce je zde jako pomyslný životní zlom zmíněno comebackové album Permanent Vacation z roku 1987, které Aerosmith vrátilo zpět na vrchol.
3: Za čtvrté.
4: Amazing se na singlu dalo koupit od listopadu 1993 a v americké hitparádě to dotáhlo na slušné 24. místo.
2: Za páté.
4: Velký úspěch mělo video k němu s herečkou Elišou Silverstone a Jasonem Landonem, hlavní hvězdou filmu Omámení a zmatení. Nešlo o náhodu, snímek z roku 1993 je plný odkazů právě na kapelu Aerosmith.
3: Za šesté.
4: Video o životě ve virtuální realitě bylo následně na cenách Billboard Music Video Awards nominováno na nejlepší klip roku 1993 v kategorii rock.
2: A konečně za sedmé.
4: Mimochodem, v roce 1997 spolu Steven Tyler a Richard Supa napsali další hit s názvem Pink a údajně jsou dodnes čistí. Tak to jsme rádi a já věřím, že vy jste taky rádi, že právě teď zazní na Frekvenci 1 jejich Amazing, hit z roku 1993.

0: Posloucháte Frekvenci 1 i tentokrát Tomáš Fíla vyrazil za vámi a nevyrazil s prázdnou.
1: Ano, Frekvenci 1, Coca-Cola ruku v ruce vyráží opět za vámi a celý tento týden jezdí náš kolega s naloženým autem výher.
0: Kdo ho odchytí jako první, tak může vyhrát nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Foodmarks, a to v hodnotě 500 korun.
0: A k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
1: Tome, kde tě dneska máme, kde se pohybuješ? Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Žižkova náměstí Stábora, kam jsme dnes opět dorazili s cenami v podobě plata nápojů Coca-Cola, k tomu voucher restaurace sítí Foodmarks v hodnotě 500 korun, plážová osuška, plážové brýle, plážová taška. To všechno pro toho nejrychlejšího, který sem za námi přišel. A já už ho tady mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Marcela.
2: Marcelko, my vás zdravíme. Co jste dělali, když jste slyšeli, že přijedeme do Tábora?
3: Balili jsme se na dovolenou.
2: Balili jste se na dovolenou, počkejte, a odkud teda jedete? Teď jsme v jižních Čechách.
3: Jedeme z Příbrami a cíl dovolené Beskydy.
2: A udělali jste si takovouhle zajížku přes Tábor, jo?
3: Jedeme na dálnici kolem Tábora, říkáme si na 10. hodinu, budeme zde.
2: No a protože jste to všechno splnili a byli jste tedy rychlejší, tak samozřejmě tahle cena je vaše. Všechno to je vaše, všechno vám to předávám právě teď, tady to je.
3: Moc děkuji, Frekvenci 1.
2: Bude se to hodně na dovču?
3: Určitě, všechno využijeme.
2: My máme radost, že jsme dnes tolik radosti mohli přivést sem do Tábora a zítra budeme zase někde jinde. Kde se dozvíte v ranní vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit, no a s Marcelkou vám dnes z Tábora přejeme krásné odpoledne. Ahoj!
3: Ahoj, loučím se, krásné léto všem!
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání. Kde se dozvíte, kam pojedeme příště?
1: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech, označených právě samolepkou Foodmarks.
0: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

0: tady. Máme pro vás skvělou muziku i po 15. Co? Že zahrajeme.
1: Máme tady Xindla X.
0: Taky Ace of Base.
1: A bude Alvaro Soler.
0: A budou zprávy. Za chvilku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Ladě Jakub, hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne, vlaky na Podřipsku zastavila další závada. V Karlových Varech zjišťují, kdo jde do lesa. A v Dyji na Jižní Moravě uhynula tuna ryb. Dlouho to tu nebylo, vlaky u Roudnice nad Labem na Litoměřicku zase stojí. Provoz na hlavním železničním koridoru z Prahy do Děčína opět zastavila nahlášená závada na trolejovém vedení. Na místo vyjeli technici správy železnic. Ti musí nejprve zjistit, co přesně se stalo v úseku Hrobce Roudnice. České dráhy na webu informují o odřeknutí dvou osobních vlaků. Rychlíky, včetně mezinárodních, zatím čekají na trati. V lesích v Karlových Varech a na Karlovarsku mají turnikety. Neplatí se vstupné, ale začaly jimi počítat návštěvníky. Bojí se takzvaného overturismu, tedy zahlcení lokality turisty. A něco podobného teď vlastně řeší i Jižní Morava. Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras na Blanensku chce turisty upozorňovat i na lákadla v okolí, aby se rozptýlila vysoká návštěvnost lokality. Jednou z priorit do budoucna je pak postupné odstraňování starých ekologických zátěží. A na Jižní Moravě zůstaneme. Extrémní vedra mají další následky. Na řece Dyji u Bulhar na Břeclavsku uhynula kvůli nedostatku kyslíku přibližně tuna ryb.
5: Podle povodí Moravy způsobil úhyn prudký noční pokles množství rozpuštěného kyslíku ve vodě, který souvisí s vysokými teplotami, nízkými průtoky a rozvojem sinic. Hasiči na místě provzdušňovali vodu spolu s pracovníky povodí a snažili se část ryb zachránit. Díky rychlému zásahu tak výrazně zmenšili škody. Monitoring lokality bude pokračovat celé období veder. Za loňské léto evidovalo povodí Moravy 8 úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku. Pod nádrží Nové Mlýny uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun ryb. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
4: Hygienici na Liberecku zahájili tento týden kontrolu letních táborů pro děti. Zjišťují při nich, jak se organizátoři vyrovnali s novými podmínkami v legislativě platnými od letošního roku. Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová k tomu říká.
6: Jsou to jednak stran té zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, takže ještě se díváme na to, jak pestrý ten jídelníček je. Změny v tom technickém zabezpečení táborů, tedy vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené. Ty zásadní zásady a požadavky jsou stejné, ale vlastně se některé více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily.
4: Vedení fotbalového Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informuje na webu. Za hlavními důvody uvádí situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Stále tak není jisté, kdo v příští sezóně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou. Teď je na řadě Artis Brno, který zváží všechna pro a proti do vypršení lhuty v pátek v 16.
3: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Trocha deště čekáme dnes jen na severozápadě Čech v Krušných horách, v Karlovarském kraji a na horách Jizerských v kraji Libereckém na severu Čech. No a slunce v plné parádě s 28 na teploměrech na jihovýchodní Moravě. Jak zítra bude polojasno, na jihozápadě Čech doznějí přehánky a teploty do 24.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Ještě míříme na naše hlavní tahy. V Ostravě se bouralo na Hladnovské ulici. Opatrní, buďte na Litoměřicku v Budyni nad Ohří. Máme tam havárii dodávky, je na boku. No pozorní, buďte také v Plzni na Koterovské. Na Kotěrovské máme střet osobního auta s cyklistou. Dálnice D1 hlásí problémy na příjezdu do Brna od 180. kilometru. No a na příjezdu do Prahy se nám to také začíná štosovat pomalu. I k Belská, počítejte s menším zdržením. Přejeme šťastnou cestu. No a na cestu vám dál bude hrát Jana s Vojtou.
7: A samozřejmě i na city a možná i na nervy. Děkujeme, Láďo.
6: Na nervy ne.
7: No, tak jako, že je zharmonizujeme.
6: My vám budeme pít krev.
7: Komáři frekvence jedna by nám mohli říkat.
6: Víte, tak, co mě ale pije krev?
7: Ne.
6: Já vím, asi si chtěl říct něco jiného, jo,
7: no,
6: ale...
7: Nechám si to na potom.
6: Prosím vás, mě vlastně pije krev, jak já nikdy nevím, jak je to s tím otevřeným a neotevřeným na státní svátek. Jsem to dneska zase dohledávala, pak jsem to teda slyšela na frekvenci, že 5. a 6. budou teda obchody otevřené.
4: Můžeme se nakoupit.
6: A budou i 5. i 6. nebo 5.
4: Oba dva dny budou otevřený.
6: Mohli v tom dělat trošku
4: větší. Jsou to takzvané malé svátky státní. Nevím, jaké jsou ty velké.
7: Hus obchodníky netankuje.
6: No, přesně tak. Chudák, věrozvěstci a
4: taky,
6: hus,
4: přesně jo. Tak.
6: Jak malé svátky.
7: Odkud oni se táhli? Až z Bulharska, že?
4: Někde z Řecka, ze Soluně.
7: A my kvůli ním ani nezavřeme krámy.
6: No právě.
7: Že se neučtění.
2: Jana Knížková a

0: teď.
1: A kam voláme při čtvrtku?
2: Tady není město, je tady jenom adresa. Zvláštní. To bude asi oblíbená písnička Jany. Tak Jani,
1: já
2: nám takhle
1: hezky. Já si to zpívám.
2: To nehraje moc často, to je tohle.

0: Jani, vemte to.
1: A znovu.
0: 1490 korun, 1490 korun.
1: Písnička hezká, ale peníze jsou peníze.
0: Tak kolik? Kolik dáme? Tři?
1: Já bych dal ještě třikrát opakovat tu písničku. Ne, Jani, pojďte nám to vzít.
0: Jako mě to mrzí, protože zrovna píše, že je to za botičky do práce, aby jí nebolelo, když šlape na 12 hodin v domově důchodců, ona pracuje jako pečovatel.
1: Je, a možná zrovna teďko řeší nějakou situaci a nemůže vzít telefon, no.
0: Tak
1: to je škoda.
0: To nás moc mrzí. 1490 korun.
2: Ten, komu voláte, neodpovídá.
1: No. A je to tady.
0: Ach jo, to je smutný. No. Tak to nás mrzí moc. Zrovna takováhle krásná práce, nebo takhle, taková tvrdá práce.
1: No, ta by si zasloužila odměnu a nejenom vrátit účtenky.
0: Nedá se nic dělat.
1: Tak pokud nás slyší váš...
0: Šéf?
1: Teď to vypadalo, že to zvedla a hned to,
0: těžko,
1: to položila.
0: No, to těžko, to už bylo, jakmile to nezvedá.
1: Bohužel.
0: Bohužel.

0: Ace of Base a Happy Nation na frekvenci 1 krátce po čtvrt na 4 ve čtvrtek 2. července.
1: Dneska jsem ráno potkala dva strašně zajímavý lidi. Byla jsem se psem venku a kolem mě jeli dva postarší lidi, třeba přes 60, a jeli na kole. To kolo měli ověšený taškama a v té tašce měli věci na převlečení. A nějak jsem zastavili, přestávečka, láska se k ním nějak měla. A my jsme si začali povídat, oni mi vyprávěli, že tohle je jejich dovolená, že oni jsou nadovolený na kole.
0: Jakože nemají jedno místo.
1: Že jezdí na kole, mají všechny věci na kole. Aha. Bylo jim 60, měli teda elektrokolo, ale tak jasně, to asi jedno. A mají všechno na tom kole, všechno, všechno oblečení, hygienu, včetně stanu i spacáků a spí venku. Ta paní teda říkala, my už jsme na kole asi třetí den, já už bych ocenila, kdybychom si vzali nějaký hostel. Což chápu, jako. A on říká, jo, až to bude nutný, tak samozřejmě dáme.
0: No, ale teďko, jak byly ty bouřky a ty slejváky, to muselo být celkem dobrodružný, jako, když to přišlo v noci.
1: No, to je samozřejmě pravda, na to jsem se neptala, to mě vůbec nenapadlo, ale jako nevypadalo, že by to nějak jako úplně rozhazovalo, nebo že
0: jeho
1: by mě...
0: to nerozhazuje.
1: Ne, jeho byl klidu, no. A mně to vlastně přišlo strašně skvělý. Už to, že jsou to lidi v takhle vysokém věku, no, a zažívají takovýhle dobrodružo. Oni jedou na... Oni říkali, že mají o 7 dní, jedou právě cyklostezkou přes Klášterec dál až někam Litoměřicko, nebo až tam někam. No. Myslím, že jedou po trase 6 a pak dojedou ještě... No prostě, to si moc nepamatuju. Důležitý je ten fakt, že prostě jeli na dovolenou na kole. Prostě dovolená na kole. S tím, že ne hotel... Ne, že někam přijedeš, ubytuješ se v hotelu, dáš si sprchu, ráno si dáš snídaně a jedeš dál. No. Oni měli všechno na tom kole, včetně spacáku, polštář, peřinu.
0: Já znám lidi, kteří...
1: Kávovar. Ne, to přijáním.
0: Matraci.
1: Matraci, přesně.
0: Noční stolek a lampičku.
1: No, přišlo mi to skvělý.
0: Ne, takhle jako já znám lidi, a vlastně, nebo znám jednoho člověka ve velmi podobném věku, který na takovouhle dovolenou vyráží taky, ale ne na kole. On chodí stezku Českem.
1: Jo,
0: a že fajn. On opravdu vyrazí jako na 3 týdny s pejskem, aha, že prostě aha. Kam dojdou, tam dojdou.
1: A spí v různých takových těch staveních, těch přístřežkách, ono to je tak hezky připravený.
0: No, buď jsou útulny, anebo když třeba teďko bylo jako horko těch pár dnů, tak prostě spali pod čirákem.
1: Já jsem tohle zrovna řešila se svojí kadeřnicí, ta taky šla sama několik kilometrů, sama šla. No ale tyhle lidi byli prostě na kole. Dovolená na kole je podle mě téma a podle mě to je jako takový zážitek, který já třeba se přiznám, že byly doby, kdy já jsem strašně toužila to zažít. Jo? No. Teď samozřejmě, jak člověk začíná být jako rozfrfněnej, tak úplně o tom netoužím.
0: Ty jsi použila správné slovo rozfrfněný, ale říkejme diplomaticky, že to přichází s věkem.
1: No. Trošku jo, no, chceš to pohodlí, ale jde to, jako vidíš to, prostě 60-letý lidi vyjedou týden na kole, tráví někde v přírodě. Jo, no super, tak já si myslím, že mezi našimi posluchači budou taky takový odvážný a nás by zajímalo, jestli máte zkušenost s dovolenou na kole.
0: No, anebo pěšky, ale bez hotelů prostě, jakoby, kam vás to ten den dovede. Pojďte nám napsat na Instagram, Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Můžete psát taky třeba na Facebook, Rádia Frekvence 1, nebo můžete psát na číslo 736-300-444.
0: Případně nám namluvit vzkaz do aplikace Frekvence 1.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinášel

0: Rick Astley na frekvenci 1, krátce před půl čtvrtou.
1: Po půl čtvrté, předpověď počasí od Dagmar Honcové, jak to bude vypadat zítra na začátek víkendu.
0: A jak to bude vypadat o víkendu, i když to nám asi řekne až zítra,
1: no,
0: že jo?
1: Ale ona je tady nůstka.
0: Já na to koukám dneska docela dobrý a pak to má zase klesat ty teploty.
1: Tak nějak, zásadně?
0: Asi tak o 3 stupně, no. Dneska 26 strop, aspoň pro Prahu, a zítra 23 deštíček. Vy máte po víkendu nějakou akci, viď?
1: No, my jedeme
0: do Hejnic,
1: na Hejnický slavnosti.
0: Ale tam to bude hezký, hele.
1: Jo, tam bude 17 stupňů, tam budou padat kroupy, trakaře, fouka, to bude paráda.
0: No tak jako akci nedělá počasí, že jo?
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
4: Pěkné odpoledne v půl čtvrté a jednu minutu z frekvence 1. Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru z Prahy do Děčína u Roudnice nad Labem zastavila nahlášená závada na trolejovém vedení u Hrobců. České dráhy informují o odřeknutí dvou osobních vlaků, rychlíky včetně mezinárodních zatím čekají na jistě. Na platy státních zaměstnanců stát loni vydal 284 miliardy korun, tedy 12% výdajů rozpočtu a 3,3% HDP. Poměr platu úředníků k průměrné mzdy klesá. Hasiči v Moravskoslezském kraji ve středu odpoledne a večer v souvislosti s bouřkami zasahovali u bezmála 120 událostí. Profesionální i dobrovolné jednotky ze Slezska a severní Moravy vyjížděly především k technickým zásahům způsobeným příbalovým deštěm a silným větrem. A cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, v pátek o desítky haléřů vzroste. Benzín oproti dnešku zdraží o 29 haléřů na 40,93 koruny za litr a litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 37 korun, což je o 27 haléřů víc než dnes.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Dálnice D10 na 12. kilometru od Turnova na Prahu hlásí poruchané vozidlo, v místě se zpomaluje. Jeho česká D3 na sjezdu na 141. kilometru ve směru od jihu na Prahu stojí porouchané auto a pozorní buďte i v Praze na Cínovecké. Před sjezdem na Ďáblickou máme hromadnou nehodu 4 osobních vozů, na místě je policejní hlídka. Tak bezpečně dojeďte s Jenou a Vojtou, posloucháte Frekvenci 1.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. V pátek předpokládáme polojasno až oblačno, velmi ojediněle se mohou vyskytovat také přehánky, a to zejména v horských oblastech. Nejvyšší odpolední teploty se zastaví nejčastěji do 25, na jižní Moravě to bude 27 stupňů. A během dne bude foukat mírný vítr v nárazech o rychlosti kolem 45 km za hodinu. Konečně tak vyvětráme naše domovy a obydlí a počasí bude naprosto to skvělé na to vyrazit někam na procházku.
1: Takže na procházku zítra, nebo na kolo, protože my se s vámi dneska bavíme o tom, jestli jste někdy zažili dovolenou na kole. A zprávy, co nám chodí, jsou, já bych řekl, velmi inspirující.
0: Jo, tady píše Filip, s bývalou přítelkyní jsem měl na dovolenou na kole, za 10 dní jsme ujeli 700 kilometrů.
1: No, to jste trošku blázni. Byla láska ještě, tak, že?
0: Počkej, to není za stolik, že jo, 70 kiláků na den. To mi určitě tolik, nebo?
1: No takhle, ono to bolí potom z toho sedla.
0: No nesmíte po ní pak něco chtít.
1: No právě.

0: Poslucháte Můj hrad na frekvenci 1.
1: Někdo má chatu, někdo má hrad a někdo má tábor. Jak jsme ve zprávách slyšeli ve 3 hodiny od Ládi, že začaly se kontrolovat dětské tábory. A tam zněla ve zprávách, pokud se nemýlím, byla to mluvčí nebo ředitelka krajské hygienické stanice v Liberci, paní Hochmanová, která samozřejmě je na těch kontrolách také přítomna. A říkala, že se tam kontroluje, jestli mají ty děti na těch táborech přístup k teplý vodě, jestli mají jakoby, kde se vysprchovat a kde se připravuje jídlo. Já, když si vzpomenu na tábory, na který jsem jezdil, my jsme se koupali v potoce.
0: No ale já myslím, že některé ty tábory jsou takhle nastavený dokonce, že tě vemou fakt jako do divoký přírody a téměř ti tam nedávají najíst a ty děti si to musí ulovit, vykuchat a vůbec.
1: Stáhnout. A z toho, co zbyde, si ušít kabát na noc.
0: Ale slyšela jsem, nebo jako vím o táboře, kde je to opravdu takhle na punk a kde chtějí ty děti jako
1: zocelit
0: a chtějí je adaptovat na tu přírodu.
1: No, ale
0: to má nějaký název jako, přežití
1: survival.
0: Někde. Nebo to vlastně něco
1: podobného. To dávají v televizi. No. Koťák vedle se v Evropě 2 tam byl.
0: A tam běhá tohle mluvčí a zjišťuje, jestli mají umytý ohambí.

0: Rihanna, Love the Way You Lie na frekvenci 1, bude 3:15. A my se vás ptáme, jestli jste strávili někdy dovolenou na kole, jakože z místa na místo, ne na jednom místě, ale cestovali.
1: Dovče na kole, Martin píše. Byl jsem sám na kole u Baltu. První den jsem to chtěl vzdát, nakonec jsem ale vytrval. Na kole do města Kolobrzek, česky Kolo a Břeh. 5 dní tam a 4 dny zpátky. Ty jo, to jste dobrý, že jste jel sám. I když teda Míra Michálek taky jezdí sám, že jo. Ale na druhou stranu pozor, Míra teda, když už někde přespává, tak přespává na nějakých hostelech a hotelech, že jo. No, teda, možná jo, možná nějakou takovou dovolenou taky zvládnu, že spál někde pod stanem, ale jinak si užívá trošku komfortu, no.
0: No jasně.
1: Tak ono však to lepí, to ochlupení, že jo.
0: Je teda fakt, že Míra nosí svetry, když je parné léto. Ale takhle, Lucka
1: píše. Teď Mírovi bude psát zase maminka, protože ona to poslouchá a vždycky píše a volám, že si z něho zase děláme legraci.
0: Tak teďku mu napište, ať se oholí konečně.
1: Ne, paní Michálková, my ho tady máme na frekvenci všichni rádi. Jako.
0: Kdybychom ho neměli rádi, tak si z něj tu srandu neděláme.
1: To je pravda, my mu vlastně dáváme tu pozornost, to je prostě jenom ku prospěchu.
0: Ale
1: že?
0: Jestli chcete, ona může být lhostejný. Lucka píše, Prívaden Janě a Vojto, můj manžel Forever Janek si dal k 60 nám cyklovýlet z Děčína do Hamburku.
1: Hezky.
0: A částečně zpět, jen kolo, spacák, pár věcí k přežití a svoboda. Dal to za týden a prý to byl super zážitek.
1: No, to je skvělý jste, jako opravdu skvělý. A teď ještě vlastně, když si někdo po té cestě i vaří, že jo, veze si takovej ten, že ty opravdu teď už je to tak vychytaný, lehoučký, teď si můžeš vést takovou tu malou plynovou bombičku.
0: No a nebo takovej ten rozkládací hořáček na ten pevnej líh, že?
1: Jo, jo, jo,
0: no,
1: ten hořáček, no, jasně, vlastně no, máš pravdu, no. jo. Vlastně jako je to promyšlený úplně do detailů, no, takže proč ne?
0: Zas na druhou stranu, když jedete po Německu po cyklostece, nedělám si iluze, že co půl kilometru to bratwurst, jako. Že tam jsou na to připravený.
1: No určitě, ty, no. Vlastně i Míra sám říkal, že ty cyklostezky jsou tam tak dokonalý, že vlastně jako se nestane, abyste měli hlad.
0: No.
1: Jo, nebo žízeň, nebo že byste strádali.
0: Nebo že byste dojeli střízlivý.
1: A, ne, no to taky, a nebo když máte elektrokolo, že se jako nestane, že by se ti vybila ta baterka. Že
0: tam jsou dobíjecí
1: stanice. Jsou prostě jako dobře připravený. A věřím, že tady v Čechách to je taky otázka několika málo let. A
0: desítek.
1: A bude to dobře. Já jsem trošku větší optimista než ty.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po svět je Hollywood. A věm chci zahát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

0: za chvilku taky zprávy.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland. Vědku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
4: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Sládě, Jakub, hezké odpoledne.
6: Krásné čtvrteční odpoledne. Prezidentovi věří 56% Čechů. Státu loni přibyly 4 000 zaměstnanců. A na Chomutovsku pozor na klokany na silnicích. Bouřky a deště, které prošly přes Česko od pondělí do středy, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy a Slezska zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a někde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho, tedy nejvyšší stupeň. Na zhruba dalších 15% je druhý a třetí nejhorší stupeň. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Ústav výzkumu globální změny Akademie věd na webu projektu Intersucho. Podle předpovědi by mělo začátkem příštího týdne ještě pršet. Situace by se tak mohla mírně zlepšit. Na Šumavě chtějí líp regulovat davy turistů. Pomoci má nová bezplatná mobilní aplikace EPU, čili appu, která návštěvníkům doporučí míň vytížené trasy a usnadní i plánování výletů.
7: Aplikace nabídne 20 nových tras v okolí Železné Rudy a zároveň ukáže například aktuální obsazenost parkovišť nebo spojů veřejné dopravy. Díky umělé inteligenci dokáže odhadovat návštěvnost jednotlivých míst a doporučit tak lidem klidnější alternativy k nejvyhledávanějším lokalitám, jako jsou Černé jezero, Modrava nebo prameny Vltavy. Součástí aplikace budou také informace o chování v chráněných územích, vzdělávací obsah anebo možnost sdílet tipy s ostatními turisty. Pilotní provoz začne letos v zimě právě na Železnorudsku. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
6: Prezidentovi České republiky Petru Pavlovi důvěřuje 56% lidí. Nejvyšší důvěře se podle šetření agentury STEM těší ale hasiči, ti mají 96%. Nejnižší naopak členové vlády. Jim důvěru vyslovilo jen 32% dotázaných. Policii a armádě dlouhodobě věří kolem 3/4 občanů. Státu loni přibylo zhruba 4 000 zaměstnanců, a to hlavně ve školství a armádě. Státních úředníků naopak meziročně o 300 ubylo. Celkem stát zaměstnával 491 000 lidí, z toho 74,5 000 úředníků. Do platů minulý rok putovalo 284 miliardy korun, tedy 12% státních výdajů a 3,3% HDP. Přepadený majitel domu v Pardubicích hnal zloděje mečem. Ten si na místě činu v překvapení zapomněl i mobilní telefon.
8: Muž si při návratu domu všiml poškozených dveří u garáže. Následně zjistil vylomené dveře do domu. Ozbrojil se proto mečem, který mu visel na stěně, a při střetu se strhla bitka, z ní šlapka, prchl, sedl na kolo a uháněl do bezpečí. Mezitím zaúřadovala policejní hlídka, která stihla 21-letého zloděje vypátrat a sebrat. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
6: Austrálie na severu Čech. Řidiči by si měli pod Krušnými horami dávat pozor na klokany. Skáčou na Chomutovsku. Naposledy se zvíře od protinožců objevilo u koupaliště v Údlicích na okraji Chomutova. Tam ho málem srazil řidič při cestě do práce. Podle místních ale nejde o ojedinělého tuláka. V okolí se prý pohybuje hned několik klokaních uprchlíků.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Trocha deště čekáme v Krušných horách, v Karlovarském kraji, v horách Jizerských, v kraji Libereckém, no a sluníčko v plné parádě teď z 28 stupni na jihovýchodě Moravy. A jak bude zítra, bude polojasno, na jihozápadě Čech dozní ještě přehánky a teploty do 24 stupňů.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Aktuálně Kybelská je bez větších kolon, tak ať nám to dál vydrží. Opatrně, ale buďte na D1 na 283. kilometru. Od Brna na Ostrovu stojí tam poruchané vozidlo. Pozorní buďte také v okrese Cheb u Nového Kostela. Na silnici 213 je nehoda nákladňáku s osobním vozem. Na D11 na 56. kilometru od Hradce Králové na Prahu stojí taky po poruše porouchaný odstavený vůz. No a pozorní buďte na Hodonínsku u Lovčic na silnici 301. Máme nehodu osobáku. Bezpečně dojeďte. Z frekvenci 1 a Janu a Vojtu jsem chtěl dodat.
0: To si dodal hezky. Klokani na Chomutovsku. My jsme to tady nedávno s Vojtou řešili, jaký netradiční zvířata tady jsou.
6: Aha, a už jsi viděla klokana?
0: Já jsem teda klokana neviděla nikdy jako face to face.
5: Ale mě to třeba jako v tom Krušnohoří nebo pod Krušnohoří vlastně jako nepřekvapuje. Protože já jsem to tady říkal, já jsem jednou takhle jel do Jáchymova. A když se přijíždí do Jáchymova jako od Ostrova nad Ohří, tak tam dole, že jo, začínají ty lázně a u lázní je odbočka nahoru k tomu takovým, ono to vypadá jak zámeček. Jmenuje se to Belvedere, je to tam jako vidět taková dominanta. A no, tam u té odbočky stál klokan. Normálně tam stál klokan.
0: Možná se tam někde prostě rostovi. Rozmnožili.
6: No. Já jsem zase třeba s kamerou jsme tenkrát natáčeli, že po Teplicku se pohybují pštrosy, že tam utíkají někde.
5: Hledali písek.
6: No asi. Nevím, ale co hledají klokani, teda nevím.
0: Něco do kapsičky.
6: No asi.
4: Jana Knížková

0: Na Frekvenci na Šalom. Pojďme se vrátit k dnešnímu povídání. My totiž mluvíme o dovolené na kole.
1: Ale taková ta dovolená ne, že si koupíte někde ubytování v nějakém hezkém penzionku a děláte si výlety přes den.
0: Taková, přesně, takový to prostě každý den popojedete těch 370 kilometrů.
1: Z kopce.
0: Z kopce, jo, jo. Musíte ale pak i do kopce, že jo?
1: No, jasně. Kamarád jel na kole kolem republiky. Manželka s dcerou jezdili autem. Vždycky dojeli někam na ubytko, druhý den jeli dál.
0: To je taky řešení, ale no, tam je to ubytko, no.
1: No jasně, no.
0: Jiří píše, ahoj Jani, naše cyklodovolené nejsou sice tripem, ale jsou naprostý strop pro nás i pro všechny řidiče v okolí. Už léta totiž jezdíme v počtu celé jedné větve rodiny, ke které se občas nabalí i švagrovstvo ze třetího kolena, takže je to regulární masakr. Představte si třeba 50 lidí na kolech.
1: To už je peloton.
0: To je blbý, no. To, jako, to se nikde nenajíte. To se musí všechno jako dopředu objednávat. Představ si, že přijdeš do restaurace a 50 lidí potřebuješ jako v jeden moment prostě obsloužit.
1: Všichni si dáme smažák. Máme jich jenom 30.
0: No právě. Dáte, prostě si kousnete od sebe. Je úplně fuk, jestli jedeme po silnici nebo po cyklostezce. Pro kolejím jdoucí jsme atrakce roku a pro chudáky, co nás zkoušejí předjet, je to nekonečný cyklistický maraton. Ale to je z psychické odolnosti.
1: Ale mně se hlavně strašně líbí, že se takováhle parta lidí vlastně ještě jako rodina dá dohromady. To je přece skvělý.
0: Jo, to jo. Vlastně vám to trošku závidíme, no. To je skvělý. No. A tak si vezete řízek, že jo. Nemusíte víc smažák jako v restauraci.
1: Přesně. A ten řízek vydrží třeba týden, že jo, máte batušku.
0: Třeba chlebu s kyselou okurkou.
1: No. Ahoj, Frekvence 1. My jsme v roce 2006 byli na dovolené na Korzice. Na kolech jsme jí za 10 dní objeli celou.
0: Hezky.
1: A že tam jsou pořádný kopce. Letos jsem tam byla s tátou na motorce a vůbec nechápu, jak jsme to tehdy mohli na těch kolech přežít, to píše Kristýna.
0: Ty jo, to jste ale dobrý, jestli jste to dali teda, ta Korzika.
1: Korzika je krásná.
0: Kor na kole, že? To je nejlepší pohled na svět je...
1: Z kavárny.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Patrick Swayze na frekvenci 1 je 5:30 přesně.
1: Poslední slovo nás čeká za chviličku. Někdo z vás dostane šanci získat peníze, ale ještě předtím si dáme...
0: Zprávy si dáme samozřejmě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je 5:30, přeju pěkné odpoledne. 100 000 obyvatel v panelácích budou přes léto bez teplé vody a tepla napříč městy v celé zemi. Od 7. do 14. července se neohřejí například obyvatelé východočeského Trutnova. Důvodem přerušení dodávek je pravidelná kontrola a opravy rozvodů i dalších zařízení před příští topnou sezonou. Teplo pro soustavu vyrábí v Trutnově elektrárna v Poříčí. Nejvyšší soud zamítl stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc v kauze týrání psa v Uherském Hradišti. Dospěl k závěru, že podmíněný trest není v tomto konkrétním případě ani v rozporu se zákonem, ani zjevně nepřiměřený. Počínání pachatele sice bylo závažné a nepřijatelné, nelze ale přehlížet jeho tíživou životní situaci, lítost nebo snahu o nápravu. Do Karlových Varů už dorazil další herec Harvey Keitel, ten se zítra zúčastní slavnostního zahájení 60. ročníku filmového festivalu. V Lázních už je taky herec Jesse Eisenberg. Úsek dálnice D3 mezi na Židli a Dolním Devořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dřív. Řidiči po 3,5 kilometru dlouhém úseku dálnice, který stál zhruba 900 milionů, se už projedou na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 000 aut.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: D1 je plná u Brna na příjezdu do Brna. Brzdí se už od kilometru 156, zpoždění pro osobní auta 35 minut. 35. silnice mezi Vysokým Mýtem a Svitavami, tak tam hlásí kolony u nové dálnice na Mohelnici a taky přímo u Svitav. Silnice 3. střední Čechy, silný provoz je u Benešova od Mrače na 20 minut, tedy konkrétně na cestě z Prahy na Tábor. A hromadná nehoda nám zavřela silnice číslo 16 na Mladoboleslavsku. Mezi Beznem a Jizerním v Telném jede se přes Chotětov. V sobě je tam totiž 5 aut. A ještě Česko-Budějovicko, pozorní, buďte na silnici z Budějic, na Hlubokou, přímo na 105. je v hluboké omezení kvůli omezení dlouhá kolona. Bezpečně dojeďte s Janou a Vojtou.
0: Vládě dneska pelí hluboké omezení.
1: Hluboké
3: omezení.
1: A já jsem se svezla po D7.
3: Svezla si se
1: po D7. Kusu.
3: A jo, dobrý, vlastně, jo,
0: dobrý.
3: Zážitky.
1: No, ale je to pořád užený, že jo, jako, protože oni opravují vlastně tu druhou část, takže otevřeli tu novou část a tu druhou, po který se doteďka jezdilo.
0: Jako to bylo u Louny.
1: No, takže ono se jako to úplně nezrychlo, ale tak jako jedeš po novém povrchu.
3: A je to u toho Slaného za ním?
1: Jo, je to za Slaným.
3: Za Slaným.
1: No. A docela jako kus dlouhý. Já věřím, že to otevřou, co nevidět. Hele, tady píšou, že celá tato věc by měla být dokončena do konce roku 2027, ale já myslím, že se některé ty části otevřou úplně kompletně už letos, ne?
0: Jo, to určitě, jo, určitě. A kolem, co to tam je, Lotouš je ta obec, přes kterou se hodně...
3: Jo, Slaný Lotouš.
1: Slaný Lotouš, tam mají dobrý klobasy.
0: Ale kolem Lotouše už by se letos snad mělo jezdit,
1: co já vím. Některé ty části už letos otevřou a kompletní by to mělo být v roce 2027. No.
3: Tak snad, modleme se.
0: Kompletní by mohla být věta od Fotra na tripu už za malou chvíli. Dneska je to jak na holou, 25 tam je.
1: 257 409 99, volejte právě teď.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se dovolal na Frekvenci 1? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jana od Zlínska.
3: Dobrý den, Jana od Zlínska. Tak Jano, 25 000 pro vás máme, pokud uhodnete poslední slovo.
2: Připravená, jdeme na to?
4: No, jdeme na to. Tak zkusíme.
2: Připravená, taky doufejme. Tak tady je věta, kterou je třeba dokončit, stačí jedno jediné slovo.
3: Tohle nám řekl fotr na tripu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak tipněte si.
4: Řekla bych spolehlivost.
2: Spolehlivost. Zkusíme, jestli tohle slovo patří do konce té věty.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Ne. To je škoda.
2: Děkujeme za pokus.
4: Takže jo, pokus byl dobrý. Takže
2: mějte se krásně. Děkujeme. Naslyšenou. Zítra ráno s Lubkou a Smírou budete hrát o 25 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Tak to byly OMD na frekvenci 1, 4:45, čtvrtek 2. července. Přesně za týden se z toho účastníci budou teprve sbírat.
1: Radio Kempy, frekvence 1.
2: Přesně za týden to odstartuje. Radio Kempy, Rádia Frekvence 1, hned 8 zastavení máme před sebou. A to první začne v Rožnově pod Radhoštěm. Nám tady přišel takový docela praktický mail, co se týče cesty do Rožnova pod Radhoštěm, že tam je nějaká komplikovaná doprava. Tam se to nějak štosuje.
0: No a jediný Kubala se všem vysmal, protože je vlakem. No. Ne, ale to je samozřejmě informace i pro vás, kteří tam budete mířit autem. Tak naše kolegyně z produkce Sproma Martina napsala, že v Zašové se rekonstruuje výjezd na hlavní silnici a je tam jednosměrný provoz, proto tam vznikají dost velké kolony klidně i na jednu hodinu.
2: Tak si počítejte.
0: A převážně ve směru Valašské Meziříčí rovno Rožnov pod Radhoštěm, je to výživné.
2: Tak ať vám to nezhatí cestu tam za námi. Bude tam, jak už bylo řečeno, Ondra Kubala s Verčou Elhotovou a přivezou skvělou muziku v podání.
0: Ano, přivezou muziku v podání Opět a Radeček Tria, což je vlastně jako velmi zajímavé uskupení. Opět a Radeček všichni známe.
2: A tyhle budou jenom tři.
0: To bude takový Opět a Radeček, to bude O tři a Radeček vlastně.
2: No ale prostě, ale myslím,
0: ale
2: že to
0: pěkný
2: vůbec,
0: to bude.
2: Myslím, že vůbec nevadí. Takže určitě za námi dorazte soutěže, klání, prostě možnost vyhrát něco hezkého, sladkého, zajímavého, obékání buřtů, prostě takový to klasický kempování, taková ta klasická zábava, která vás čeká v létě.
0: No a co se týče té hudby, tak co kemp, to řeklo by se hvězda české nebo slovenské pop music, protože nejenom Opět a Radeček Trio, ale potom Pokáč, Michal Hrůza s kapelou, Miraj,
2: další, no.
0: Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a Marpo. To je program na celé léto.
2: Mrkněte na www.frekvence1.cz. Tady se dozvíte všechno podstatné.

0: Tak to byl Wanted a Walks Like Rihanna na frekvenci 1. Blíží se 17. hodina.
1: Po 17. hodině budou velké hlavy, tak jak jste zvyklí, každý všední den a zahrajou Queeny.
0: Taky bude tým.
1: A nebo Kelly Clarkson.
0: A my opět zítra ve dvě.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Honza Homolka. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Babiš nepotřebuje prezidenta. Musíme registrovat pejsky a Bousková pokračuje ve Wimbledonu. Premiér Andrej Babiš dal ve sněmovně najevo, že by prezident Petr Pavel neměl letět na summit NATO do turecké Ankary, i když to jeho vládě předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Vláda si podle něho nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku, je to neuvěřitelné. Už se mu to vysvětlovali opakovaně. Babiš dodal, že ho vláda nepotřebuje. Majitelé psů musí nově od července začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Jak v Frekvenci 1 řekla viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans, novinka má především usnadnit hledání ztracených psů.
8: V zákoně bylo udáno, že každý pes musí být čipován, ale nebylo jednotné místo, kde se budou čipy registrovat. Tudíž v současné době to probíhá tak, že pokud se ztratí pes a někdo jej nalezne, přečte mikročip a není jednotné místo, kde by toho psa nalezla, musí se hledat v registrech, ve kterých těch pes ani vlastně nemusí být. Takže cílem je zjednodušené nacházení ztracených psů.
7: Do budoucna si od centrální evidence slibují veterináři také lepší dohled nad nelegálními množírnami. České firmy chtějí posílit své postavení na Ukrajině. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček proto připravuje podnikatelskou misi. Ta má podpořit český export i budoucí zapojení do obnovy země.
9: Součástí cesty budou také jednání s ukrajinskými vládními představiteli i diskuze o možnostech těžby zemního plynu. Podle ministra je potřeba připravit české firmy na období po skončení války, kdy se očekává velká poptávka po technologiích pro energetiku, stavebnictví nebo zdravotnictví. Česko chce zároveň rozšířit podporu exportérům prostřednictvím státních finančních institucí. Loni český vývoz na Ukrajinu vzrostl téměř o pětinu a dosáhl bezmála 39 miliard korun. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
7: 8 dní po zemětřesení ve Venezuele se desítkám záchranářů z více zemí podařilo dostat trosek živého člověka. Operace trvala 4 dny. Tenistka Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 porazila na londýnské trávě 18-letou Italku Tiro Caterinu Grantovou 7-5 a 6-3. Neuspěla naopak finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková. Ta podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Ize Świątekové 1-6 a 3-6.
6: Frekvence 1. Počasí.
7: Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy k 27 a v tisíci metrech na horách kolem 15.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
10: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde na 204. a 5. kilometru došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě dodávky s osobním vozidlem a kolona před nehodou se tvoří mezi 201. až 204. a 5. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 158. až 96. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plaťka.
7: Tolik zprávy na Frekvenci 1 teď po 17. hodině. Velké hlavy.
11: Velké hlavy dnes, no, docela dost automobilové.
1: Ano, máme spoustu zajímavých témat.
12: A já začnem jedným výletom. Dnes je to přesně 50 rokov, čo Ivan Mládek navštívil Slovensko a objavil tam nového živočícha. Víte, jako
11: se volá? Jožin z Báží.
12: Na jeho počest dal živočichový jméno Spišská nová veš.
1: Aha.
11: No. A jestli se nedrbe dodnes,
1: tak... Tak, co budeme dnes řešit, pánové?
7: Tak dneska máme ve velkých hlavách parkovačku v bazénu.
11: A co se týče aut, takovou výzvu, jestli pak kontrolujete před letní jízdou svůj vůz.
6: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Zamíříme na Floridu. Muž z americké Floridy mířil k soudu, kde si měl vyslechnout rozsudek za předchozí vloupání. Cestou se ale pokusil vloupat do cizího karavanu, protože si prý chtěl jen tak sehnat vhodnější oblečení. Když ho policisté zadrželi, byl z nějakého důvodu oblečen do legín a dámského topu. Místo k soudu zamířil rovnou do vazby.
7: Ale když chceš cestu využít na maximum.
11: Mě spíš pobavili ty legíny a dámský
1: topy. No, však je to pohodlný. Ne,
12: počkaj, ne.
1: Měl si někdy legíny, to je strašně pohodlný.
12: To byl cyklista, já taky.
7: Počkej, ale tomu se říká obcuc.

0: Hele, jeď autem až k vodě. O tom to teď bude.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: 17? Ne, to je 70 letá, pozor. To je docela jako rozdíl.
3: No. Hele, ale to ještě neumí a ta už to neumí.
0: Řidičské schopnosti budou obdobný.
2: 70-letá řidička v Jižní Koreji omylem prorazila autem skleněnou stěnu plovárny, zřítila se přímo do bazénu, ve kterém se právě koupalo asi 10 lidí. Nehoda, kterou zachytila bezpečnostní kamera, se naštěstí obešla bez zranění.
3: Tak to děláme všichni, ne, přece chceme být co nejblíž k hodě.
0: Zaparkovat co nejblíž chodit. No. Tak neměla se mimochodem před vstupem do bazénu osprchovat?
3: No.
0: Jo, taky myslím, no. To je podle mě na pokutu tohle.
4: Ale víte, že mi tak došlo, že co? Toto by se v Severné Koreji nikdy nestalo.
3: Počkej, ale proč?
2: Tam nemají bazény.
3: Teď jsem to chtěl říct, že no, auto by tam možná bylo. No.

0: Uf, dneska je světový den.
1: O,
0: ty, ale my jsme sehraný, no, viď.
2: Hovorí vám něco UFO nad vodnou nádržou Vranov v létě 1987? Vím? To je asi nejznámější UFO incident na našem území. Posádka vojenského vrtulníka spozorovala o výške 1,5 kilometra nad vodnou nádržou v mrakoch černý objekt, který jim připomínal...
1: UFO.
2: Právě, že...
1: Talíř.
3: Talíř.
2: Právě, že nie?
1: Tak, vidličku. Příbor.
2: Je to taká vec, která se dá... No dobré, jinak. Na Kube to vidíš u každého...
0: Jako doutník, jo.
2: Jako doutník.
1: Doutník.
0: Doutník. Co to hulili, že viděli na přehradou doutník.
1: Já něco se
0: Jasně.
2: Ale tak proč to nie?
1: Možná ho vypili.
3: Poslouchejte, poznáte to? Co to je?
0: To je podle mě doutník nad přehradou.
3: Poznáte je? Poznáte je?
0: Kup 4 rohlíky.
1: Co říká ufonka?
0: A vrať se brzo domů.
3: A ten doutník byl boží.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Kdo z vás v létě někam vyráží kousek dál? Co?
1: Já.
0: Jako autem, pozor.
1: Já.
2: Já tramvají, no a to se bude kontrolovat.
0: Stírače stírají.
3: Tak tuto problematiku probereme za chvíli.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Brna na Vyškov, kde na 204,5 kilometru došlo v prostředním pruhu k dopravní nehodě dodávky s osobním vozidlem a kolona před nehodou se tvoří mezi 201 až 204,5 kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 158 až 196 kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než 2 hodiny. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
4: Velké hlavy frekvence 1.
3: Představte si, že téměř polovina Čechů vyrážejících autem do zahraničí před cestou vůbec neskontroluje technický stav vozu. Podle průzkumu si 43% řidičů neskontroluje pneumatiky, olej ani světla. A to přesto, že právě technické závady mohou tu dovolenou zkazit.
2: Tak u nás je ta technická kontrola asi taková, ale hele. Máme tam to pivo? Máme, jedem!
0: Ale je pravda, že když se ti vysype auto 1000 kilometrů daleko a máš na dovolenku naložené děti,
7: prosím tě, nehovor tomu dovolenka, keď máš naložené děti.

0: arena.
1: Dneska je mezinárodní den.
2: Co jsem to chtěl?
1: Jo, počkej, to je jedno. Nějaký mezinárodní den.
3: Jo.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
5: A my si teraz urobíme taký test.
1: Mezinárodní den proti zapomínání.
5: Test, v ktorom vy dávajte pozor a ja sa na konci na niečo opýtam. Mm. Takže, poviem vám 8 vecí. Jana už zýva.
3: Ne, ja neviem, čím to je.
5: Takže.
3: Mne úplne došiel kyslík.
5: Mm. Takže. Pozorne počúvajte. Lopata, šátek, váza, kravata, tenisky, krb, orloj, marmeláda. Viete, čo tieto slova spája? No vôbec nič.
2: No, no.
5: Ale ja chcem vedieť, čo bolo druhé v poradí.
3: Šátek.
1: Ja viem jenom první lopatu.
5: No v poriadku.
2: Šátek.
5: Takže vaše zapomínanie je na jedničku. Bol
3: fakt
5: to šátek.
3: To bol to šátek. No,
5: ale keby som sa opýtal na piatú vec, to už by bylo.
1: Ja skončil u lopaty.
4: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
6: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
6: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
6: Kdo to bude tentokrát?
7: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
6: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Valdemarovi Matuškovi by dnes bylo 94 let.
2: Mohli se potkat.
3: Mohl pan Valdemar Matuška počuť pesničku Televize od chaosu?
1: To už ne.
3: To už ne.
1: Počkej, to je Televize, to jsou 90.
4: To jsou teda 90.
5: To je tak 90.
1: No. Takže mohl.
6: Televize.
5: Já si taky myslím,
6: jak to znělo?
5: Čumím na bednu. Jsem z toho.
4: A to jsou takový ty magoři, co zpívali i to nějaký ty svišti na golfovém
1: hřišti. Ano, a vodopády.
4: Tak pozor, to moh teda. Tak to
1: taky moh, taky moh. Myslím, že taky moh.
3: No jasně, zomrel v roku 2009 a Čumím na bednu je rok 1996.
1: Teď, pozor, teď se nám objeví vkus Jany, jo? Buď to zazní
3: Valdemar
1: Brnu, nebo Valdemar.
0: Když jdou na mužský volé, tak teprve
1: nesklamala.
0: Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kousí.
5: To teda Čumím.

0: tři.
1: Tak tedy jdeme do finále.
2: Naše děti jsou naše děti.
3: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera, objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou a následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
0: Mějte se krásně.
2: Tvoje zákeřní.
0: A když tak si koupíte ty plavky větší.
4: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
5: Aktuální hity.
6: Je to tak správně, jen se neumím.
5: A oblíbenou klasiku.
4: I o víkendu díky nám víte, co se děje.
0: Kdo slaví a co.
4: A taky kam vyrazit a proč.
5: Víkendový tým Frekvence 1.
4: Petr Wagner.
0: Veronika Elhotová.
4: A Marek Valášek.
5: I v sobotu a v neděli.
4: Zapněte rádio a vypněte starosti. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s abkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: A s nimi přichází Honza Homolka. Dobrý večer, Honzo.
9: Hezký večer. Soud čelil výhruškám, vlakový koridor ovlivní omezení a výběr Konašéfa galerie se bude opakovat. Ústavní soud čelil po vydání předběžného opatření, které otevřelo prezidentu Petru Pavlovi cestu na summit NATO v Ankaře, silné vlně negativních reakcí, včetně vulgarismu a výhružek. Například na Facebooku kvůli tomu omezil možnost komentování některých příspěvků. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Od neděle bude omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. Regionální vlaky Českých drah nahradí v části trasy autobusy. Délkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Mluvčí Vanda Rajnochová k tomu říká.
10: Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
9: Policie podezírá děčínského primáře kvůli údajnému předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřuje jako vraždu více osob, řekl žalobce CNN Prima News. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha, řekl ministr Klempíř. Výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Klempíř chce oslovit širší okruh kandidátů i osobnosti ze zahraničí. Bude rád i za účast dosavadních kandidátů. Francouzská vláda bude v souvislosti s vlny vedere čelit pondělí v Národním shromáždění hlasování o nedůvěře. Návrh podali poslanci levicových stran, uvádí francouzská média. Navrhovatelé vládě vyčítají, že Francii na vlny a veder dostatečně nepřipravila. Při poslední vlně horkého počasí z minulého týdne Francie zaznamenala výrazný nárůst úmrtí. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
9: Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy k 27.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
11: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 170. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět. pojíždět okolo půl hodiny. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plavčka.
9: Tolik zprávy a protože je čtvrtek, tak je tady zase vysmátý jak Lečo Ondra Kubala.
12: Ano, a je to pravda. A mám dobrou náladu, máme nádherné léto. Přátelé, co byste řekli na to, kdybych vás naučil jeden senzační letní drink k bazénu, k moři? Prostě je to jednoduchá záležitost a je to typ od mojí kamarádky Porto Tonico. Tak za chviličku na Frekvenci 1.
7: Frekvence 1 a Ondra Kubala.

0: Tak to vypadá, že venku máme už zase normální léto. Žádné čtyřicítky, ale ani žádných 15 stupňů s deštěm. Mám pro vás tip na jeden fine drink. Takhle, je to drink, kterému já jsem z začátku moc nevěřil do té doby, než jsem ho ochutnal. A pokud máte chuť si třeba takhle po práci, v podvečer odpočinout, anebo vyrážíte na dovolenou, anebo máte třeba tolerantního šéfa, takže si ten drink můžete udělat už v té práci, než půjdete domů, tak je to tip od mojí kamarádky Pavly.
1: Je to moc dobrý nápoj, který se jmenuje Porto Tonico a poprvé jsem se s ním vlastně setkala na degustaci portugalských vín. Já jsem považovala za hřích, že se portský víno teda bude s něčím míchat, ale ochutnala jsem tam výborný koktejl, který se připravuje z bílého, ale ještě lépe z růžového portského vína a toniku.
0: Takže Porto Tonico, jak na něj?
1: Spícháš portský a tonik ideálně v poměru 1:2, to znamená třeba deci portského, 2 deci toniku, kdo bude chtít silnější, tak si to dá 1:1. A jenom doplníme oled a čerstvou mátu, můžeme přidat i citron nebo limetu, aby to bylo ještě víc osvěžující.
0: No zní to skvěle. Na druhou stranu je tady otázka, jak to chutná. Tonik je hořký, portské je extrémně sladké, tak co z toho vyjde?
1: Ačkoliv portský víno samo o sobě je hodně sladký, tak díky tomu toniku ten drink není vůbec přehnaně sladký a chutná de facto akorát.
0: A tak pokud byste hledali nějakou inspiraci na horké letní dny nebo podvečery, vyzkoušejte Porto Tonico.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tohle to jsou Aha a Take on Me na frekvenci 1. Měl bych tu něco pro vás, kdo máte rádi zpěváka a textaře a písničkáře Pokáče. On chystá novou písničku, nový single, který vydá, jak se ukázalo dneska, až na podzim, ale díky vám, jeho fanouškům, se objevil na sociálních sítích už dneska. O co jde? O co jde? Pokáč vystupoval v úterý v Uherském Hradišti v rámci festivalu Slovácké léto. Zpíval tam svoje písničky, měl naplněnou stage, respektive měl naplněno pod svou stage a otestoval si v jeden okamžik na publiku úplně novou písničku. No ale publikum nelenilo, natočilo si tu písničku a pustilo ji na sociální sítě. Já jsem ji tam dneska ráno objevil a říkal jsem si, tyjo, tohle bude dobrý song, musíme napsat Pokáčovi z rádia, jako jestli nám ho nepošle, že bychom ho v rádiu mohli hrát. No a milý Pokáč se usmál, říkal, že má radost, že se nám písnička líbí, ale že ji pustí do světa až na podzim. Tak jsem si říkal, tyjo, ale já to jako nevydržím, abych se s vámi o tu písničku nepodělil. Takže teď krátká ukázka, jak zpíval Pokáč v Uherském Hradišti před 2 dny v rámci Slováckého léta s brusunovou písničku, která je o holce, o kterou se snažil a ona ho nakonec úplně vyignorovala. Takhle, je to natáčené fanouškem na mobil, takže nečekejte ultra kvalitu zvuku, ale vtipný to je i tak.
1: Venčil jsem ti tvýho čok, hlavotravnýho, šel s tebou na koncert Marka ztracenýho, na oslavu tvý tety jsem tě tehdy ve seznam.

0: tebe byl. Myslel jsem, že jsem gentleman, ale byl jsem jen debil. Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala.
1: Takhle bude znít z Brusunový Pokáč. Já nevím, jak se ta písnička bude jmenovat. Možná Dala jsi mi ignor, anebo jestli jste byli v Uherském Hradišti na Pokáčově, tak mi napište, protože vám možná prozradil, jak se ta písnička jmenuje. Rozhodně vy můžete slyšet díky sociálním sítím právě teď Eterem Frekvence 1, ale oficiálně ji Pokáč bude vydávat až během podzimu. No a teď si se mnou pojďte dát na Frekvenci 1 plnohodnotného Pokáče. Už oficiálního a v

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za.

Spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

Bon Jovi, Always a taky Frekvence 1. Pokud už byste teď plánovali prázdniny s dětmi na přelomu července a srpna, tak bych tady pro vás měl takový tip na akci, kde to je 100% fajn a na kterou stojí 100% za to vyrazit. A to je rodinný festival Den princezen a rytířů. Pokáč, Milan Peroutka, Míša Tomešová, Max Dolanský, Lollipops, Karol a Kvído, a nebo třeba Sabina Laurinová a samozřejmě Piggy a Lily a mnoho dalších. Tak to je všechno pozvánka na Den princezny a rytířů. S nimi se můžete vydat na cestu plnou pohádkových úkolů, tajemných zákoutí, zažijete s dětmi rytířské souboje, užijete si spoustu zábavy i legrace pro celou rodinu. A ten Den princezen a rytířů se letos o prázdninách uskuteční na třech zámcích. Budou to vlastně takové jako super soboty s umělci a se spoustou zábavy pro děti a pro rodiče. 25. července, to bude ta první sobota, zámek Karlova Koruna. Potom 1. srpen zámek Blatná a 8. srpen zámek Slavkov u Brna. Ještě jednou, pokud si to chcete dát do diáře, 25.7. Karlova Koruna, 1.8. zámek Blatná a 8.8. zámek Slavkov u Brna. To, kdybyste už teď třeba plánovali, co chcete s dětmi na přelomu poloviny prázdnin dělat. A vězte, že více o akci najdete na webu denprincezen.cz nebo piggy.cz a partnerem akce je projekt Bezpečí na cestě, tak jezdě nejenom o prázdninách. Moc vás všichni prosíme, vždycky bezpečně. Stejně, jako to dělají Piggy a Lily.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A taky Honza Homolka za mikrofonem.
5: Hezký večer. Prezident vrací Babišovi úder, primář je podezřelý z vraždy a záchranáři se vrátí z Venezuely v neděli. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět, a Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO, fankaře poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se současný případ týká, zatím není jasné. Extrémní vedra mají další následky. Na řece Dyji u Bulhar na Břeclavsku uhynula kvůli nedostatku kyslíku přibližně tuna ryb.
6: Podle povodí Moravy způsobil úhyn prudký noční pokles množství rozpuštěného kyslíku ve vodě, který souvisí s vysokými teplotami, nízkými průtoky a rozvojem sinic. Hasiči na místě provzdušňovali vodu spolu s pracovníky povodí a snažili se část ryb zachránit. Díky rychlému zásahu tak výrazně zmenšili škody. Monitoring lokality bude pokračovat celé období veder. Loňské léto evidovalo povodí Moravy 8 úhynů ryb kvůli nedostatku kyslíku. Pod nádrží Nové Mlýny uhynulo před rokem z tohoto důvodu asi 30 tun ryb. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
5: Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli. Odpoledne to na síti X oznámili hasiči. Zhruba 70 členů českého týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 porazila na londýnské trávě 18-letou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Neuspěla naopak finalistka z roku 2021 Karolina Plíšková. Ta podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Ize Świątekové 1-6-3-6.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy k 27 a v tisíce metrech na horách kolem 15 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
7: Stále je uzavřená dálnice D1 na 325. kilometru ve směru na Ostravu z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla s dodávkou. Odklon dopravy policie provádí na 321. kilometru exit Mankovice. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 178. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut. A nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
5: Tolik zprávy 19.03. Ondra Kubala s vámi na Frekvenci 1.
4: Ondro. Líp bych to neřekl, Honzo.
5: Jo, zkus to.
4: Ne, to já právě neskusím, já vím, že by to nebylo tak dobrý. Ty jsi mi na něco chtěl zeptat.
5: Jak chceš.
4: Dobře, já si to udělám hezký. Přátelé, vezmu vás za malou chviličku za Lucí Bílou. Horka posledních dnů potrápily nejednoho z nás zdravotně, někdy třeba i chutí k jídlu, a Lucie Bílá o tom ví své. Musela zrušit koncerty, skončila na kapačkách a zároveň poslala fanouškům docela důležité varování. Tak to za chvilku probereme.
3: Frekvence 1.

0: Extrémní horka těch posledních dní nám dala všem docela zabrat. 40, jako nebývá to úplně běžné u nás, ale možná s tím, čemu se říká globální oteplování, si pomalu, ale jistě budeme muset zvykat. No a nevyhnuly se ty problémy třeba ani takové Lucii Bílé. Ona musela na poslední chvíli zrušit sobotní koncert na zámeckých slavnostech ve Šluknově. Udělalo se jí tak mizerně, že skončila v nemocnici, kde jí napíchli na infuzi a dali jí zase rychle do pořádku. Takže má to happy end, jenom ten koncert bohužel už nestihla. Moji milovaní, dávejte na sebe v tyto dny pozor, napsala Lucie Bílá fanouškům na sociálních sítích. Mě to extrémní vedro tak rozhodilo, že jsem skončila na kapačkách. Myslím na vás, opatrujte se, bude zas dobře, vzkázala fanouškům. A tak jsem si říkal, kterou písničku bychom takhle ve čtvrtek v podvečer od ní mohli dát. A myslím, že by se i k tomu vzkazu, který poslala, k tomu, že se dala dohromady, hodila písnička, kterou vydala přesně před 3 lety, bylo to v létě 2023, napsali pro ní Pokáč. A byl to vlastně takový láskyplný vzkaz a vděčnosti plný vzkaz jejímu partnerovi Radkovi. A ta písnička se jmenuje Děkuju ti. A Radkovi ji dala k narozeninám.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Frekvence 1.

0: When the rain begins to fall. Tak já myslím, že řada z nás ocenila, když začal padat déšť v posledních dnech. Třeba aspoň já teda, který mám zahradu, tak už zase začíná být trošičku zelená po tom seschnutí. Teď ale volám Míru, našeho moderátora na cestách. Buď zdrav, příteli.
1: Dobrý večer, kolego, dlouho jsme se neslyšeli.
0: No dlouho.
1: Určitě se ti stýskalo velmi.
0: No ježišmarja, myslel jsem na tebe, jak se ti šlape Francii, Lucemburskem, ale to už si tady ve vysílání probíral horem dolem. Takže já chci, abys mě pozval do Sušice. Aha.
1: No jo, jo, je to tak, to je aktuální díl našeho podcastu, který máme s Janou Knížkovou, Jana a výlety na míru, a tentokrát jsme vyrazili do tohohle krásného městečka, o kterém se říká, že je to brána Šumavy, ale ono takových měst je víc, jsme zjistili, samozřejmě to není jenom Sušice, mám pocit, že i Klatovy jsou brána Šumavy a určitě bychom ještě nějaký našli, ale Sušice, přátelé, to je fantastický místo na takový ten jako lehce odpočinkový relax víkend, když nechcete úplně lítat po všech čertech a chcete mít všechno hezky po ruce, protože tam je nádherná příroda, krásné, malebné, malé uchopitelné centrum, spousta gastrovyžití a krásné výlety a všechny jako jsou vlastně v tom okolí. Jo, že je to vždycky do pár kiláků a můžete tam na inline brusle po krásné stezce a na kole, anebo na loď, můžete se tam projíždět po vodě, samozřejmě půjčit si koloběžky, je tam všechno, akorát bacha, narazili jsme tam zenou na jednu zásadní věc, až přijedete do Sušice, tak pozor, hned na náměstí u Kašny je kámen neštěstí.
0: Aj.
1: Jo. Je to něco jak bludný kámen v Budějících, akorát tady je to neštěstí. Takže bacha na to, až tam přijedete, vyvarujte se ho, jo, je to pověst,
0: no,
1: jo.
0: Ale počkej, ale co se má nebo nemá udělat? Tady je někde v chodníku zapuštěný?
1: Je někde u té Kašny, jakoby, a nesmíš ho vlastně překročit nebo na něj šlápnout nějak, jo. Radši obloukem, ono se ti nestane nic strašného, ale říká se, že pak se většinou dostaví bolest hlavy a nevolnost a tak, ale já mám bolest hlavy většinou v každém městě, jo.
0: A nevolnost taky, po tom pivovaru.
1: No. Takže já to vlastně neumím úplně posoudit, ale Sušice, přátelé, nádherný, fantastický městečko, který má opravdu tak strašně moc vyžití. Dokonce je tam vyhlídka, jmenuje se Krásná vyhlídka, myslím, a když na ní vyrazíte, tak byť je asi 3 kilometry vzdálená, tak tam půjdete přes rok. Což je zvláštní jako efekt, který se neděje příliš v Čechách, ale tam je cestou totiž vesnice, která se jmenuje Rok.
0: A tam bys mohl jít i na přes rok, bys tam mohl jít třeba, že jo?
1: Na přes rok, půjdu přes rok na krásnou vyhlídku.
0: To je dobrý, to je dobrý. Míro, když se řekne Sušice, tak jako každého z nás napadne sirkárna. To prostě s tím městem je spjaté neodmyslitelně. Zůstalo z té továrny ještě něco, anebo už je to všechno jenom bejvávalo?
1: No, kamaráde, tam už si ani neškrtnou. No, tak všichni víme, že cirkárna samozřejmě skončila, oni jako vlastně ta značka nějakým způsobem pokračuje dál a mám pocit, že si vyrábějí dveře nebo tak něco teďka.
0: Jo, chápu, no tak dřevo jako dřevo, věď jenom trošku větší kousky. Ale tohle to je známá věc, že cirkárnu už v Sušici nenajdeš. Mě by zajímala ještě jedna věc. Je to tam dobré na kolo, když nejsem jako úplně takový ten horský typ, že musím šlapat nahoru na Šumavu?
1: Tak je tam řeka. A řeka je vždycky dobré znamení toho, že nemusíš jít do kopce. Jo?
0: Pokud nejedeš proti proudu někam výrazně vzhůru.
1: To jsem si teď vyzkoušel na těch cestách, takže jakmile je někde řeka, tak je tam trošku výhoda, že můžete vzít i děti. I byť to nebude daleko, ale ta projížďka bude jak tak šporovině, jo? Protože ty dospělí ten kopec samozřejmě nějak zvládnou, pokud nemají pohlaví jiné než my dva. Ale u těch dětí je to složitý samozřejmě. Jo? Tam prostě když dítě otrávíš hned na začátek, víš to sám, máte po výletě všichni.
0: To je pravda, ale jak jsi říkal to s tím pohlavím, jo? Tak můj kamarád si pořídil konečně holku, která má ráda kolo. A je úplně zničený. Ona je happy, vysmátá a on se strašně za ní trápí. Tak já bych na to byl opatrnej, na tyhle ty věty.
1: Je lepší.
0: No vodost.
1: Tak na to taky pozor, no.
0: Na to pozor, ale hele, chtěl to, má to, ale teď trošku fňuká. No, rozhodně, Míro, díky moc za pozvánku do Sušice. Podcast Jana a výlety na míru už teď na našem webu frekvence1.cz a jestli se nepletu, tak i ve všech podcastových aplikacích. Tak jest?
1: Jest, tak.
0: Tak se měj prýma. Ahoj.
1: Dobrý večer.

0: Vzpomínáte si na to, jak před lety vydala skupina Mirai letní pecku Jahoda, kde zpívala ten ikonický refrén Život je pohoda, život je fajn, život je jako jahoda, co ti na šlehačku dá? To rok 2019 a jejich album Arigato. No a teď pro letošní rok přišli ne s jahodou, ale s malinou, teda s malinovým syrupem. Mají tady další letní novinku. Už jste ji u nás na Frekvenci 1 možná slyšeli, ale když začínají ty prázdniny, já bych se k ní chtěl vrátit. Ono je to totiž to, co mají všechny děti rády na prázdninách u babičky. Právě tahle ta vzpomínka Miraje inspirovala k napsání jejich nové letní písničky. Novinářům, když ji představoval, tak řekl: "Je to pro mě symbol dětství. Dělávala ho kdysi moje babička, která měla obrovskou zahradu. A celé prázdniny jsme trávili u ní na vesnici. A bylo to fakt krásný období. I hudebně je malinovej syrup vlastně trošku návrat k naší kapele bez jakýchkoliv příkras," řekl Miraj Navrátil. A tak před 7 lety to byla jahoda, teď je to malina. Tak já nevím, třeba za rok, za dva, v létě, co myslíte? Miraj a Angrešt? Miraj a Rybíz? Uvidíme.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

Jo, Wannabe Spice Girls a písnička, která minulý týden oslavila přesně 30 let. Neuvěřitelně ten čas letí, ale teď do Karlových Varů právě tady čtu, že v Karlových Varech už je Dustin Hoffman. Ta největší celebrita letošního karlovarského mezinárodního filmového festivalu. Do Varů dorazil vlastně den před samotným začátkem festivalu a měl by si tady zítra přebírat na tom slavnostním zahájením s červeným kobercem cenu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Tak pokud jste ve Varech a potkáte Dustina Hoffmana, třeba někde na kolonádě, tak se vám to nezdálo.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A taky Honza Homolka. Pojďme na to.
3: Hezký večer, děčínský primář je podezřelý z vražd. Do Varu dorazila největší hvězda a Karviná byla vyřazena z evropských pohárů. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se současný případ týká, zatím není jasné. České firmy chtějí posílit své postavení na Ukrajině. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček proto připravuje podnikatelskou misi, která má podpořit český export i budoucí zapojení do obnovy země.
4: Součástí cesty budou také jednání s ukrajinskými vládními představiteli i diskuze o možnostech těžby zemního plynu. Podle ministra je potřeba připravit české firmy na období po skončení války, kdy se očekává velká poptávka po technologiích pro energetiku, stavebnictví nebo zdravotnictví. Česko chce zároveň rozšířit podporu exportérům prostřednictvím státních finančních institucí. Loni český vývoz na Ukrajinu vzrostl téměř o pětinu a dosáhl bezmála 39 miliard korun. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
3: Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Francouzská vláda bude v souvislosti s vlny veder čelit pondělí v Národním shromáždění hlasování o nedůvěře. Návrh podali poslanci levicových stran, uvádí francouzská média. Navrhovatelé vládě vyčítají, že Francii na vlny veder dostatečně nepřipravila. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do poháru dostal Jablonec, který si místo Hradce zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem a v zámořské lize odehraje ruský hokejista 22. sezónu.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
5: Stále je uzavřená dálnice D1 na 325. kilometru ve směru na Ostravu z důvodu dopravní nehody nákladního vozidla s dodávkou. Odkud dopravy policie provádí na 321. kilometru exit Mankovice. A další dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D8 na 38. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 183. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Vlaďka.
3: Tolik zprávy a také po 20. hodině s vámi Ondra Kubala.
2: A my budeme Honzo za chviličku vzpomínat na rok 1996.
3: No, to mi bylo ještě dobře.
2: To ti bylo dobře a myslím, že jsme tehdy vyhráli mistrovství ve Vídni, hokejový.
3: Finále Eura ve fotbale, mistrovství světa ve Vídni, Vsetín získal hokej druhý titul.
2: No, nebylo toho málo.
3: V Atlantě
2: málo.
3: Byla olympiáda, myslím, že Honza Železný vyhrál.
2: Honza Železný hodil rekord oštěpem, myslím.
3: Tak jestli hodil oštěpem rekord, tak to bylo v Gecisu 98-48.
2: Jo, světový rekord hodil oštěpem. No jo. Sporták a hlavní komentátor sportovní televize se nezapře, viď, v tobě. No,
3: to by bylo ostrý.
2: Neměl by. Rozhodně, přátelé, rok 96 přinesli spoustu dalších událostí, nejenom ty sportovní, tak za chviličku za ně zaspomínáme. Řekneme si, co jsme prožívali a mrkneme taky na to, jaká muzika tehdy vznikala.
3: Počkej, jak to bylo s tím rekordem? 98-48 určitě.
2: Ano.
3: Ale bylo to v Gecisu, protože tam, jestli nám Roman Šeberle neudělal světový rekord v 10 boji v Gecisu a Jan Železný byl v Jeně.
2: Honzo?
3: Podle mě to hodil.
2: Nevím. Dál.
1: Frekvence 1.

Sweet Kisses a eurodanceová taneční skupina Squeezer. Tak to byla už taková malá ochutnávka dnešního večerního flashbacku, protože míříme do roku 1996. Co si budeme povídat, v polovině 90. frčel eurodance, taneční písničky, jednoduché popěvky, hodně jednoduché texty, hodně, když to přeložíte. A takový i byl i Squeezer, který jste právě teď slyšeli ze sousedního Německa. Byl to taneční projekt, který měl tři velké hity a jeden z nich byl právě Sweet Kisses. A tuhle písničku, která dozněla, jsme poslouchali právě v roce 1996. Tak, co jsme v tom roce prožívali, přátelé? Byl to rok, kdy jsme vyhráli nad Kanadou hokejové mistrovství světa ve Vídni. Jan Železný si připsal světový rekord v hodu oštěpem, 98 m 48 cm, a Štěpánka Hilgertová získala pro samostatnou Českou republiku první zlatou olympijskou medaili, když vyhrála závod ve vodním slalomu K1. Ale byl to taky rok, kdy v Česku byla na návštěvě královna Alžběta II. Byl to rok, kdy vznikl 76. okres, a to Jeseník. Byl to rok, kdy vzniklo Vojenské technické muzeum v Lešanech ve středních Čechách, kdy se otevřela vodní nádrž Slezská Harta, a nebo to byl rok, kdy nám začala vládnout menšinová vláda ODS s Václavem Klausem. No a co muzika, která tehdy vznikala? Tak taková Lucie Bílá, přátelé, tak ta konečně zjistila, kdo je její pán. To skupina Lucie by se toho roku skoro rozdala. No a Petr Muk díky skupině Šalom v tomhle letním horku odpočíval ve stínu katedrál. A zatímco Ilona Čáková vzývala léto, tak Janek Ledecký měl svoji jednu z nejúspěšnějších vánočních písniček. Ryba rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla. A když už jsme u těch vánočních, tak Lucie Bílá.

zpívala Ave Maria, ale v roce 1996 skupina Žlutý pes a Ondřej Hejma nejdřív pravděpodobně kouřili trávu. Sláva, už roste tráva, ale hned potom si vykouřili indiánskou dýmku míru. No a v roce 1996 taky frčila v televizi skupina Chaos a měla song právě o televizi.

0: to, kdo jste zažili 90-ky, asi z hlavy jen tak nedostanete. Co říkáte? Tak i to byl rok 1996 a takový Dan Nekonečný byl toho roku boss. No a když se podíváme na světové hity, tak Los Del Rio natočili svůj jediný hit, Macarena. Byl sice jediný, ale teda to říct, že stál za to. A vydělal jim na celý život. Takže asi v pohodě, že už nebyli další. The Fugees, tak ti se nechali jemně zabíjet svojí písní. Killing me softly. A taková Metallica se vyspívala z toho, co říká jejich mamka. Namaste. Tak pokud občas rádi zaspomínáte na 90-ky, třeba jako já, protože jste tehdy chodili do školy a neměli jste žádné starosti, anebo že jste vychovávali svoje děti, tak takový byl rok 1996.
1: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Alphaville, Frekvence 1, ale teď taky náš Petr Jablonský, ten nejimitátor, který bude mít sice v červenci prázdniny, ale to neznamená, že se nemůžeme zastavit u minulého víkendu, kdy s vámi byl živě tady ve studiu Frekvence 1. No, přátelé, i Karla Gotta zvládnul a poslouchejte jak.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, tady Lucie.
1: Lucko, s kým byste si ráda pohovořila?
2: S panem mistrem Karlem Gottem.
3: Tak milá Lucie, já vás zdravím. Jsem tady připraven splnit vám přání, teda aspoň pokud budu moci. Tak povídejte, co byste ráda věděla, slyšela a podobně.
2: Já vás zdravím, pane mistře. Chtěla bych se zeptat, jak jste vystupovali v zahraničí, jestli to bylo lepší než pro to domácí publikum, i když asi v zahraničí bylo též domácí publikum.
3: Ano, je to tak. V podstatě dá se říct, že já jsem měl tu výhodu toho jména, že jsem byl Gott, třeba v Německu, že tak tam to bylo jasné, tam jsem byl hned za Boha. Takže naopak. Ano. A cizincům se samozřejmě moje jméno dobře vyslovovalo, když třeba skandovali Gott, jo, nebo Mein Gott, to se vyslovovalo krásně, rozhodně lépe, než kdybych se jmenoval třeba Řeháček, že? No, jediné, co tedy ohledně jména mě tedy vždy mrzelo, že jsem měl stejný monogram jako Klement Gottwald. To už tak dobré nebylo, ale kdybych třeba včas koupil Vítkovické železárny, tak mohla i nadále zůstat jejich zkratka, že? VŽKG. No, ale takže to jenom tak taková úvaha nad tím jménem. No a prostě venku to bylo skvělé, protože s tímhletím jménem jsem tam byl okamžitě za Boha.
2: Mělý.
3: Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.

Teď mám něco pro fanoušky Michaela Jacksona. Přátelé, možná patříte taky mezi ty, kdo v posledních měsících vyrazili do kina na životopisný film o Michaelu Jacksonovi, který se jednoduše jmenuje Michael. On je hodně o jeho dětství, o tom, jak zdoroval tátovi, který trval na tom, že má vystupovat dál z Jackson's 5 a on nechtěl a tak dál, tak dál. No, nebudu vám to prozrazovat, pokud jste ho neviděli. A tenhle ten film, Michael, teď trhnul hned dva rekordy světové kinematografie. Jednak se stal s tržbou téměř 1 miliardy dolarů nejvýdělečnějším biografickým filmem všech dob a překonal dosavadního rekordmana Oppenheimera a taky se sadil z první příčky mezi hudebními životopisnými filmy legendární film Bohemian Rhapsody, tedy Queeny. O co jde? Ty tržby jsou naprosto neuvěřitelné. Úplně přesně ten snímek zatím vydělal v kinech 977 milionů a 400 tisíc amerických dolarů. Když bychom to přepočetli na naše peníze, tak je to téměř 21 miliard českých korun. A prostě zainvestujete do filmu o Michaelu Jacksonovi a vrátí se vám to asi tak jako 100 násobně. No a tenhle ten film byl hodně očekávaný. Fanoušci se na něj strašně těšili, někteří byli nadšení, někteří z toho kina odcházeli trošku zklamaní, ale to nemění nic na tom, že za něj utráceli po celém světě obrovské, ale obrovské peníze. No a rekord v tržbách dosud držel právě snímek Oppenheimer z roku 2023, což je tříhodinové drama o věci Robertu Oppenheimerovi a o morálních důsledcích vývoje jaderné bomby. A tenhle ten film si vydělal 975 milionů dolarů. Takže Michael Jackson ho předčil přesně před týdnem. A to navzdory tomu, že Oppenheimer, když šel do kin, tak hodně těžil z takového fenoménu, dalo by se říct, kterému se říkalo Barbenheimer. A šlo o to, že šla do kin po celém světě v jeden okamžik dvojice žánrově naprosto odlišných filmových trháků. Oppenheimer, filmové drama a Barbie. No a filmoví diváci se tehdy nahrnuli do kin, aby shlédli oba dva filmy. Jak Barbie, tak Oppenheimera. No a internet zaplavili doslova série různých memů, které satirizovaly uvedení diametrálně odlišných filmů v naprosto stejný den. No a potom je tady ještě jeden rekord filmu Michael a to je to, že předčil světové držby 911 milionů dolarů nejvýdělečnějšího hudebního životopisného filmu, což je Bohemian Rhapsody. Tak ať už se vám Michael v kinech líbil nebo ne, nelze mu rozhodně upřít, že je to prostě filmový trhák roku. A tak to asi na pěkných pár let zůstane. Tak si pojďte dát Michaela Jacksona. Přemýšlel jsem kterou a vybírám Man in the Mirror. Prostě písničku, kterou u nás jen tak neuslyšíte.

0: časem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A s nimi taky Honza Homolka.
5: Hezký večer. Prezident vrací Babišovi úder. Primář je podezřelý z vraždy a Sáblíková překvapila fanoušky. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. A Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se současný případ týká, zatím není jasné. Lidé s nízkými příjmy nebankovním půjčkám příliš nevěří. Přesto je často využívají i třeba na letní dovolenou, na kterou si předem nic nešetří. Na problém ukázal nový průzkum.
6: Podle průzkumu Neplať úroky CZ si na dovolenou půjčuje asi každý sedmý Čech. Třetina lidí pak kvůli dovolené sáhne až na hranici svých finančních možností. I když více než tři čtvrtiny lidí s nízkými příjmy nebankovním společnostem nedůvěřují, často po jejich půjčkách sáhnou, protože klasická banka odmítne. Průzkum zároveň ukázal, že exekuci jako možné riziko nebankovní půjčky vnímá méně než půlka respondentů, přestože problémy se splácením během života měl téměř každý druhý dlužník. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
5: V Tiraně se střetla policie s protivládními demonstranty, kteří už přes měsíc protestují kvůli údajné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Nejúspěšnější česká sportovkyně v historii zimních her Martina Sáblíková překvapila po ukončení kariéry fanoušky. Radostnou novinou 39-letá bývalá rychlobruslařka zveřejnila na Instagramu fotografii ze svatby se svou dlouholetou partnerkou a reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra nás čeká polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů na jihu Moravy k 27.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Pozor, dávejte na 298. kilometru na dálnici a z Prahy na Polsko. Je tam porouchané nákladní vozidlo. Projíždějte opatrně, užívejte večer třeba s Frekvencí 1 a také Ondrou Kubalou, který je i nadále tady s vámi.
2: No a Ondra Kubala pro vás má, přátelé, dárek. Budeme soutěžit na dovolenou se napínavé detektívky. Tři krásné knížky od našeho partnera rozhodně budou hodit. No a téma soutěže Tom Cruise. Zítra bude slavit narozeniny. 64 let. Tak vyzkoušíme, jak dobře znáte Toma Cruise, respektive jak dobře znáte jeho role. Od teď až do 22. hodiny vám někdy pustím slavnou písničku z filmu Top Gun, kde Tom Cruise prostě zazářil a podmanil si ženy po celém světě. Je to písnička od skupiny Berlin, Take My Breath Away. Jakmile ji uslyšíte, na nic nečekejte, zvedněte telefon a volejte Frekvenci 1. 257-403-9. Ten nejrychlejší z vás, který tu písničku rozezná během prvních tónů a dovolá se nejrychleji, tady bude mít ode mě jednu soutěžní otázku, která se týká Toma Cruise, a když to dáte, a věřím, že vy to dáte, tak bude výhra vaše.
0: Frekvence 1
1: a Ondra Kubala.

just says hustle. To jak život zrychlil z nuly na sto. Pak co to s námi od desíti k pěti.

0: nádherná melodie. Tom, Top Gun, Tom Cruise a taky skupina Berlin, Take My Breath Away. A Tom Cruise v hlavní roli, který má zítra 64. narozeniny. Takže jdeme, přátelé, soutěžit. Vy už víte, že nejrychlejší byl Laďa. Laďo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Odkud?
1: Z Jeseníku, Jesu Týkovic.
0: Dobře, tak já tady pro tebe mám teď už na dosah výhru. Jsou to 3 knížky od vydavatelství MOBA a jsou to napínavé detektívky na léto, aby ti ta třeba dovolená utíkala. Ta první je od Vlastimila Vondruška z cyklu Letopisy královské komory. Tajemná postava. A je to historická detektívka založená na skutečných událostech. Ta druhá se jmenuje Anatomie vraždy. To je britská detektívka s takovou hodně originální záplatkou a tajemnou hrdinkou. A pozor, třetí je severská detektivka, kriminální román, který získal 3x cenu nejlepší švédský kriminální román a jmenuje se Všeho do času. Ty všechny knížky jsou od vydavatelství MOBA a ty jsi už na dosah. Mám tady jednu soutěžní otázku. Znáš Top Gun nebo neznáš?
1: Znám, dost dobře.
0: Tak dobře, tak já se tě zeptám. Jakou přezdívku měl ve filmu Top Gun kapitán Pete Mitchell, kterého stvárnil Tom Cruise?
1: Wow, tak to bude určitě Maverick.
0: No jasně, že to je Maverick.
1: Jo, je to tam.
0: Jasně, že to tak je. A víš, co to Maverick znamená? Super. Totiž to není jméno, to je vlastnost. Přemýšlel jsi nad tím někdy, co to znamená Maverick?
1: Ty, to asi ani ne, ty vole, připadám si teď jako...
0: Ne, vůbec ne, ale to je totiž slovo z britské angličtiny, které Britové používají pro člověka, který jde vlastní cestou, který moc nerespektuje zaběhnutý pravidla, je nezávislý, je to vlastně tak trošičku solista.
1: A to
0: k tomu sedí a proto mu začali říkat Maverick. Jenomže to je vtip, který nepochopíme v češtině, ale pochopí ho jenom v tom originálním znění v angličtině. Laďo, velká gratulace, výhra je tvoje.

0: Vydržme na drátě, vezmu si kontakt.
1: Hele, děkuji moc, jo, je to pecka.
0: Ahoj.
1: A můžu pozdravit všechny své kamarády.
0: No tak pojď, no jasně, pojď do toho.
1: Pálíme teďka, zítra odjíždíme na Slezskou Hartu, pálím celý víkend, takže bych chtěl pozdravit své kamarády a svoji manželku Luci Zácu. Děkuji moc.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

Zpěvačka Leny, dcera Lenky Filipové, Blesku řekla, že svému partnerovi Marpovi bere ze skříně mikiny i kalhoty a že její máma je pořádný sféráz. Tak víte co? Já vás teďku vezmu za Leny. Její muziku dobře znáte, tohle je asi ta nejznámější vypalovačka Hello, ale budete znát i tohle. Standing at the corner of your heart. A já osobně mám rád i třeba tuhletu, která je jemnější. Není tak populární, ale je krásná. Figure it out. Zpěvačka Leny má už několik měsíců na levém prsteníčku diamant. Muzikant Marpo, její partner, jí po letech vztahu požádal o ruku a ona řekla ano. A tak Blesk zajímalo, jestli bude teda svatba do roka a do dne. A oba je zastihnul na jedné módní přehlídce. No a Leny? Tak ta Blesku řekla, nepamatuju se, kdy jsem naposledy byla na přehlídce, ale ráda se nechám inspirovat. Víte, když já jsem v modě hodně jednoduchá, oblíbila jsem si pánský styl, velké mikiny, saka, volné kalhoty, no a ty beru občas ze skříně i svému přítelovi, tedy Marpovi, řekla Blesku. No a co se týká té svatby? No nevím, jestli se to letos stihne, řekla Leny. Víte co, já jsem vždycky říkala, že na ten vztah papír úplně nepotřebujou. Hlavně, že je šťastný a necháváme to tak plynout. No a to by nebyli samozřejmě reportéři Blesku, aby se nezeptali Leny taky na její mámu, Lenku Filipovou, která měla velmi vážný úraz. A vypadá to podle všeho dobře, protože Leny řekla, hele, máma se má dobře a rekonvalescence je přímo uměrná tomu vážnému zranění, ale jsem ráda, že už zase vystupuje, protože jí to hodně nabíjí energii. Mamka je takový svéráz, moc jí obdivuju v tom, že má tendenci se ozdravit a bojovat, řekla reportérům Blesku na módní přehlídce po boku Marpa zpěvačka Leny. Tak uvidíme, jestli do toho praští i po té formální stránce, když už si řekli ano, do roka, do dne, to je vlastně jedno, kdy to bude. Hlavně, že se mají rádi, ne? Tak tady je Leny.

0: Tohle byla Alanis Morissette na Frekvenci 1 a mimochodem písnička, kterou skvěle před mnoha lety v první české Superstar zaspívala a zahrála taky Aneta Langerová. Ale teď k velkým hlavám. Máte rádi takové ty různé kvízy v časopisech a soutěže, cvičení, kde se o sobě můžete něco dozvědět? No tak něco pro vás mají velké hlavy, ale jenom pozor, buďte hodně ve střehu, budete chtít dobrý postřeh.
1: Dneska je mezinárodní den.
2: Co jsem to chtěl?
1: Jo, počkej, to je jedno, nějaký mezinárodní den.
3: Jo.
4: Velké hlavy, Frekvence 1.
5: A my si teraz urobíme taký test.
1: Mezinárodní den proti zapomínání.
5: Test, v ktorom vy dávajte pozor a já se na konci na něče opýtam. Takže, poviem vám 8 věcí. Jana už zývá.
3: Ne, já nevím, čím to je.
5: Takže.
3: Mě úplně došel kyslík.
5: Takže, pozorně počúvajte. Lopata, šátek, váza, kravata, tenisky, krb, orloj, marmeláda. Viete, čo tieto slova spája? No vůbec nič.
2: No, no.
5: Ale já chcem vědět, co bylo druhé v poradí.
3: Šátek.
1: Já vím jenom první lopatu.
5: No v pořádku.
2: Šátek.
5: Takže vaše zapomínání je na jedničku. Bol
3: to
5: šátek.
3: Bol to šátek. No vidíš.
5: Ale keby som sa opýtal na piatu vec, to už by byl
1: problém. Já skončil u lopaty.

0: Jo, UB40 je taková pohodová, melancholická, krásná melodie pro pozdní večer. Ale máme léto, venku je pořád ještě vidět. Já tenhle čas miluju, kde se stmívá až po 22. hodině. No a tak pro vás mám jednu klasickou letní vypalovačku od skupiny Kaoma z roku 89 a to je Lambáda. Ale málo kdo ví, že to není původní originál té písničky. Ono to začalo ve skutečnosti úplně jinak. Ta původní melodie pochází z Bolívie, kde ji v roce 1981 nahrála, představte si, folklorní skupina Los Yarcas pod úplně jiným názvem, který v překladu znamená něco jako odešla s pláčem. Šlo o pomalou, smutnou písničku, kterou po letech upravili v Peru a následně ji přeložili do portugalštiny a teprve potom se dostala k francouzským producentům, kteří v Brazílii tehdy objevili populární tanec Lambáda. No a v roce 1989 z toho byl světový hit. Tak tady je, mějte se fajn, přeju vám dobrou noc a slyšíme se tady na Frekvenci 1 zase zítra. Tak ahoj.
1: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak jako... už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Premiér by měl doložit svá tvrzení. Děčínský primář je podezřelý z vražda. Karviná byla vyřazena z evropských pohárů. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolik pacientů se současný případ týká, zatím není jasné. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová k tomu uvádí.
5: Z vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
4: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Řekl ministr Otto Klempíř, výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní a festivalová hvězda převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Francouzská vláda bude v souvislosti s vlny veder čelit v pondělí v Národním shromáždění hlasování o nedůvěře. Návrh podali poslanci levicových stran, uvádí francouzská média. Navrhovatelé vládě vyčítají, že Francie na vlny veder nebyla připravena. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec. Historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V zámořské lize odehraje ruský hokejista svou 22. sezónu.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
0: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
0: A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
0: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
0: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident vrací Babišovi úder, primář je podezřelý ze vraždy a záchranáři se vrátí z Venezuely v neděli. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít slova zpátky. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá, a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Od července začala fungovat centrální evidence psů. Ta má pomoci s rychlejším hledáním ztracených mazlíčků a také zlepšit dohled nad množírnami. Jak Frekvenci 1 řekla viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans, lidé mají na zápis psa docela hodně času.
2: Majitel přijde se svým psem na přeočkování proti vzteklině nebo na čipování štěněte. Veterinární lékař jej na požádání zapíše. Chovatelé psů mohou počkat na další, se staršími pejsky počkají na další vakcinaci proti vzteklině, kterou mají normálně v plánu. To může být klidně až za 3 roky, protože některé platnost některých vakcín je až 3 roky. Povinnost se týká každého, kdo má doma psa.
1: Pokud chovatel psa nezajistí registraci, bude mu hrozit pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzických osob a až 300 tisíc u právnických nebo podnikajících fyzických osob. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli odpoledne, to na síti X oznamčili hasiči. Zhruba 70 členů českého týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli 28. června. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Marie Bousková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 21. porazila na londýnské trávě Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Ta podlehla ve druhém kole šampionce Polce Ize Świątekové 0-2 a Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou v pátek bojovat o postup do osmifinále.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér by měl doložit svá tvrzení. Děčínský primář je podezřelý z vražda. Karviná byla vyřazena z evropských pohárů. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolik pacientů se současný případ týká, zatím není jasné. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová k tomu uvádí.
2: Voz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Řekl ministr Otto Klempíř, že výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v podvečer přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní a festivalová hvězda převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Francouzská vláda bude v souvislosti s vlny veder čelit v pondělí v Národním shromáždění hlasování o nedůvěře. Návrh podali poslanci levicových stran, uvádí francouzská média. Navrhovatelé vládě vyčítají, že Francie na vlny veder nebyla připravena. UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec. Historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin podepsal novou roční smlouvu s Washingtonem. V zámořské lize odehraje ruský hokejista svou 22. sezónu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Veronika Kratochvílová, šéfredaktorka magazínu Lidé a země. A tak probereme cestování ze všech stran.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident vrací Babišovi úder, primář je podezřelý ze vraždy a záchranáři se vrátí z Venezuely v neděli. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít slova zpátky. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá, a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Od července začala fungovat centrální evidence psů. Ta má pomoci s rychlejším hledáním ztracených mazlíčků a také zlepšit dohled nad množírnami. Jak Frekvenci 1 řekla viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans, lidé mají na zápis psa docela hodně času.
2: Majitel přijde se svým psem na přeočkování proti vzteklině nebo na čipování štěněte. Veterinární lékař jej na požádání zapíše. Chovatelé psů mohou počkat na další, se staršími pejsky počkají na další vakcinaci proti vzteklině, kterou mají normálně v plánu. To může být klidně až za 3 roky, protože některé platnost některých vakcín je až 3 roky. Povinnost se týká každého, kdo má doma psa.
1: Pokud chovatel psa nezajistí registraci, bude mu hrozit pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzických osob a až 300 tisíc u právnických nebo podnikajících fyzických osob. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli odpoledne, to na síti X oznamčili hasiči. Zhruba 70 členů českého týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli 28. června. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Marie Bousková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 21. porazila na londýnské trávě Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Neuspěla naopak Karolína Plíšková. Ta podlehla ve druhém kole šampionce Polce Ize Świątekové 0-2 a Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková budou v pátek bojovat o postup do osmifinále.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek čekáme polojasno s kupovitou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér by měl doložit svá tvrzení. Děčínský primář je podezřelý z vražda. Karvina byla vyřazena z evropských pohárů. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Česko, nebo vzít svá slova zpět. Pavel to uvedl ve vyjádření, které poskytl Hrad. Babiš v rozhovoru s deníkem CZ řekl, že hlavním problémem prezidenta je, že si vykládá ústavu, jak chce. Uvedl také, že tím, co Pavel dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Česko v zahraničí. Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách, řekl CNN Prima News státní zástupce Vladimír Jan. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolik pacientů se současný případ týká, zatím není jasné. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová k tomu uvádí.
2: Voz vlaků na hlavním železničním koridoru spojujícím Prahu s východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic. V první fázi od 5. do 21. července bude omezen